0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtenštejnů. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to voňavé, chutné a možná i výherní.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky. Ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to jak byla krásně vypečená kachna, a mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo do sladka, takové úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho jako i s tím karamelem, opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Odpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice. Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to se jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, kdy se jí, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pod šlechtu jsme dělali do teďka, že jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce, běhovala čtejnu u Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, potom měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, obodní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba k panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jaroušku, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsy je?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sladkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štaber říkal, Jaroušku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitý kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo.
0: No, protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Dneska už vidím, co rodí doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo?
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo. Už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021. Už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězly v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: No, ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky nakrájené najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrájím slaninku, takové aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny? Vysky.
2: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
1: Tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš
2: semilu,
1: játra?
2: Semilu játra, ale musí být játra zbavený těch blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i na venek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičce, teda 1,5 lžičce medu, 2 lžičce sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičce oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlavku větší 2,5 kilovou červeného zelí, lžičce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr, vždycky přidáme mletou skořici a lžičci octa.
1: Cukru tak 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď, a hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kostičky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyhazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme jí dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, až se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé, jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou klusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemnout, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví a počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodině.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře míšený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 receptový řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Viď, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i 2 fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme 2 modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021, příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karl Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brindza a plísňový sýr pouze

0: V Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoly. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
1: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
0: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
1: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce síry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavili zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sírárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
0: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
1: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoly, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá, upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
0: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
1: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolejí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
0: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
2: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roqueforti a pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
0: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
3: Víc se o nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej. Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
3: Jako vegana, vegoše. Říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
1: Ano. Já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no, je něco takového. No, pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslíš.
3: Vidíte, já myslím, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
2: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadným kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vi, to bylo furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě to bylo, k tomu mám ještě blížší vztah než k jídlu.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně. Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že to byli Kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku, tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Klatrup nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno. Starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tyto koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archivu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna, ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčín nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a starojitelské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelili vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přece furt válčilo s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnik, podnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou zrovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěli tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak staroklatrubský kuň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni staroklatrubští koně měli coby nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých, nových, starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně. Takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno. Je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století. Dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, což jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým a šlabutým krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy. A také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech. A vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zral staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou, nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců. Pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starový zvíře. Vím je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch. Velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí, a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav.
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby to byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo. Když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější. Nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopni hřebec hřebce napadnout. Tak z tohle důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak klisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech třech dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Spíš taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s Kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už nikdy nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je maloreprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původní úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
0: A komu za to vděčíme?
1: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: Teď tady vidíme zapřežené čtyřspřeží vraníků, kteří tady projíždějí, a máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech, a ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stájového dvora jsou koni... Tady do toho stájového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stájovém dvoře jsou ta hříbata rozdělena podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečků. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečků. A jsou tady do doby, si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku v zapřehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty, a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkova přesuneme na Josefov.

0: skáčeme. Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
1: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situovány rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší.

0: Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapována poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
1: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
0: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
1: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
2: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu reprodukci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích.

0: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
1: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní a v tomto případě teda kočárových koní a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa, právě z takzvaného kompozičního ohniska, my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak takový v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
0: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory, kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
1: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí, přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě, tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy, no a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě, tam je jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech, například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády, tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a dva dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomayerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem 4. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může být. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
2: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesněji řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Kuřák a má rakovinu plic.
2: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déle trvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
2: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a častokrát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta, když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtíží

0: by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované dvě kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě naši, každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
3: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Tak ale jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice nebo to, ale opravdu prostě, ne, že bych byla jako vysloveně vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci leta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No, ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
2: další
3: přejde,
2: virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo. Ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní Míšku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou. To bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná. Ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCT jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: No, pán Bůh.
1: Tak vy jste věřící.
3: Já jsem věřící a manžel. Ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. A já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, že zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnilo hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji jít večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se to dobře vstřebávalo. A jednak právě díky těm bolestem svalů a i vlastně té kyčli jsem byla spíš nepohyblivější. A navíc ono je to i jako vedlejší účinek, že bohužel prostě všichni vypadáme jak nejstarší těhotný prostě, kdo to bere.
1: Takovýhle vhled do biologické léčby, paní doktorko Dresslerová, za tu dobu, co vysíláme pořád Cesta k uzdravení, slyšíme poprvé. Aha. Tak to je v pořádku, taky to je tím, že vy jste vědkyně a umíte o těch věcech samozřejmě přemýšlet i jinak. Já vám za to děkuju, protože to je taky důležité říct, že ty léky mají nějaké vedlejší účinky, ale naštěstí jsou tady a zachránili vám život.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hol tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patrici je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit od těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale ten zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku. Třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
2: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá. Ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
2: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkology. Jste vítáni.
3: Jestli můžu?
1: Samozřejmě.
3: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Zmínila bych tady Hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii Šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
3: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě, bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
3: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
2: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To asi já bych ráda poděkovala právě Patrici, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patricii strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
2: Děkujeme, bylo to příjemné.
3: Děkujeme moc.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Troubsku u Brna vznikne nový sportovně rekreační areál. Brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí si letos připomíná 30 let své činnosti. Sucho ve Zlínském kraji zasáhlo i část úrody a dnes čekáme oblačnost možností přeháněk a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Vedení obce Troubsko u Brna plánuje pod kostelem otevřít nový sportovně rekreační areál. Plocha bude v zimě sloužit jako kluziště a v létě jako hřiště pro pozemní hokej a florbal. Dále nabídne horolezeckou stěnu s tobogánem, inlineovou dráhu i venkovní posilovnu. Celkové náklady dosahují 650 milionů korun. Obyvatelé park využijí nejdřív příští rok v srpnu. Podle nezávislého místostarosty Vítězslava Volánka si areál přáli místní lidé. Organizace Bílý kruh bezpečí si letos připomíná 30 let svého působení v Brně. Poskytuje pomoc lidem v obtížné životní situaci způsobené trestným činem. Brněnskou pobočku dosud navštívili přes 4 000 klientů. Její pracovníci s nimi nejvíce řešili situace spojené s domácím násilím, ublížením na zdraví nebo znásilněním. V poslední době si organizace všímá zejména narůstajícího počtu obětí kyberkriminality. Pachatelé je mnohdy vydírají za účelem zisku peněz. Příklad popisuje vedoucí brněnského Bílého kruhu bezpečí Vladimír Vedra.
3: Jsou tohle i situace, kdy někdo třeba naletí nějakému vztahovému podvodníkovi, to znamená, někdo třeba slibuje nějaký vztah, člověk přijde o ty peníze, ale jednak je tam ta emoční újma v rovině toho, že jsem doufal, že třeba o mě někdo má zájem a představoval jsem si nějakou budoucnost a pak se ukázalo, že vlastně všechno je podvod.
2: Dopady suchého jara negativně ovlivňují pěstování obilovin a řepky olejné v okresech Uherské Hradiště a Zlín. Důsledky jsou větší na půdách, které jsou písčitější a vysychají rychleji. Zemědělci tak letos očekávají podprůměrné výnosy. Se zlepšením situace odborníci příliš nepočítají, dodává hlavní koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Nicméně to sucho tím, že se objevilo v několika vlnách a zasáhlo plodiny na polích v kritických fázích, jako bylo třeba scházení nebo odnožování, tak prostě napáchalo škody, které ani ty současné srážky nemusí úplně vlastně učinit.
2: V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870. To je o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci nezvládají hlavně řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod popisuje šéf BESIPu Tomáš Neřold.
5: Jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude dnes ráno převážně polojasno. Oblačnost však bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami. Přeháňky budou četnější na severu kraje. Naopak na jihu bude více slunečního svitu a přeháňky se objeví jen ojediněle. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i četnost přeháněk. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Na severu a západě kraje místy kolem 18. Biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na dočasné přesunutí autobusové zastávky z Bíšov a Nenská. Ta bude kvůli rekonstrukci povrchu vozovky přesunuta ve směru do Oslavan o přibližně 115 metrů dopředu, ve směru do zastávky u Brna o zhruba 80 metrů dozadu. Změna platí od 15. června do 6. července. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastné cesty a příjemné ráno vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dobré ráno, máme 4 minuty po 5. hodině. Začíná nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno, kterým vás až do 9. hodiny provede Alena Přikrylová. Před námi je ráno plné písniček, které nestárnou, ale také zajímavých informací. V reportáži se budeme věnovat elektrokulům z pohledu bezpečnosti. Probereme, jak je důležité zázemí rodiny pro pohodu a zdraví českých dětí, a to na základě odborných studií. Ponoříme se do tajů nejen brněnského Hantecu, ale i do jihomoravského a slováckého nářečí v jazykové dílničce s Jiřím Trachtulcem. Podíváme se na počasí a významné události i výročí spojené s dnešním datem 14. června, kdy má svůj svátek Roland, jméno německého původu s významem hrdina ze slavné země. Nejprve si ale dáme třeba malou rozcvičku s hudbou v doprovodu písniček, které nestárnou, nebo si dopřejeme příjemné nedělní protažení ještě v posteli. Zaspívá Hana Zagorová a nový den nám otevírá Valdemar Matuška. Přeji vám pohodovou neděli. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a doposledka táhne

12 minut po 5. hodině raní nám doznívá píseň v podání Hany Zagorové. Vstáváme do nedělního rána. Dnes je 14. června roku 2026. Dnešek je Světovým dnem dárců krve. Vyhlášen byl v roce 2004 Světovou zdravotnickou organizací. 14. červen je totiž dnem narození objevitele krevních skupin Karla Landsteinera v roce 1868. Přesně před 162 lety se narodil německý psychiatr Alois Alzheimer. Poprvé popsal nemoc projevující se změnami na mozku, předčasnou demencí a ztrátou krátkodobé paměti. O jeho objev nejevili jeho kolegové zpočátku vůbec žádný zájem. Příčina nemoci není dodnes známa a lék na ní neexistuje. Před 132 lety se narodil letecký konstruktér a historik letectví Pavel Beneš. Jeho dolnokřídlý jednoplošník Avia BH1 zazářil v roce 1920 na první mezinárodní výstavě letectví v Praze. V roce 1931, tedy přesně před 95 lety, měla premiéru operní reví Trumpské milování Edwarda Ingriše se slavnou písní Temně hučí Niagara. 77. narozeniny by dnes oslavil Bořek Šípek, výtvarník, architekt, designér. Vedle domů navrhoval Šípek nábytek, vázy, jídelní servisy, ale třeba také kliky u dveří. Stál za podobnou podobou laviček Václava Havla, které v posledních letech vyrostly na řadě míst po celém světě. Před 27 lety zemřel Jan Bonaventura, televizní režisér. Jeho dílem jsou pořady Muzeum populární hudby, seriál pro děti o slavných muzikantech, muzikál Stvoření světa nebo zábavný pořad Kufr. Získal cenu Jaroslava Ježka, Národní cenu České republiky za režii nebo čtyřnásobné ocenění TT právě za zábavný pořad Kufr. Před 21 lety zemřel herec, divadelní kritik a překladatel Leoš Suchařípa. Měl smysl pro humor, nespoutanou energii a obrovskou duši. Na DAMU dostal nabídku studovat v Moskvě a přijal ji, protože se chtěl naučit lépe rusky a lépe tak pochopit ruské autory. Posléze se stal i filmovým hercem. Do hlavní role ho obsadila Věra Chytilová ve filmu Faunovo velmi pozdní odpoledne. A padesátiny má dnes herečka a moderátorka Tereza Kostková. Gratulujeme a s elánem jedeme dál. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Máme 18 minut po 5. hodině, je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě. Ty se pohybují mezi 12 až 15 stupni Celsia. Nejchladněji je v Brodu nad Dyjí, Ivanovicích na Hané a naopak nejtepleji v Lednici nebo Brně Tuřanech. V centru Brna máme 14 stupňů Celsia a oblačno. Dnes očekávejte větrné počasí s proměnlivou oblačností a možností přeháněk. Ráno bude převážně polojasno, oblačnost však bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami. Přeháňky budou četnější na severu kraje, naopak na jihu bude více slunečního svitu a přeháňky se objeví jen ojediněle. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i četnost přeháněk. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 19 až 22 stupňů Celsia. Na severu a západě kraje místy kolem 18 stupňů. Ráno a večer bude vát mírný, během dne ale čerstvý vítr z západních směrů v rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu. S místy nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná, a slunce nám dnes v Brně vyšlo 4 hodiny a 46 minut a zapadá 2 minuty po 21. hodině. Krásný den.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Máme pro vás na vlnách Českého rozhlasu Brno, zpíval nám Jiří Štědroň. Máme 22 minut po 5. hodině. Dobré ráno. Nejen na brněnský Hantec, ale obecně na jihomoravská a slovácká nářečí se občas v jazykové dílničce soustředí Jiří Trachtulec. A dnes se lingvista Laik podívá zblízka na dvě nadávky, používané nejen na Slovácku.
1: Tématem dnešního jazykového koutku budou slovácké nadávky, pajtáš a ledačina. Pajtáš je dnes divočák či unáhlenec. Slovo pochází z maďarštiny, kde pajtáš je kamarád či druh. Na Valašsku to ovšem může být také chlápek z pajty. Tak se v některých oblastech říkalo přístřešku pro ovce. Časem se však význam posunul. Příklady? Rád bych věděl, co to bylo za pajtáša. Byli rozpajtášení z trnkových kapek, tedy rozdivočení slivovicí. Nadávka ledačina označuje ničemu či ničemnost. Jedná se o zkrácené ledaničina. Ledačina byl původně ten, kdo uměl ledaničit. Příklady? Zas nám byla ta ledačina usoplená, střapatá na střešňách. Tady šlo o malého střapatého ničemu. A jdeme dál. Půjdu na jarmark provést nějakou ledačinu, tedy lumpárnu. Zavolali kamnaře a ten tu ledačinu vypucoval. Zde se pod slovem ledačina skrývají ničemně fungující kamna či pec. Tož tak, s úsměvem vás všechny zdraví, Jiřík.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Stavební firma opravuje koupelny v domově s pečovatelskou službou v Blansku. Momentálně řemeslníci pracují ve třech bytech. V budoucnu chce město rekonstruovat další koupelny. Záležet bude na tom, jak se jednotlivé byty s nájemníky uvolní. Na zaplacení Blansko využije dotaci od krajského úřadu, kterou radní tento týden schválili. Krytý bazén Ponávka v Brně je ode dneška dočasně zavřený. Čeká ho rekonstrukce, protože z něj uniká voda. Dělníci bazén rozšíří ze 3 drah na 4. Keramický obklad bazénové vady nahradí rez. Mluvčí městských sportovišť z firmy Stares Sport Michaela Dittrichová uvedla, že předpokládané dokončení rekonstrukce je stanovené na konec letošního roku. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet i přilákat nové. Žďár nad Sázavou pro letošní prázdniny zdvojnásobí kapacitu školních družin. Loni je přes léto otevřel vůbec poprvé. Jednotlivé školy se v hlídání dětí střídají. Zatímco loni byla pokaždé otevřená jen jedna družinová skupina, pro následující léto budou pro rostoucí zájem otevřené už dvě, vysvětlil lidovecký místostarosta Rostislav Dvořák. A počasí. Na jihu Moravy bude dnes ráno převážně polojasno, oblačnost však bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami.

0: Časné přesunutí autobusové zastávky z Bíšov a Nenská. Ta bude kvůli rekonstrukci povrchu vozovky přesunuta ve směru do Oslavan o přibližně 115 metrů dopředu, ve směru do zastávky u Brna o zhruba 80 metrů dozadu. Změna platí od 15. června do 6. července. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Inzerátka kapely Krištof na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut po půl šesté. Dobré ráno. České děti z méně majetných rodin častěji trápí obezita, deprese a mají i horší školní výsledky. Vyplývá to z mezinárodní studie HBSC, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Výzkumníci upozorňují, že nejde jen o peníze, ale i o každodenní podmínky, ve kterých děti vyrůstají.
1: Mám třeba kámoši, který už zkoušel nějaké drogy, zkoušel nikotin nebo něco, protože on je na tom hůř a když mi vysvětloval, proč to dělá, tak je to, že potřebuje se uklidnit od reality, protože on žije se 4 sourozencama fakt jako v malém bytě.
2: A jak to máš ty? Ty jsi někdy něco takového zkoušel?
1: Zkoušel jsem cigarety, nějak mě to nenadchlo, takže to nemám potřebu zkoušet dál.
2: A jaký to máte se sportem, kluci? Sportujete?
3: Moc ne, ale jako poslední dobou se snažím jíst víc zdravě a měl bych se sebou asi trošku něco dělat.
0: Přiznávají 15-letí gymnazisti z Olomouce. Jejich zkušenosti přitom dobře ilustrují závěry nové analýzy. Ta sledovala téměř 15 000 českých školáků ve věku od 11 do 15 let. Podle vedoucího výzkumného týmu Michala Kalmana totiž děti nevstupují do života se stejnými podmínkami.
4: Naše data z HBS studie ukazují, že o budoucnosti dětí tolik nerozhoduje jenom talent nebo snaha, ale významnou roli hraje právě prostředí, kde to dítě vyrůstá.
0: Nejvýrazněji se rozdíly promítají v duševním a fyzickém zdraví. Děti z méně majetných rodin mají podle studie až 2x riziko depresí.
4: Děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti.
0: Zároveň mají děti z chudších rodin téměř 2x riziko nadváhy nebo obezity. Michal Kalman ale upozorňuje, že třeba sladké nápoje, brambůrky nebo fast foody jedí děti napříč sociálními skupinami zhruba stejně. Velký rozdíl je ale v těch zdravých návycích.
4: Děti z dobře situovaných rodin doplní ty nezdravé návyky o zdravé návyky, o zvýšenou konzumaci ovoce nebo zeleniny nebo pití obyčejné vody.
0: Data taky ukázala, že důležitou oporou pro znevýhodněné děti bývá škola. Děti z méně majetných rodin častěji uvádějí, že mají důvěru v učitele a že od nich cítí podporu. Podle autorů studie tak můžou školy alespoň částečně pomáhat zmírňovat rozdíly, se kterými děti do života vstupují. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme minutu po 6:45. Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám na jižní Moravě pohybují teploty a ty nám o stupínek oproti před půl hodinkou klesly na 11 až 14 stupňů Celsia. Nejméně je v Ivanovicích na Hané, v Nemochovicích nebo ve Strážnici a naopak nejtepleji je v Lednici, v Brně Tuřanech nebo Žabovřeskách. V centru Brna máme 14 stupňů a oblačno. Dnes očekávejte větrné počasí s proměnlivou oblačností a možností přeháněk. Ráno bude vážně polojasno, oblačnost však bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami. Přeháňky budou četnější na severu kraje, naopak na jihu bude více slunečního svitu a přeháňky se objeví jen ojediněle. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i četnost přeháněk. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů Celsia, na severu a západě kraje místy kolem 18. Ráno a večer mírný, během dne čerstvý vítr západních směrů v rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Biozátiš je na jedničce, tedy mírná, a slunce nám dnes v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut a zapadá nám 2 minuty po 21. hodině. Jezdíte na elektrokole a používáte přilbu? Měli byste. Policie totiž loni zaznamenala o třetinu více nehod elektrokol než předloni. Skoro polovina těchto nehod se stává právě v letních měsících. Více se k tématu vrátíme za chvíli, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: No, sir.
1: Frank Sinatra na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut před 6 hodinou. Dobré ráno. Pořídili jste si elektrokolo nebo máte v plánu si na dovolené nějaké půjčit? Pak byste měli dávat pozor. Loni totiž právě počet nehod elektrokol v Česku vzrostl meziročně o více než třetinu. Cyklisté na elektrokolech havarovali skoro 870krát. Vyplývá to z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori starších 65 let. Skoro polovinu nehod elektrokol policisté navíc evidují jen za léto, tedy od června do srpna.
2: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
3: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
2: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
3: Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
4: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
3: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
2: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlost. Stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
3: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení loni bylo podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike Bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
5: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
3: Loni se v Česku podle Jančárka prodalo více než 100 000 elektrokol. A i to podle něj může za vyšší počet nehod. A Jana Pelešková dodává, že podle policejních statistik havarují cyklisté na elektrokolech nejčastěji v cykloturistických regionech.
4: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
3: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
4: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
3: 34 zemřelých cyklistů bez helmy podle statistik byli seniori. Bezpečnost podle Jany Peleškové zvyšuje i dobrá viditelnost cyklisty.
4: Nenosit na sobě oblečení, které splývá, dále mít ty ochranné prvky na kole tak, jak mají být, včetně odrazek, značení, světel pro pohyb třeba v nočních hodinách a podobně.
3: Pelešková jezdcům taky doporučuje nové nebo půjčené elektrokolo nejdřív vyzkoušet mimo silnice. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Dávejte na sebe pozor a dodržujte bezpečnost, ať je sport pro zdraví. Blíží se nám 6. hodina ranní a zprávy s Jakubem Večeřou. Tak si na ně počkejte. Jak mám spát? To je píseň v podání Heleny Vondráčkové. Ale co třeba s písní vstát, i když je neděle. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Hluk z dopravy na průtahu brněnskými bosonohami má zmírnit nový, tiší asfalt. Některé regionální vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle upravených jízdních řádů. KHNP má závěrečnou zprávu k průzkumům v Dukovanské elektrárně. A dnes čekáme oblačnost, možností přeháněk a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Silničáři dokončují opravy silnice na průtahu v Brně Bosonohách. Dopravní omezení spojené se snahou o stišení hluku z provozu skončí zítra. Měření hluku krajských hygieniků potvrdilo loni na jaře překročení maximálních limitů. Proto dělníci využívají speciální protihlukový asfalt. Potvrzuje mluvčí Jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová.
4: Probíhá na této komunikaci výměna ložné a obrusné vrstvy s nízkou hlučností s lokální sanací podkladní vrstvy. Dále dojde na opravu dlážděných autobusových zálivů a výměnu vyvrácených silničních obrubníků. Se stavbou budeme hotovi v pondělí 15. června.
2: Regionální spoje Českých drah dnes vyjeli podle upravených jízdních řádů. Národní dopravce tak každý rok před létem posiluje nabídku i napojení některých spojů. S novými úpravami budou vlaky jezdit až do prosince. V některých regionech změny reagují i na dřívější začátek letních prázdnin. Jediný kraj, kde budou vlaky jezdit beze změn, je Vysočina. Vyšší zájem o vlakovou dopravu zaznamenávají před létem každoročně i soukromí dopravci. Změny v jízdních řádech kvůli tomu ale nechystají. Korejská firma KHNP už má závěrečnou zprávu ke geologickým průzkumům. Společnost ji využije při dostavbě Dukovanské jaderné elektrárny. Dokument o 6000 stranách zpracovala společnost ČES Energetické produkty. Dohromady provedla více než 300 vrtů a zkoumala skoro 500 odebraných vzorků zemin a hornin.
5: Firma KHNP potřebovala zmapovat území, aby navrhla budoucí rozvržení areálu. Z výsledku geologického průzkumu například vyplynulo, že rychlost šíření seismických vln v hornině je nižší, než odborníci předpokládali. Místo je tak bezpečnější. Staveniště by měla firma převzít v roce 2029. Tereza Pašoutová, Český rozhlas.
2: Brněnská vila Šťastny získala část pozůstalosti architekta Ernsta Wiesnera, který dům navrhnul. Dvě krabice archiválií věnoval Wiesnerův rodinný přítel, kterého poznal v 50. letech minulého století ve Velké Británii. Tam architekt židovského původu uprchl v roce 1939 před nacisty a do Česka se už nevrátil.
6: Kastelánka Vely Kateřina Konečná teď jednu ze dvou darovaných krabic otevírá a do ruky bere černobílé fotografie.
7: Tady je třeba nádherná fotografie, kde jsou manželé Wiesnerovi.
6: Pro vilu i historii brněnské architektury jsou Wiesnerovy fotky velkou vzácností. V Česku se dosud vědělo jen o třech. Dárce pozůstalosti se správci vily spojil díky sociálním sítím. Převoz věcí zajistil generální konzul České republiky v Manchesteru David Frous.
8: Pro člověka, který řeší vesměs jenom úřední záležitosti, tak když tenhle hřejivý lidský příběh, tak uděláte hrozně rád.
6: Kromě vily Šťastný navrhl Ernst Wiesner například brněnské krematorium nebo palác Morava. Z Brna Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude dnes ráno převážně polojasno, oblačnost však bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami. Přeháňky budou četnější na severu kraje. Naopak na jihu bude více slunečního svitu a přeháňky se objeví jen ojediněle. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i četnost přeháněk. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu a západě kraje místy kolem 18. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na dočasné přesunutí autobusové zastávky z Bíšov a Nenská. Ta bude kvůli rekonstrukci povrchu vozovky přesunuta ve směru do Oslavan o přibližně 115 metrů dopředu, ve směru do zastávky u Brna o zhruba 80 metrů dozadu. Změna platí od 15. června do 6. července. Šťastnou cestu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásné nedělní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Máme 5 minut po 6. hodině a ranním vysíláním vás provází Alena Přikrylová. V tradičním čase před 7. hodinou se budeme věnovat sportu, dnes brněnské kometě. V reportáži se zaměříme na cizokrajné komáry, s brněnskými meteorology se podíváme na počasí, ale ještě předtím zalistujeme kalendářem s datem 14. června. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno a pohodové nedělní vstávání.
3: Český rozhlas Brno.

Žal se odkládá, zpívá Jiří Korn na vlnách Českého rozhlasu Brno ve 11. minutě po 6. hodině. Dobré ráno. Máme neděli s datem 14. června roku 2026. Před 228 lety se v Hoclavicích na Moravě narodil buditel František Palacký. Byl velmi talentovaný, už v 5 letech přečetl celou Bibli a když mu bylo 20, mluvil a psal nejméně 11 jazyky. Jeho velkolepým dílem jsou dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Před 119 lety se narodil operní režisér Miloš Wassenbauer. Pocházel ze Svatoslavy, nedaleko Žďáru nad Sázavou. Stal se jednou z nejvýznamnějších osobností české operní režie minulého století. Jako pedagog působil dlouhá léta na brněnské JAMU. Před 98 lety se otevřely městské lázně na výstavní třídě v Brně. Část areálu navrhl Bohuslav Fuchs. Lázně využívaly vodu ze Svrateckého náhonu a jejich kapacita byla až 7 tisíc lidí. Zanikly pak v 60. letech minulého století. V roce 1945, právě 14. června, v Brně vzniklo nové svobodné divadlo, dnešní městské divadlo Brno. V roce 1951 byl právě 14. června brněnský básník Jan Zahradníček zatčen státní bezpečností. Po zatčení následovaly roky vězení. Propuštěn byl v roce 1960, ale krátce poté na následky pobytu za mřížemi zemřel. Před 28 lety zemřel režisér Evžen Sokolovský. V letech 1959 až 67 působil v brněnském, tehdy státním divadle a zároveň spolupracoval i s televizním studiem. Před 14 lety zemřel disident a politik Jaroslav Šabata. Narodil se v obci Dolenice na Znojemsku. Jeho dcerou je bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Máme 13 minut po 6. hodině a za chvíli se spojíme s brněnskými meteorology, tak zůstaňte s námi. Krásné ráno.

0: Nádech Itálie, Richie Povery na vlnách Českého rozhlasu Brno, 15 minut po 6. hodině raní. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: A máme tu předpověď počasí. V tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnskou meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké máme nedělní počasí, jaké jsou aktuální teploty, jak se nám bude dál vyvíjet během dne?
2: A budíme se do rána často oblačného, ale to sluníčko někde prosvítá, víc ho je v jižní polovině kraje a teploty ty se pohybují většinou mezi 11 a 15 stupni Celsia.
0: Jak vysoko nám teploty stoupnou?
2: Dnes by měly vyšplhat mezi 19 až 22 stupňů Celsia, i když na severu a na západě kraje tam místy mohou zůstat kolem 18 stupňů Celsia a během dne bude oblačnosti docela rychle přibývat a čeká nás převážně oblačná obloha a i s lokálními přeháňkami ty budou četnější na severu kraje, naopak na jihu v té jižní polovině se přeháňky objeví jen s malou pravděpodobností, jak večer bude oblačnost a s ní částečně také přeháňky ubývat. A dnes bude vát vítr během dne čerstvý západní směrů s rychlostmi až do 30 km v hodině a s nárazí místy kolem i 55 km za hodinu.
0: A jaká bude noc a začátek nového pracovního týdne?
2: Noc bude většinou skoro jasná, případně polojasná, zítřejší ranní minima klesnou mezi 11 až 8 stupňů Celsia a zítřek pak bude převážně polojasný nebo oblačný ráno a potom také večer bude oblačnosti méně a během odpoledne se pravděpodobně vytvoří pár drobnějších přeháněk a to spíše opět v severní části kraje. Zítřejší maximální teploty budou mezi 20 a 23 stupni Celsia a i zítra bude vát poměrně a svižný vítr, zítra to bude mírný západní až severozápadní s rychlostmi asi do 25 km v hodině a večer bude slábnout.
0: A závěrem se podíváme na teplotní rekordy, které spadají k dnešnímu dni 14. červnu.
2: Maximum pochází z Brna Žabovřesk z roku 2000, kde bylo naměřeno 34 stupňů a 1 desetina. Naopak minimum pochází z Boskovic z roku 1967. Teploměr tam zůstal v kladných hodnotách plus 0,8 stupně Celsia.
0: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkujeme vám a mějte se krásně, pohodovou neděli.
2: Naslyšenou.
3: Hostem pondělních dobrých rad 15. června bude lékárník Marek Lžičař a povídat si s ním budu o vybavení lékárničky na dovolenou. Co nezapomenout přibalit na cesty do zahraničí, jak léky chránit před vysokými teplotami a proč nepodceňovat jejich expiraci, jakým způsobem správně ošetřit drobná poranění, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Olympici nám připomněli Agátu, máme 22 minut po 6. hodině, dobré ráno. Zajímá vás, co se děje v Brně? Tak si rozhodně nenechte ujít brněnskou jedenáctku, kterou pro nás připravuje Hana Florianová a Tomáš Kremr. A během 11 minut rozeberou vše podstatné, co se v Brně v týdnu odehrálo. Hromadná brněnská terapie Everybody Hurts, teď zní, tak zní titulek nejnovějšího dílu. Stále naléhavějšímu tématu duševního zdraví se věnuje nová divadelní hra Husy na provázku. Vznikla na základě příběhů, se kterými se svěřili sami diváci. Brněnská jedenáctka se vydala na originální představení právě s tímto názvem Everybody Hurts podle písničky kapely R.E.M. V díle uslyšíte taky o autonomních šaninách, dalších ledních medvědech o žesťových Simpsonových, trestu za krádeže kabelů z dálnic i o snaze Brna přilákat do školek děti z chudých rodin. Brněnská jedenáctka tentokrát probírá divadelní hru, ale také autonomní šaniny a další lední medvědy a spoustu dalšího. Pravidelně si ji můžete poslechnout tedy v pátek po 17. hodině. Všechny díly pak najdete na našem webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. V reportáži pak krátce po půl se zaměříme na cizokrajné vetřelce. Jsou tmaví, mají pruhované černobílé končetiny a už se trvale usadili na našem území. Řeč je o invazivních komárech japonských a korejských. Přestože jsou schopni přenést tropické nemoci, v Česku zatím bezprostřední riziko nepředstavují. Proč? Vysvětlíme za chvíli. Máme 24 minut, za chvíli krátké zprávy s Jakubem Večeřou. No a z hudby poznáváte určitě Václav Neckář. Dobré ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vedení obce Troubsko u Brna plánuje pod kostelem otevřít nový sportovně rekreační areál. Plocha bude v zimě sloužit jako kluziště a v létě jako hřiště pro pozemní hokej a florbal. Dále nabídne horolezeckou stěnu s tobogánem, inlineovou dráhu i venkovní posilovnu. Celkové náklady dosahují 650 milionů korun. Obyvatelé park využijí nejdřív příští rok v srpnu. Organizace Bílý kruh bezpečí si letos připomíná 30 let svého působení v Brně. Poskytuje pomoc lidem v obtížné životní situaci způsobené trestným činem. Brněnskou pobočku dosud navštívili přes 4 000 klientů. Její pracovníci s nimi nejvíce řešili situace spojené s domácím násilím, ublížením na zdraví nebo znásilněním. Dopady suchého jara negativně ovlivňují pěstování obilovin a řepky olejné v okresech Uherské Hradiště a Zlín. Důsledky jsou větší na půdách, které jsou písčitější a vysychají rychleji. Zemědělci tak letos očekávají podprůměrné výnosy. Se zlepšením situace odborníci příliš nepočítají, uvedl hlavní koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka. Moravské Budějovice mají reuse centrum, nachází se v areálu technických služeb. Tvoří ho dva upravené kontejnery a budka. Veřejnosti se poprvé otevře zítra. Lidé do něj můžou nosit předměty, které už nepotřebují, anebo je za symbolickou cenu odkoupit. V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870. To je o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. A počasí. Na jihu Moravy bude dnes ráno převážně polojasno, oblačnost bude ale rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami, četnějšími na severu kraje. Na jihu se přeháňky objeví jen s malou pravděpodobností. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu a západě kraje místy kolem 18, biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Rozdíly paradoxně posčítal Petr Rezek. Na vlnách Českého rozhlasu Brno máme 6 hodin a 39 minut. Sezona komárů v Česku začala. Jejich aktivita je v těchto dnech podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mírná. Ale podmínky pro líhnutí jsou ideální. Hlavně v druhé půlce léta se můžeme setkat také s invazivními druhy. Trvale se už u nás usadil například komár japonský i korejský, který je schopen přenést i tropické nemoci. Obávat se jich ale podle vědců zatím nemusíme.
1: Takže tady nic v tom neplave.
2: Vytahuje z jedné skádí zatím prázdné sítko Jiří Černý z České zemědělské univerzity. V jejím kampusu pátráme po larvách invazních druhů komárů. Jejich typickým líhništěm jsou třeba sudy nebo konve s vodou.
1: Jdeme po invazních druzích komárů z rodu Aedes, který se vyskytují v těchto malých vodních plochách poblíž lidí. Jo, hele, tady jsou.
3: Jednu larvu už jste nabral, teď nabíráte další.
1: Samozřejmě, čím pozdější vývojové stádium to je, tím ty larvičky jsou větší.
2: Následně vědci larvy pomocí speciální pipety přenášejí do nádoby. Podle jejich dýchacího orgánu, takzvaného syfa, dokážou přímo v terénu rozlišit, do kterého rodu daná larva patří, říká entomolog Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu, který na výzkumu spolupracuje.
4: Vidím, že to syfo je dlouhé a tenké, takže dokážu teď říct, že se jedná o našeho běžného komára rodu Culex, že se tedy nejedná o invazní druh komára.
3: Před malou chvíli se na vás jeden komár sedl, jsem si všimla. Jak vůbec ti komáři, ti invazní, vypadají?
4: Komáři rodu Aedes mají černé zbarvení nebo velmi tmavé zbarvení. Jsou typičtí tím, že mají pruhované nožičky, mají vlastně černé nohy s bílými pruhy.
2: Setkat se s exotickými komáry je dnes u nás běžné. Například komára japonského našli vědci v uplynulých 2 letech téměř ve všech našich krajích. V laboratoři už bylo prokázáno, že je schopen tropické horečky přenášet. Důkaz z terénu o tom ale chybí. I proto přímé riziko zatím nepředstavuje.
4: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci. Bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Jen sporadicky se v Česku vyskytuje komár tigrovaný, který stojí za lokálními epidemiemi tropických horeček v uplynulých letech v Itálii nebo ve Francii. Upozorňuje virolog Jiří Černý.
1: Každý rok vidíme v těch mořských zemích několik ohnisek nákazy, kdy přijede nějaký cestovatel, který je nakažený buď to horečkou dengue nebo horečkou chikungunya. Ti komáři tigrovaní se na tom cestovateli nasají a můžou je přenášet lokálně dál.
2: I díky změně klimatu se ale komár tigrovaný šíří dál na sever. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 6 hodin a 46 minut, je tu aktuální předpověď počasí. Po ránu pro vás také sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 11 až 14 stupně Celsia. Nejchladněji je v Ivanovicích na Hané, Nemochovicích nebo ve Strážnici a naopak nejtepleji v Lednici, Brně, Tuřanech nebo Žabovřeskách. V centru Brna máme 14 stupňů a oblačno. Dnes očekávejte větrné počasí s proměnlivou oblačností a možností přeháněk. Ráno bude převážně polojasno. Oblačnost bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami. Četnějšími na severu kraje, na jihu se přehánky objeví jen s malou pravděpodobností. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na severu a západě kraje místy kolem 18. Ráno a večer bude vát mírný, během dne čerstvý vítr západních směrů v rychlosti 4 až 9 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Slunce nám dnes v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut. Opravdu neskutečné, už 2 hodiny nám sluníčko svítí a zapadá 2 minuty po 21. hodině. No a v dalších minutách po písničce se budeme věnovat sportu. Několik měsíců si odpočinul a vyléčil bolavé rameno. Teď už hokejový trenér Kamil Pokorný opět vede přípravu brněnské Komety. Nevrátil se ale jako hlavní kouč. V novém realizačním týmu je asistentem Libora Zábranského. Více k tématu uslyšíte za okamžik, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Milí moji, zvu vás do toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
2: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Doznívá nám písnička Dotek lásky z alba Hezké chvilky. Zpívala nám Viana Bartošová v doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu. Loni slavil z hokejisty brněnské Komenty zisk mistrovského titulu. Na začátku letošního roku mužstvo dobrovolně opustil a teď je u něj zpátky. Řeč je o trenérovi Kamilu Pokorném, který je opět asistentem hlavního kouče Libora Zábranského. Cítí, že mu prospěla dobrovolná pauza, která začala v lednu tím, že sám rezignoval na pozici hlavního trenéra.
1: To trénování v roli head coache bylo hodně náročný a já jsem vlastně vycítil moment, kdy prostě už jsem byl trošku za hranou, jak psychicky, tak i zdravotně. Tak jsem byl hrozně rád, že jsem se s Liborem domluvil. Ty 4 měsíce mi obrovsky pomohly, samozřejmě člověk si odpočine.
2: Vrací se hokejový trenér Kamil Pokorný do období, kdy po sérii špatných výsledků na začátku letošního roku sám skončil v pozici hlavního trenéra Komety Brno. Kromě mentálního odpočinku potřeboval dát do pořádku taky tělo a absolvoval operaci ramene.
1: Jsem byl na závěreční kontrole, měl bych mít všechno v pořádku a říkám, hokej jsem sledoval, ale ta zátěž byla minimální a těším se na hokej znova a na práci do nový sezóně.
2: K návratu do plného zatížení přisvědčilo Pokorného i to, že se v realizačním týmu opět spojí s Liborem Zábranským a Jiřím Horáčkem. Tato trojice dovedla brněnský klub k titulům v letech 2017 a 18.
1: Je hrozně důležitý, s kým budete spolupracovat. My se scházíme, vlastně ta stará partie, která dvakrát zvedla pohár na hlavu.
2: Trenérské trio bude navíc doplněné Martinem Eratem, který byl v době zmíněných titulů jedním z klíčových hráčů týmu.
1: V té době byl na ledě, ale od té doby nabral spoustu trenérských zkušeností nejen v Americe, ale i v národním mužstvu, takže se těším moc.
2: Pokorný už spolu s dalšími trenéry dohlíží na letní přípravu, kterou absolvuje výrazně obměněný tým. Od konce uplynulé sezóny přivedla Kometa už 12 hráčů a většina z nich jsou hokejisté, kteří jsou přímo odchovanci klubu, nebo už za něj v minulosti nastupovali.
1: Což vždycky je dobře, protože pokud někdo má to brněnský srdíčko a hraje za Kometu, tak vždycky se to musí projevit. Myslím si, že je to ten ideální scénář, že ty kluky, co vychováte, tak pokračují dál v tom hokeji. Tady se vychovalo spoustu kluků, kteří měli velkou kvalitu, proto odešli do zahraničí, odešli za moře. A když se vám pak tady ty hráči vrátí s tou vazbou na město, s vazbou na region, tak je to samozřejmě, znova opakuju, ten ideální scénář.
2: Věří teď tedy opět asistent trenéra Kamil Pokorný po návratu do realizačního týmu hokejové Komety Brno. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V brněnském parku Lužánky mají vzniknout nové toalety za 5 milionů korun. Vybrané regionální autobusy na jižní Moravě umožňují nástup do vozu všemi dveřmi i o víkendu. Patronem moravských topenářů a instalatérů je svatý Prokop, vyhlásil to brněnský biskup. A dnes čekáme oblačnost možností přeháněk a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Brno hledá firmu, která navrhne projekt nových veřejných toalet v Lužánkách za 5 milionů korun. Aktuální toalety ve středisku volného času jsou v havarijním stavu a potřebují rekonstrukci. Týdně je využije bezmála 2,5 tisíce lidí. Nové toalety by měly být bezbariérové a ekologicky šetrné, popisuje radní Petr Bořecký z KDU-ČSL.
2: Záchody jsou součástí takového spojovacího krčku, tak se dělal stavebně technický průzkum celé té části toho objektu. Stáváme, jsou to celé projektové dokumentace, která by měla být v ideálním případě do konce roku hotová a následně se pak bude řešit realizace. Pravděpodobně by se to mohlo realizovat příští rok v létě.
0: Na 13 autobusových linkách v Jihomoravském kraji je ode dneška možné nastupovat všemi dveřmi i o víkendu. Cestující měli tuto možnost zatím jen v pracovní dny. Autobusy, kterých se to týká, jsou před číslem linky označené symbolem S. Změna má zrychlit přepravu a zjednodušit orientaci cestujícím. Podle mluvčího společnosti Cordis Květoslava Havlíka má opatření pomoct hlavně starším lidem.
3: Důvodem pro zavedení nástupu všemi dveřmi i o víkendech je to, že chceme zabránit takovým těm různým problémům, které vznikaly třeba u starších cestujících, kteří často nevěděli, jestli je pracovní den nebo víkend.
0: Vybrané autobusové linky kvůli tomu zároveň častěji kontrolují revizoři. Svatý Prokop se stal patronem moravských topenářů a instalatérů. O svého ochránce požádali církev profesní organizace. Chtějí tak navázat na tradici řemesel s vlastními patrony.
4: Prosíme tě, požehnej tento obraz, tento prapor.
5: Brněnský biskup Pavel Konzbul ustanovil svatého Prokopa patronem cechu topenářů a instalatérů.
6: Co může být blíž kotli, tak tam ten příměr je, je to oheň. No takže máme tady čerta, který v podstatě zotročený, aby sloužil lidem, a to je proto svatý Prokop.
5: Popisuje Josef Brabenec, prezident Asociace obchodu Voda topení, který s myšlenkou přišel. Liturgická připomínka svatého Prokopa jako patrona oboru je v brněnské diecézi ustanovená na 4. červenec. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dnes ráno převážně polojasno, oblačnost bude ale rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami, četnějšími na severu kraje. Na jihu se přeháňky objeví jen s malou pravděpodobností. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i přeháňky. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů, na severu a západě kraje místy kolem 18. Foukat bude ráno a večer mírný, během dne čerstvý vítr západních směrů, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně dejte pozor v ulici Na Brněnce v Ivančicích na Brněnsku. Srazila se tam dvě osobní auta, místem projíždějte opatrně. Šťastnou cestu vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme krátce po 7. hodině, dnes je 14. června. Před námi je neděle, ideální čas vyrazit někam na výlet. Turistka Hana Varmužová nás pozve do kraje Pohádky máje, který je kouzelný i v červnu. Babské rady nám dají pár tipů, jak vhodně využívat špaldu v kuchyni, a v reportáži se zaměříme na nové povinnosti majitelů psů. Svá zvířata budou muset zapsat do centrální evidence psů. Kolik na to budou mít času a kde zápis provedou, řekneme za chvíli v reportáži, tak zůstaňte s námi. Krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Jaroslav Vikrent dospíval na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut po 7. hodině. Dobré ráno. 6,5 roku po zavedení povinného čipování psů připravuje vláda spuštění jejich státní centrální evidence. Ostrý provoz má začít 1. července. Majitelé budou muset zvířat registrovat u svého veterináře při přeočkování proti vzteklině, které je povinné každé 3 roky, nebo při čipování štěněte. A k zápisu budou muset znovu i majitelé, kteří už psa v minulosti nechali zavést do městských nebo komerčních registrů.
1: No, zajdeme.
2: Lucie Přikrylová venčí 3 fenky, plemene Shiba Inu.
1: Dání, Agi, Abby, holky.
2: O spuštění centrální evidenci psů slyší poprvé.
1: Nevím, že je nějaký nový, vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve 2 nebo ve 3 v nějakých, ale o povinném jsem zatím neslyšela.
2: Pokud člověk svého psa nezaeviduje, tak tam hrozí pokuta až 300 tisíc. Máte 3 psy, to by bylo téměř 1 000 000.
1: No, tak to by bylo skoro likvidační. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
3: Je to Sandy, francouzský buldoček, 2,5měsíční fenečka.
2: Paní Šárka sedí se štěnětem na klíně v čekárně veterinární ordinace. Ze zavedení centrální evidence psů má smíšené pocity.
3: Nemůžou nejdřív udělat Z a pak A, jo, jako myslím tím čipování, a pak za 5 let udělat teprve nějaký registr. Mezi tím raky majitelů se vlastně registrovalo do těch soukromých registrů, zaplatili si tam a teďka mají zase znovu platit. Je to takový postavený na hlavu.
2: Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého zpoždění systému zavinila digitalizace státní správy. Evidence psů musí být součástí e-governmentu, což v původním záměru nebylo. Stávajících databází, včetně soukromých, se ale nový registr nedotkne, vysvětluje Vojtěch Bílý.
4: Nicméně evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů. Informace z jiných registrů se nebudou překlápět do centrální evidence psů.
2: Do evidence budou psy zapisovat veterináři. Nová povinnost v nich vzbuzuje obavy, přiznává prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
5: Pro veterinární lékaře to bude znamenat velkou časovou zátěž. Už nyní se setkáváme s poměrně vysokou agresivitou chovatelů, ale veterinární lékař byla alternativa vůči zápisům na krajské veterinární správě nebo na obci.
2: Cílem evidence je podle ministerstva zemědělství získat ucelený přehled informací o chovaných psech a jejich majitelích, včetně kontaktů pro snazší identifikaci při ztrátě, závažném onemocnění nebo úhynu zvířete. Veronika.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám zpívá Anna K. Dobré ráno, máme 17 minut po 7. hodině a je tu počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 13 až 16 stupně Celsia. Nejchladněji naměřili v Troubsku, Kobylí nebo ve Strážnici a naopak nejtepleji je v Lednici. V centru Brna máme 15 stupňů a polojasno. Dnes očekávejte větrné počasí s proměnlivou oblačností a možností přeháněk. Ráno bude převážně polojasno, oblačnost bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami, četnějšími na severu kraje. Na jihu se přehánky objeví jen s malou pravděpodobností. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů Celsia. Na severu a západě kraje místy kolem 18. Ráno a večer mírný, během dne čerstvý vítr západních směrů v rychlosti 4 až 9 metrů za sekundu. Místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Slunce nám dnes v Brně padá 2 minuty po 21. hodině. A závěrem se podíváme na teplotní rekordy, které spadají do roku 2000, kdy v Brně Žabovřeskách naměřili 34,1 stupně Celsia a naopak nejméně v Boskovicích v roce 1967 žádná celá 0,8 stupňů Celsia nad nulou. Dobré ráno.
2: Hostem poradny pro zdraví bude ve středu 17. června chirurg Tomáš Paseka a probereme léčbu těžké obezity metodou bariatrie, tedy chirurgického zúžení žaludku, případně další úpravy trávícího traktu. Která další přidružená onemocnění bariatrie řeší? Pro koho je taková operace vhodná? A jak je nutné před a po operaci měnit životní styl a stravovací návyky? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dalibor Janda na vlnách Českého rozhlasu Brno 22 minut po 7 hodině. Rádi byste domácí jídelníček obohatili o špaldu, ale nejste si úplně jistí, jak s ní zacházet? Nevadí, od toho je tu Jarka Vykoupilová a její babské rady.
1: Babské rady.
2: Špalda je nešlechtěná prastará obilovina, obsahuje více vitamínů, minerálů i vlákniny než běžná pšenice, která je navíc zbavována klíčků. Jako rostlina dokáže dobře čelit škůdcům i výkyvům počasí a znali ji už staří Egypťané. Její chuť je oříšková a mouka z ní je vhodná na výrobu palačinek nebo lívanců. Můžete ji do sladkých pokrmů kombinovat s klasickou pšeničnou moukou. Samotné její zrno je vhodné do polévek, zeleninových jídel nebo na přípravu pomazánek. Vyzkoušet ji můžete i jako zdravou přílohu. Kombinace s česnekem, rajčaty a čerstvou bazalkou jí velmi sluší. Vaříme ji tak, že na šálek špaldy potřebujete 60 ml vývaru. Nejdříve přivedete špaldu zalitou vývarem k varu, potom plamen stáhnete a bez pokličky vaříte na mírném plameni 15 minut, dokud špalda nezměkne. Skvěle chutnají i špaldové karbenátky se zeleninou nebo kombinace rýže a špaldy v risotu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Silničáři dokončují opravy silnice na průtahu v Brně-Bosonohách. Dopravní omezení spojené se snahou o stišení hluku z provozu skončí zítra. Měření hluku krajských hygieniků potvrdilo loni na jaře překročení maximálních limitů. Proto dělníci využívají speciální protihlukový asfalt. Potvrdila to mluvčí Jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová. Regionální spoje Českých drah dnes vyjeli podle upravených jízdních řádů. Národní dopravce tak každý rok před létem posiluje nabídku i napojení některých spojů. S novými úpravami budou vlaky jezdit až do prosince. V některých regionech změny reagují i na dřívější začátek letních prázdnin. Jediný kraj, kde budou vlaky jezdit beze změn, je Vysočina. Vyšší zájem o vlakovou dopravu zaznamenávají před létem každoročně i soukromí dopravci. Změny v jízdních řádech kvůli tomu ale nechystají. Třebíč bude opakovat elektronickou aukci pozemků v místní části Nehradov. Městu se tam zatím podařilo prodat jen 7 pozemků z 20. Parcely jsou určené na stavbu samostatných rodinných domů. První aukce se konala v květnu. Druhá elektronická aukce potrvá od 17. do 20. srpna. Brněnská vila Šťastny získala část pozůstalosti architekta Ernsta Wiesnera, který dům navrhnul. Dvě krabice archiválií věnoval Wiesnerův rodinný přítel, kterého poznal v 50. letech minulého století ve Velké Británii. Tam architekt židovského původu uprchl v roce 1939 před nacisty a do Česka se už nevrátil. A počasí. Na jihu Moravy bude dnes ráno převážně polojasno, oblačnost bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami, četnějšími na severu kraje. Na jihu se přeháňky objeví jen s malou pravděpodobností. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu a západě kraje místy kolem 18. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně dejte pozor v ulici Na Brněnce v Ivančicích na Brněnsku. Srazila se tam dvě osobní auta. Místem projíždějte opatrně. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Duet Marcely Holanové a Karla Gotta na vlnách Českého rozhlasu Brno doznívá 10 minut po půl osmé. Dobré ráno. Veterinářka Anna Zimová spolupracuje s útulkem pro opuštěná zvířata Městské policie Brno. Setkává se s různými zraněnými nalezených zvířat. V dobrém dopolední s Českým rozhlasem Brno proto v rozhovoru s moderátorem Zdeňkem Truhlářem radila, jak se postarat o naše domácí mazlíčky, když si něco udělají, a také co mít v domácí lékárničce.
1: Co můžeme pro zvířata udělat my, pokud se někde zraní? Typicky třeba při hrátkách venku, pejsek se někde odře, tak co s tím?
2: Je vždycky fajn mít lékárničku vybavenou. Já jsem vždycky za to, ať ta lékárnička je univerzální a můžeme to používat i přípravky jak pro lidi, tak pro zvířátka. Ať toho nemáme moc, pak sami zapomeneme, co tam máme a dokupujeme. Takže určitě nějaká první pomoc, oplach, dezinfekce, ranky nebo oděrky, jak říkáte. A pokud už si třeba nevíte rady, jestli to můžete nechat jenom na tom domácím ošetření, zavolejte svému veterináři a už to konzultujte dál, jestli máte dojet nebo to necháte, tak to vždycky záleží. Jestli je to nějaká fakt jenom odřeninka, nebo třeba i drobná kousná rána se nám může zkomplikovat a musí se dávat antibiotika.
1: Vy jste zmiňovala lékárničku, liší se v něčem lékárnička pro lidi a řekněme pro zvířata, pro psy typicky nebo pro kočky?
2: Určitě jako první mě napadají léky na bolest, ty bychom určitě neměli brát z naší běžné lékárničky domácí, tam je to vždycky na konzultaci s veterinářem. Na tu dezinfekci tam právě není problém použít přípravek na bázi jodu, ten můžete určitě si koupit a mít ho jak pro sebe, tak pro to zvířátko, nebo třeba teď na jaře často nějaký prach, pyl se nám dostává do očí, taky můžete koupit kapičky, které můžete použít i pro pejska, kočičku, není problém.
1: Co by mohlo zvířatům vyloženě ublížit z té lidské lékárny?
2: Právě běžně dostupné léky na bolest, které bereme my. Když nás bolí hlava třeba nebo záda, tak si vezmeme takový ten růžový prášek a ten opravdu může být až smrtelný pro toho pejska.
0: Celou poradnu s veterinářkou Annou Zimovou si můžete poslechnout zpětně na našem webu a také na webu v aplikaci můjrozhlas.cz. A zajímavé poradny a rozhovory nás čekají i příští týden. Například hned v pondělí to budou dobré rady, které bude udílet lékárník Marek Lžičař. Připomene, co nezapomenout přibalit na cesty do zahraničí, jak léky chránit před vysokými teplotami a proč nepodceňovat jejich expiraci. V úterý bude hostem brněnský dudák David Neckař. Ve středu do studia dorazí lékař Tomáš Špeřina s tématem bariatrických operací žaludku a ve čtvrtek Josef Buchta zavzpomíná na 20-letou historii B-side bandu. Pátek bude samozřejmě patřit chovatelské poradně, tak si nenechte ujít. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Krásné ráno.

0: počasí.
1: 7 hodin a 46 minut posloucháte Český rozhlas Brno. Tady je aktuální předpověď počasí a také sledujeme, jak se nám po ránu pohybují teploty na jižní Moravě. Ty se drží mezi 13 a 16 stupně Celsia, nejchladněji je v Troubsku, Kobylí nebo ve Strážnici, a naopak nejtepleji v Lednici. V centru Brna máme 15 stupňů a polojasno. Dnes očekávejte větrné počasí s proměnlivou oblačností a možností přeháněk. Ráno bude převážně polojasno, oblačnost bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami, četnějšími na severu kraje. Na jihu se přeháňky objeví jen s malou pravděpodobností. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i přeháňky. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů Celsia, na severu a západě kraje místy kolem 18. Ráno a večer mírný, během dne čerstvý vítr západních směrů v rychlosti 4 až 9 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Slunce nám dnes v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut a zapadá 2 minutky po 21. hodině. Před námi je tedy krásný den, ideální na výlet. Turistka Hana Vermužová nás už za chvíli pozve do kraje Pohádky máje. Tak zůstaňte s námi.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Blondýna alias Eva Suková na vlnách Českého rozhlasu Brno. Pokud si budete chtít tady tento blond folk poslechnout naživo, tak se zastavte 18. června o 19. hodin na Beethovenově ulici, protože se odehraje další koncert ze série Feinschmeckerů. Máme 7 hodin a 52 minut a v tradičním čase pro výlet přeji krásný den turistce Haně Varmužové. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak už jsme si před vstupem říkali, vy jste teď nedaleko brněnského Žebětína a připomínáte si výročí svatby vašeho syna. Právě tam nás dnes pozvete?
1: No, je to tak, já jenom pro mimo brněnské turisty řeknu, že Žebětín je obec na západním okraji Brna a byla dlouho samostatnou obcí a až od roku 1971 byla připojena k Brnu. A je to taková malebná obec a kousek odtamtud je skautská základna, jmenuje se Bažantnice a je to hrozně hezké místo. A my skutečně tam, jako nechci říct, že přímo oslavujeme roční výročí jejich svatby, ale takové přátelské setkání, takže se tu sešlo 5 psů, asi 25 dětí a neurčitý počet dospělých různých generací, takže je to hrozně fajn. A včera jsme si udělali moc pěknou vycházku, protože z Žebětína vychází modrá turistická značka, která vede tady kolem této základny a pokračuje k Rýšově Studánce. Tak jsme vzali vnuky a vyrazili jsme na procházku, cestou jsme udělali takovou malou stopovačku pro ty ostatní malé děti a vyrazili jsme do Podkomorských lesů a připomenu jenom, že Podkomorské lesy je přírodní park, který se rozkládá tak, jako bych řekla, od přehrady po automotodrom. Celá ta veliká oblast je plná krásných stromů, je to tu báječné, je to tu já jsem tady dlouho už nebyla a jsem úplně okouzlená tím krajem a když půjdete po modré turistické značce, tak se připravte na to, že půjdete po různém povrchu. Půjdete po spevněné cestě, půjdete po krásné lesní cestě, po lesní pěšině, po rozbahněné cestě, kousíček po asfaltu, takže i v tomhle směru je to pestré. Navíc tady je i celá řada pěkných odpočívadel zastřešených, starají se o to Lesy České republiky. Já zrovna teď sedím na jednom takovém odpočívadle, je tady se mnou můj nejstarší vnuk Matěj, koukáme se takhle směrem k Žebětínu, Kohoutovicím, za lesem vykukují vršky kamech nového sídliště, které je tu postavené. A když se pak vnoříte do toho lesního ticha, tak je to krása. A navíc tenhle kraj je svázaný s pohádkou Máje, takže proto Rýšova Studánka a taky Helenčina Studánka. K Helenčině Studánce se dostanete po červené turistické značce, stojí to za to, k Rýšově po té modré, ale cestou se různě kříží turistické značky. Tyto lesy jsou protkané celou řadou stezek, které jsou značené, ale i lesních cest, které zvou přímo k procházkám třeba s kočárkem nebo pro seniory, kteří chodí opatrně už po rovných cestách. A takže doporučuji lesy podkomorské pro různé vycházky. Ale já ještě dojdu k té Rýšové Studánce, protože to je nesmírně pěkné místo. Ta studánka je vyzděná z kamene, teče voda, ale velmi málo, takže trvá docela dlouho, než vám kalíšek nateče, ale za to je to voda pramenitá, dobrá, ochutnali jsme ji. Je tam krásná lavička dřevěná, uprostřed té lavičky je vyřezaná veverka, takže hezké místečko. A taky je tam teď nově poeziomat a tam si vnuci pustili krásné písničky z dílny autorů Svěrák Uhlíř nebo z filmu Ať žijí duchové nebo od Plíhala, Karla Plíhala je tam krásná písnička, ale jsou tam také ukázky poezie významných brněnských básníků, úvodní slovo, myslím si, že tam na tom poeziomatu si můžete poslechnout od Ondřeje Blaha a něco tam povídá i Bolek Polívka o tom, jak ten poeziomat se tam instaloval a tak. Takže skutečně je to jako hezké místo, kde můžete strávit příjemný čas a tam se můžete rozhodnout, jestli půjdete dál na Hrad Veveřín, nebo půjdete už do Bystrce na zastávku Rakovecká, nebo se vydáte směrem někam na Hvozdec, nebo ještě přes Helenčinu Studánku do Ostrovačic. Těch možností je tady celá řada a rozhodně doporučuji vycházku do podkomorských lesů.
0: Hana Varmužová spolu se svými vnuky nás vzala do Brněnského Žebětína, do kraje Pohádky Máje. Děkujeme moc za krásnou voňavou přímo pozvánku do nádherného blízkého okolí města Brna. A budu se těšit zase někdy naslyšenou. Užijte si víkend.
1: Pěkný den, nashledanou.
0: Krásnou neděli.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT 2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Most od kruhového objezdu k vlakovému nádraží v Blansku nechá město opravit. Brněnský bazén Ponávka dnes kvůli rekonstrukci zastavuje provoz, unikala z něj voda. Zlínský kraj přispěje na kulturní akce v regionu, rozdělí téměř 4 miliony korun. A dnes čekáme oblačnost, možností přeháněk a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Most přes řeku Svitavu mezi vlakovým nádražím a kruhovým objezdem v Blansku čeká oprava. Úřad teď chystá vypsání zakázky na projekt. Práce mají zahrnovat sanace betonu, nosné konstrukce, výměnu zábradlí a opravu asfaltu. Kromě toho je potřeba vyřešit místo pro chodníky a cyklostezku. Přesný termín oprav nebo náklady radnice zatím nezveřejnila, dodává její mluvčí Pavla Komárková.
3: Celkové náklady my zatím ještě neznáme, protože až na základě průzkumu té mostní konstrukce a toho samotného návrhu bude zřejmé, jaký bude rozsah těch prací, ale předpokládáme, že ta částka přesáhne 10 milionů korun.
1: Krytý bazén Ponávka v Brně je ode dneška dočasně zavřený. Čeká ho rekonstrukce, protože z něj uniká voda. Dělníci bazén rozšíří ze 3 drah na 4. Keramický obklad bazénové vany nahradí nerez, vysvětlila mluvčí městských sportovišť z firmy Stares Sport Michaela Dittrichová. Zlínský kraj finančně podpoří kulturní akce a aktivity. Mezi 61 projektů rozdělí téměř 4 miliony korun. Podporu získá například Mezinárodní festival slovenského folkloru v České republice Jánošíkův Dukát v Rožnově pod Radhoštěm nebo svatováclavské slavnosti v Napajedlích i festival současné taneční tvorby Tanec Valmes. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
4: Podpora kulturních aktivit je rozdělena do dvou kol. V obou tak letos hejtmanství podpořilo celkem 131 kulturních projektů částkou převyšující 8,2 milionu korun.
1: V Brně dnes vrcholí festival Brno Brass Fest. Přehlídka žesťové hudby nabídne koncert na lodi na Brněnské přehradě. Festival večer uzavře vystoupení zahraničních hostů. Upřesňuje za organizátory Vít Němeček.
5: Poslední den my vlastně máme ještě dopoledne jazzovou plavbu na Príglu a potom vlastně odpoledne bude závěrečný koncert Vienna Brass Connection. Máme poprvé v České republice hosty z Vídně, to jsou to hosté z Vídeňské opery a Vídeňské filharmonie, to ještě nikdy tady nekoncertovali.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude dnes ráno převážně polojasno, oblačnost bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přehánkami, četnějšími na severu kraje. Na jihu se přehánky objeví jen s malou pravděpodobností. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i přehánky. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů, na severu a západě kraje místy kolem 18. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozor dávejte stále v ulici na Brněnce, v Ivančicích na Brněnsku. Srazila se tam 2 osobní auta, projíždějte tudy opatrně. Šťastnou cestu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pohodové nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 4 minuty po 8 hodině, dnes je 14. června, svátek má Roland, jméno německého původu s významem hrdina ze slavné země. A když ubereme jedničku a zjemníme červen na červenec, tedy na 4. července, dojdeme ke svátku svatého Prokopa, světce, který podle legendy skrotil oheň jako symbol hříchu, když zapřáhl ďábla do pluhu. Ten se teď stal ochráncem moravských topenářů a instalatérů, kteří si ho vzali za patrona cechu. Více vám nabídneme v reportáži krátce po půl. Současnost nám dává vzorem také hrdiny. Statečnost 18-letého Václava Kuny vyzdvihnul i prezident. Udělil mu ocenění za dětský čin roku. Velmyslný příběh uslyšíte za chvíli v reportáži, ale ještě předtím probereme počasí s brněnskými meteorology. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: O ročním období i o počasí nám na vlnách Českého rozhlasu Brno zpíval Jiří Schillinger. Jsme polovině června, je 14. máme 12 minut po 8. hodině, neděli ráno a v tuhle chvíli se na počasí podíváme s brněnskou meteoroložkou Jitkou Kučerovou.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, já už v tuhle chvíli zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude to dnešní nedělní počasí?
2: Ono je už víceméně oblačné, v prostoru Jihomoravského kraje polojasné oblohy ubývá, takže i přes den převažující oblačno. V severní části kraje se mohou objevovat spíše takové lokální přehánky, už teď třeba i během dopoledních hodin, potom ještě i odpoledne. Zhruba k večeru bude oblačnost se tak jakoby rozpouštět, částečně ubývat a ty srážky, pokud se tady objeví, tak by měly se vytratit, ustávat. Teploty nejvyšší odpolední, nejčastěji mezi 20 až 23 stupni Celsia, sever, případně západ kraje, může mít na některých místech trošku méně, kolem 19. No a vítr, ten teď fouká mírný, ale postupně během dne bude foukat čerstvý od severozápadu, může mít někde i nárazy do nebo kolem 50 km v hodině, k večeru se pak bude měnit na mírný západní.
0: Jaká bude noc z neděle na pondělí?
2: Noc ta by měla být většinou skoro jasná nebo na nejvýš nějaké polojasno. Teploty budou klesat mezi 11 až 8 stupňů a vítr v noci bude pofukovat mírný od západu, ale během noci na přechodnou dobu bude alespoň částečně slábnout.
0: Pojďme se stručně podívat, alespoň na začátek nového týdne, pondělí, úterý, středa, jaké bude počasí?
2: Postupně se bude oteplovat, i ty srážky už budou mít jenom malinkou pravděpodobnost zítra během odpoledne, možná nějakých pár drobnějších přeháněk, zase spíš na severu kraje, převažující polojasno oblačno. Potom v úterý to bude vypadat podobně, i když tam ze začátku bude i méně oblačnosti, potom v průběhu dne převažující polojasno nebo na nejvýš oblačno už beze srážek. No a teploty zítra 21 až 24 stupňů, v úterý už by to mohlo být mezi 23 až 26 stupni Celsia.
0: A ve středu?
2: Středa ta bude ještě teplejší, tam už maximální teploty možná budou dosahovat k tropické třicítce.
0: Ale to se nám blíží. Pojďme se podívat alespoň ve stručnosti a v krátkosti, jaké jsou teplotní rekordy, které spadají ke 14. červnu.
2: 34,1 stupně Celsia je hodnota nejvyšší, naměřena byla tady u nás v Brně Žabovřeskách v roce 2000 a Boskovice v roce 1967 měly nejméně 8 desetin nad nulou.
0: Za aktuální předpověď počasí i za výhled do nového týdne děkuji Jitce Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Mějte se krásně, krásnou neděli a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: A my se podíváme v reportáži na zajímavý a velmi dojemný příběh. Nemocnému mladšímu bratrovi daroval kostní dřeň. Statečnost 18-letého Václava Kuny vyzdvihnul i prezident. Udělil mu ocenění za dětský čin roku. Příběh obou bratrů z Brna uslyšíte za moment v reportáži. Tak zůstaňte s námi.
3: Hostem pondělních dobrých rad 15. června bude lékárník Marek Lžičař a povídat si s ním budu o vybavení lékárničky na dovolenou. Co nezapomenout přibalit na cesty do zahraničí? Jak léky chránit před vysokými teplotami a proč nepodceňovat jejich expiraci? Jakým způsobem správně ošetřit drobná poranění? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Beatles na vlnách Českého rozhlasu Brno 19 minut po 8 hodině. Čerstvě 18-letý Václav Kuna z Brna získal ocenění Dětský čin roku 2026 v kategorii Záchrana lidského života. Darováním kostní dřeně pomohl zachránit svého mladšího bratra Vojtu, který už podruhé bojuje s leukémií. Dnes je Vojtovi 13, poprvé nemoc překonal, když mu bylo 9. Loni na podzim se mu ale vrátila. Když se ukázalo, že chemoterapie tentokrát stačit nebude, stala se pro něj transplantace kostní dřeně novou nadějí.
1: Já jsem to chtěl furt nějak oplatit bráchovi, to, co on pro mě udělal. Tak jsem napsal příběh a vyhrál jsem, no.
2: 13-letému Vojtovi Kunovi pomohl v boji s leukémií jeho starší bratr Václav, když mu daroval kostní dřeň. Václavův skutek vyzdvihl i prezident Petr Pavel. Udělil mu jedno z ocenění za dětský čin roku. Vše díky příběhu, který Vojta sepsal.
1: Já jsem to zjistil, když jsem byl na té transplantaci a bylo mi strašně blbě v tu dobu. Takže byl jsem šťastný, ale nedokázal jsem to vyjádřit, no. Byl jsem jako fakt šťastný, no.
2: Nemoc nebo úraz by mohly transplantaci ohrozit. Čerstvě 18-letý Václav tedy raději strávil týdny v karanténě a odložil i plánovanou autoškolu.
3: Pro mě byly všechny tady ty věci tak jako nepodstatný a vedlejší. Tohle pro mě jako mnohem důležitější než vlastně cokoliv na světě. Okamžitě jsem to bral, byl jsem šťastný, že vůbec nic takového můžu udělat. No.
4: My máme 5 dětí, vlastně Vojta má 4 sourozence a jenom ten Vašek byl vhodný. Psala jsem mu Vaši, Vojta musí podstoupit tu transplantaci, tak počítáš pořád s tím, že bys mu tu kostní dřeň dal. No a na to mi právě Vašek odpověděl, že mu dá klidně nohu, ruku, ledvinu, hlavně jako, aby byl ten Vojta zdravý.
2: Matka obou hochů, Silva Kunová, sedí na pelesti Vojtovy nemocniční postele. Vojta už je po transplantaci doma, musí sem ale 2x týdně na kontroly.
4: To je prostě ještě strašně dlouhý proces, než se to všechno v tom těle uchytí, jak má, než to tělo proti tomu přestane bojovat a než se zase vrátí. No v podstatě nám říkali, dneska je první půlka června a on bude moct jít do školy až na druhý pololetí vlastně příštího školního roku.
2: Pro pacienta s poruchou krvetvorných buněk je transplantace jedinou možností záchrany. Do registru dárců kostní dřeně se může zapsat zdravý člověk ve věku od 18 do 35 let. Z Brna Magdalena Králová, Český rozhlas.
0: Tak to byl dětský čin roku, velmi ceněný a oceňovaný. Za chvíli, tedy krátce po půl, tu máme reportáž o svědci, který podle legendy skrotil oheň jako symbol hříchu, když zapřáhl ďábla do pluhu. To je svatý Prokop. Ten se teď taky stal ochráncem moravských topenářů a instalatérů. Ti si ho vzali za patrona cechu. Ale ještě předtím tu máme písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Tomáš Klus nebo Valdemar Matuška. No a za chvíli, tedy v půl, krátké zprávy s Jakubem Večeřou. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zvedl se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nevím.

0: nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Brno hledá firmu, která navrhne projekt nových veřejných toalet v Lužánkách za 5 milionů korun. Aktuální toalety ve středisku volného času jsou v havarijním stavu a potřebují rekonstrukci. Týdně je využije bezmála 2,5 tisíce lidí. Nové toalety by měly být bezbariérové a ekologicky šetrné. Na 13 autobusových linkách v Jihomoravském kraji je ode dneška možné nastupovat všemi dveřmi i o víkendu. Cestující měli tuto možnost zatím jen v pracovní dny. Autobusy, kterých se to týká, jsou před číslem linky označené symbolem S. Změna má zrychlit přepravu a zjednodušit orientaci cestujícím. Podle mluvčího společnosti Cordis Květoslava Havlíka má opatření pomoct hlavně starším lidem. Žďár nad Sázavou pro letošní prázdniny zdvojnásobí kapacitu školních družin. Loni je přes léto otevřel vůbec poprvé. Jednotlivé školy se v hlídání dětí střídají. Zatímco loni byla pokaždé otevřená jen jedna družinová skupina, pro následující léto budou pro rostoucí zájem otevřené už dvě, vysvětlil lidovecký místostarosta Rostislav Dvořák. Zlínský kraj poskytne dotaci přes 6,5 milionu korun na vznik dvou venkovských maloobchodních prodejen, které budou fungovat v nepřetržitém provozu. Takzvané prodejny 24/7, které kombinují klasický prodej s obsluhou se samoobslužným režimem, vzniknou v Rudimově na Zlínsku a Vítonicích na Kroměřížsku. Svatý Prokop se stal patronem moravských topenářů a instalatérů. O svého ochránce požádali církev profesní organizace. Chtějí tak navázat na tradici řemesel s vlastními patrony. A počasí. Na Jihomoravě bude dnes ráno ještě převážně polojasno, oblačnost bude ale rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami, četnějšími na severu kraje. Na jihu se přeháňky objeví jen s malou pravděpodobností. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu a západě kraje místy kolem 18, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda dvou osobních aut je aktuálně hlášená v ulici Na Brněnce v Ivančicích na Brněnsku. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu a příjemné ráno vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Lucie Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Brno. Každé řemeslo má svého patrona, například hasiči svého Floriána, myslivci Huberta a horníci Barboru. Teď se dočkali i moravští topenáři a instalatéři. Jejich ochráncem se stal svatý Prokop, který podle legendy přiměl ďábla tahat pluh.
1: Prosíme tě, požehnej tento obraz, tento prapor a veď nás, ať podle příkladu svatého Prokopa následujeme Ježíš.
2: Brněnský biskup Pavel Konzbul ustanovil svatého Prokopa patronem cechu topenářů a instalatérů, symbolicky v kostele svatého Prokopa v Letovicích na Boskovicku.

0: místa našeho Pána.
1: Že jsem nastudoval všechny svatý a hledal jsem, který by byl nejvhodnější, a přišel mi svatý Prokop, protože on ty čerty v podstatě znásilnil k své práci.
2: Popisuje Josef Brabenec, prezident Asociace obchodu voda topení, který s myšlenkou přišel.
1: Co může být blíž kotli, tak tam ten příměr je, je to oheň.
2: Asociace spolu s cechem topenářů a instalatérů oslovila diecézního biskupa.
3: Já jsem ze začátku myslel, že chtějí jenom požehnat obraz a požehnat vlajku, což je cechu celkem jako běžné, ale překvapili mě s tím, že chtějí jako vyhlásit patrona. Tak jsem si myslel, že se dělají nejdřív jako legraci. Dokonce jsem ani nevěděl, jestli to jako z hlediska církevního práva je možný, že jsem si vždycky myslel, že tam můžu jít jenom papež.
2: Biskup Pavel Konzbul věc prostudoval s církevními právníky a dekretem pak světce vyhlásil za ochránce moravských topenářů a instalatérů.
3: No takže kromě požehnání praporů a obrazu byl i vyhlášen Prokop za patrona tady toho cechu v brněnské diecezi.
2: Cech má taky svůj odznak. První řád svatého Prokopa udělili právě biskupovi.
1: Tak je to medaile. Na jedné straně je svatý Prokop a napsáno řád svatého Prokopa a na druhé straně je logo naší asociace a je to na trikoloře. No a udělujeme ho za významný přínos rozvoje oboru voda, topení, sanita a podporu naší organizace.
2: Doplnil Josef Brabenec. Liturgická připomínka svatého Prokopa jako patrona oboru je v brněnské diecézi ustanovená na 4. červenec. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 8:45, je tu aktuální předpověď počasí. Také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty. Rtuť teploměru se nám krásně zvedá, aktuálně se teploty pohybují mezi 15 až 17 stupni Celsia. Nejchladněji je v Troubsku, Brně, Žabovřeskách a naopak nejtepleji v Lednici a Kobylí. V centru Brna máme 16 stupňů a polojasno. Zajímavostí je, že v Brně, Žabovřeskách v roce 2000 naměřili teplotní rekord, tedy 34,1 stupně Celsia, naopak nejméně bylo v Boskovicích v roce 1967, žádná celá 8 desetin stupňů Celsia. Dnes očekávejte větrné počasí s proměnlivou oblačností a možností přeháněk. Ráno bude převážně polojasno, oblačnost bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami, četnější na severu kraje. Na jihu se přeháňky objeví jen s malou pravděpodobností. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni Celsia. Na severu a západě kraje místy kolem 18. Ráno a večer mírný, během dne čerstvý vítr západních směrů v rychlosti 4 až 9 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Sluníčko nám dnes vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut a zapadá v 21 hodin a 2 minutky. Před námi je krásný den, tak si ho pojďme užít a navíc máme neděli. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

S vážnými tóny i slovy nám zpíval Jakub Smolík na vlnách Českého rozhlasu Brno. Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Jakubem večeřou. Po 9. zůstaňte s námi a pojďte se po našich vlnách toulat s Josefem Veselým. Poslechneme si další archivní rozhlasový pořad z roku 1988 s názvem Spor o modrého AB. Tajemná osobnost, která se představí jen svými činy, se tradičně ukrývá za přezdívku Kdo to byl? A toulky českou minulostí v závěru hodinky budou detektivně zkoumat, nač mohl tak brzy zemřít král Ladislav zvaný Pohrobek. Po 10. vás v pořadu Pochoutkový rok naladíme k dobré chuti podle vašich receptů. Po 11. hodině nám své hudební lásky přiblíží Jan Dalecký a po 12. se můžete těšit na blahopřání s písničkou, které dnes moderuje Květa Navrátilová. Nedělním ránem vás na vlnách Českého rozhlasu Brno provázela Alena Přikrylová. Přeji vám krásný den a z hudby přidávám Někdy příště v podání hudební skupiny Katapult.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Grafici můžou navrhnout novou podobu mobilní aplikace pro cestování po Jižní Moravě. Vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Studenti se budou v Žarošicích věnovat dramatické tvorbě inspirované židovskou dívkou. A dnes čekáme oblačnost, možností přeháněk a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Jihomoravská společnost Cordis vypsala soutěž o vizuální návrh nové mobilní aplikace. Cílem krajského koordinátora dopravy je sloučit současné aplikace Poseidon a Iris do jedné. V ní cestující najdou informace o spojích a koupí si tam jízdenky. Lidé můžou své návrhy posílat do 20. července. Tři nejlepší grafická pojetí dostanou peněžní odměnu. Pokračuje mluvčí Cordisu Květoslav Havlík.
2: Vize je v tom, že vznikne jedna aplikace, která bude mít v sobě zahrnuty všechny informační a prodejní služby IDSMK. Není to jenom o vzhledu, není to jenom o tom frontendu, čili to, co ten cestující bude mít před sebou v mobilním telefonu, ale musí se zásadním způsobem upravit i ten backend, který hromažďuje třeba prodané jízdenky.
0: Od dnešního dne platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Jezdit podle nich budou až do prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů i správy železnic. Podobné úpravy dělají České dráhy před létem každoročně. Podle mluvčí Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdů v řádech několika minut.
3: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
0: Jediným krajem, kterého se změny nedotknou, je Vysočina. Větší zájem o cestování vlakem registrují v létě i soukromí dopravci. Ke změnám v jízdních řádech ale nepřistupují. Studenti ze Žarošic na Kyjovsku se budou ode dneška spolu se studenty z Rakouska a Norska věnovat příběhu židovské dívky a oběti holokaustu Ruth Majerové. Osudy dívky, která do Žarošic jezdila na prázdniny z rodné Vídně a později emigrovala do Norska, v minulosti stvárnili třeba jako komiks. Teď mají za úkol vytvořit dramatické scénky inspirované jejím deníkem. Projekt má název Žarošický velbloud, vysvětluje jeho organizátorka Táňa Klementová.
4: Když byla v Žarošicích v létě 36, tak si napsala, že je tam tak krásně, že bude tu krásu do sebe nasávat jako velbloud a uloží si do svých tukových zásob a pak z toho bude žít, až se vrátí do Vídně, kde se narodila, kde chodila do školy.
1: Počasí.
0: Na Jižní Moravě dnes bude ještě zpočátku polojasno, oblačnost ale bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami, četnějšími na severu kraje. Na jihu se přeháňky objeví jen s malou pravděpodobností. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu a západě kraje místy kolem 18. Foukat bude ráno a večer mírný, během dne čerstvý vítr západních směrů, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na dočasné přesunutí autobusové zastávky z Bíšov a Nenská. Ta bude kvůli rekonstrukci povrchu vozovky přesunuta ve směru do Oslavan o přibližně 115 metrů dopředu, ve směru do zastávky u Brna o zhruba 80 metrů dozadu. Změna platí od 15. června do 6. července. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hej. Hezké nedělní ráno a dobrý den, milí moji, vám přeje tato trojice, která má následující toulavou hodinku, tak říkajíc na svědomí. Redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Jana Meluzinová a autor Josef Veselý. A co všechno se před desátou ozve ze všeho, tedy aspoň slovního druhu, to bude nejdříve další položka z rozhlasové historie. Bude to kousek pořadu vyprávějící o Modrém a Bém, což byla přezdívka Josefa Dobrovského. Naše se můžete drobet pocvičit ve svých znalostech nebo aspoň dovednostech v googlování. Mám na mysli soutěž, kdo to byl. A pak už nás čeká návrat do 15. století, v němž budeme odhalovat letstará tajemství, která celá staletí obestíralo českého krále Ladislava, jinak také zvaného Pohrobek nebo také Holec, protože on se narodil po smrti svého královského otce a zemřel v tinejdžerském věku, když mu ještě nerostly žádné vousy. Tak já i celý náš, abych tak řekl, kolektiv, doufáme, že nebudete poslechu této hodinky litovat.
6: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: A teď už jsme tady ve studiu 2. Naproti mě sedí Marek Zouhar. Ahoj, Marku.
3: Tobě, ale hlavně všem posluchačům přeju i já dobrý den.
2: Ten den si doplníme vyprávěním o jednom abém.
3: Což bylo zdvořilé oslovení původně francouzských katolických kněží, podobně jako české otec.
2: Správně, to slovo se začalo používat hlavně pro světské kněze, bez dalších funkcí, kteří se třeba věnovali různým intelektuálním činnostem, jako vědci, spisovatelé a podobně.
3: Což byl právě případ Josefa Dobrovského.
2: Tedy modrý abé, tak se mu začalo říkat až po jeho smrti.
3: On měl totiž velkou zálibu v modré barvě.
2: Podotkněme, bylo to v dobách, kdy barvy ještě byly politicky neutrální.
3: Za jeho života se mu tak neříkalo?
2: Neříkalo. Autorem té přezdívky je spisovatel Alois Vojtěch Šmilovský, který jezdíval jako letní host do Polně u Chudenic, kde trávil svoje volno i Dobrovský.
3: A co všecko bylo na Dobrovském modré?
2: On chodíval po kraji v modrém kabátě, modrých kalhotách, modrém nákrčníku, modrých střevících, používal stylové kapesníky.
3: Modré, že ano?
2: Tak. A jeho bible byla vyvázána v modrém.
3: A tu přezdívku použil spisovatel Šmilovský ve své novele Zarních červánků a teprve z ní se zapsala do povědomí.
2: U rodu Černínů, ale hlavně u Nosticů, měl Dobrovský dobré bydlo.
3: Což znamená, že se o něj s náležitou úctou a velkorysostí starali.
2: Nejenom Nosticové. Ku příkladu mezi prostými venkovany zakořenilo přesvědčení, že modrý abé je ve skutečnosti přestrojený císař Josef II., který nezemřel a který se v kraji skrývá před svými nepřáteli nahoře.
3: Vraťme se ale k pánům Nosticům. Čím si tu podporu pan Dobrovský zasloužil?
2: Já bych řekl, že kvůli špatnému svědomí.
3: Kdo pak měl to špatné svědomí na svědomí?
2: Nosticové.
3: A jak se to stalo?
2: V červenci roku 1781... při lovu na jeleny na Nostickém panství v Jindřichovicích byl 28-letý Dobrovský nešťastnou náhodou postřelen do prsou.
3: A kým?
2: O tom se verze rozcházejí, ale snad to neštěstí měla zavinit hraběnka Alžběta Nosticová.
3: A to, že se u Dobrovského později rozvinula duševní porucha, bylo dáváno do souvislosti právě s tímto zraněním?
2: Příznaky Dobrovského duševní nemoci se u něj objevily tedy prý brzy po třicítce. Naplno se plně manifestovali, když byl Dobrovský na panství Falknovském a po návratu z vědecké výšky se ho zmocnil prudký výbuch zuřivosti. V mírnější podobě pak přicházely ataky asi dvakrát do roka. Ve stáří se dostavovali podle vyjádření lékařů zřídka v děsivější podobě, nejbrž jen v tichém, neškodném blouznění a v jakémsi podivínství.

0: Každopádně Dobrovský po sobě zanechal úctyhodné dílo.
1: Založil vědecký obor bohemistiku, i když on svá díla psal v němčině.
0: Zřejmě měl jako kluk německé školy.
1: Ano, ano, to měl v horšovském Týně a v německém nynějším Havlíčkově Brodě.
0: Tady ale už přišel do kontaktu s českými dětmi.
1: A naučil se česky. Od svých spolužáků zpočátku ledacos vytrpěl, vzpomínal na posměšnou říkánku Němec brouk, hrnce tlouk, pod lavicí je házel, což měl tedy spojeno s krvavými ranami na hlavě, když po něm házeli kameny.
0: My ho známe jako Dobrovského, ale jeho příjmení znělo původně jinak.
1: Doubravský. Jeho otec byl dragounský desátník Jakub Doubravský, který strpěl, že jméno jeho syna Dobrovský vzniklo chybou při zápisu do církevní matriky.
0: Abychom neprotradili vše, co nám teď protradí úryvek z pásma Spor o modrého a B.
2: Po horšovském Týně přicházejí Klatovy, pak německý Brod, nadaný Pepík Dobrovský, syn Jakuba a Magdaleny Doubravských studuje.
3: A nakonec přišla Praha.
2: Tedy spíš Josef přišel do Prahy. Právě sem, na Karlovu univerzitu, do Karolína.
3: Co velkých osobností tu prošlo. Slyšíte? Jako by se tu ještě ozývaly jejich kroky.
2: To jsou kroky budoucích velkých osobností. Aspoň doufám, ti teprve dnes promovali.
3: Dnes se promuje?
2: A víte, kolikátého dnes je? A který měsíc?
3: Snad bych si to i vyvodil, ale mně nejde o datum. Mně jde...
2: O Dobrovského, já vím. Mně taky. Dobrovský se stal knězem. Měl titul AB. Mše sice nesloužil, ale spadal pod jezuitský noviciát. Tehdy tuším v Brně.
3: Mnozí se diví, dnes se diví, zejména pak mladí, kterým přednáším, jak to, že takový chytrý, bystrý chlapec, hlava otevřená, mohl vstoupit do jezuitského řádu.
2: Inu zapomínají, že jedině zde, v církvi, bylo tehdy nashromážděno vědění, znalosti, moudrost. Tisíce a tisíce knih, možnost zaobírat se libovolným studiem, získat široké znalosti klasických jazyků, ale také živých, ba i orientálních.
3: Pravda, jezuitské roucho, které si Dobrovský oblékl, ještě samo o sobě neznamenalo tmářství.
2: Dobrovský to sám řekl. Stal jsem se jezuitou proto, abych viděl nový svět.
3: Byla to zkrátka jediná šance.
2: A vyplatila se mu.
4: Jak asi vypadal horšovský Týn v době, kdy se tu jeho uličkami proháněl Pepík Dobrovský, nebo jak mu říkali?
5: Pravděpodobně vypadal asi tak jako dnes, protože horšovský Týn je památková rezervace. V podstatě zmizely pouze městské hradby, které tedy uzavíraly město od předměstí a v 19. století byly zbourány jako u většiny českých měst.
4: Zavíraly se brány na noc?
5: Brány se zavíraly jako v každém městě, vždycky při večerních hodinách a dvě městské brány velké, kterými procházela původní zemská stezka nebo v tehdejší době již velká silnice, se pochopitelně uzavíraly proti tomu, aby tedy v noci do města přišli nepovolaní lidé.
4: Takže když Pepík nebo jeho kamarádi se vydali na výlet nebo na takovou výpravu do okolí horšovského Týnu, tak se museli pospíšit, že jo? Aby jim nezavřeli bránu.
5: Asi ano.
4: To by mě zajímalo, kam se tady mohl v tom okolí horšovského Týna ten Josef Dobrovský, nebo říkají mu pořád Pepík, vypravit, když mu bylo těch, já nevím, 7, 8, 9 let. Teď se zkuste podívat na okolí horšovského Týna jeho očima, klukovskýma očima.
5: No tak kolem horšovského Týna mohl vidět spoustu krásné přírody a krásných obor. Na konci 16. století zde byla postavena velká lovecká obora kolem vsi Horšova, původního tedy sídla nebo vsi, z které vznikl horšovský Týn. Ta obora obehnaná kamennou zdí dodnes existuje, ta zeď stále stojí, uzavírá teda oboru rozloze asi 400 hektarů. Potom zde mohl vidět krásný zámecký park, už jen do toho se pravděpodobně asi těžko dostávali v té době.

0: A teď už je ten nejvyšší čas, abyste si vzali k ruce papír a tušku, jinak klidně můžete zůstat v postýlce, jste-li v ní snad ještě. Neboť vás čeká soutěžení, kdo to byl, a to je tady. On ho zastoupí pro naše potřeby Zdeněk Junák.
1: Narodil jsem se v neděli 27. listopadu 1701 v Ovanekaru.
2: Na svět přišel v rodině profesora astronomie.
1: Již jako malý kluk jsem projevoval talent pro matematiku.
2: Ten zdědil po otci, ale zřejmě i po obou svých dědečcích.
1: Oba dva byli profesory na Uppsalské univerzitě. Jeden jako matematik, druhý jako astronom.
2: Většinu svého života prožil v Uppsale. Profesorem astronomie na zdejší univerzitě se stal ve svých 29 letech.
1: Hodně jsem však také cestoval. V Německu, Itálii a Francii jsem navštívil nejvýznamnější hvězdárny.
2: Zúčastnil se jako zeměměřič geofyzikální expedice za polární kruh do Laponska.
1: Ta měla za úkol přesně změřit poledníkový oblouk a prověřit tak Newtonovu hypotézu o sploštění země na pólech.
2: Díky úspěšnosti této expedice získal náš neznámý finanční prostředky na vybudování první švédské hvězdárny v Uppsale.
1: Byla vybavena nejmodernějšími přístroji své doby, které jsem získal na svých cestách po cizině.
2: Uskutečnil řadu astronomických pozorování.
1: Jako jeden z prvních jsem pozoroval Saturnovy měsíce. Zabýval jsem se také souvislostmi mezi poruchami magnetického pole Země a vznikem polárních září, výškou hladiny Baltického moře a polohou měsíce vůči Zemi. Jako první jsem rovněž změřil jasnost více než 300 hvězd.
2: Světově proslulým se stal náš neznámý díky své desítkové teplotní stupnici, která je definována k bodu mrznutí a k bodu varu vody při normálním atmosférickém tlaku.
1: Pro tuhnutí vody jsem stanovil 100 stupňů a pro var vody 0 stupňů. Snažil jsem se totiž vyhnout na své stupnici záporným číslům, proto měla moje původní škála opačné pořadí.
2: Jeho stupnici však nedlouho po jeho smrti otočil do dnešní podoby Carl von Linné. Voda tedy dnes vře při stovce, no a mrzne na nule.
1: Nebyl jsem první, kdo vynalezl teplotní stupnici.
2: Ale ta stupnice, tedy jeho stupnice, se ujala na celém světě prakticky s výjimkou Ameriky.
1: O všech svých pozorováních jsem publikoval ve švédštině řadu článků, zejména v pamětech Akademie Stockholmské.
2: Nejproslulejším jeho dílem je spis o měření tepla Pozorování o dvou neměnných stupních na teploměru.
1: Bádal jsem za svůj život na mnoha projektech, ne všechny jsem však dokončil.
2: Stačil napsat i populární učebnici Aritmetika pro švédskou mládež.
1: Psal jsem však i básně.
2: V jeho pozůstalosti se také našel náčrt sci-fi románu odehrávajícího se na hvězdě Sirius. Náš neznámý zemřel na tuberkulózu 25. dubna 1744 v Uppsale.
0: Takže komu patřilo dnešní vydání soutěže, kdo to byl? Napište nám jméno našeho neznámého a pošlete na adresu, kdo to byl, Český rozhlas 60200, anebo e-mail kdotobyl@rozhlas.cz. A ještě připomínám, že všechno o této soutěži Českého rozhlasu Brno najdete na našich webových stránkách.

0: českou minulostí.
1: V toulkách českou minulostí se nyní budeme věnovat jednomu českému králi, který zemřel coby dospívající. Tento osud sdílel ostatně i poslední Přemyslovec Václav III. Takže se tedy uzavře životní běh krále českého a uherského a pána Rakouska Ladislava. Díky antropologickému průzkumu ve druhé polovině 20. století se došlo k překvapujícímu zjištění. Nač vlastně umřel ten mladíček?
2: I v 17. člověk může onemocnět lhostejno, zda je pán nebo kmán.
3: Začátek Ladislavovy nemoci nevypadal nikterak nebezpečně.
2: Neděle 20. listopadu 1457.
3: Po návratu ze křtin na hradě bolí krále hlava. Má zvýšenou teplotu.
2: Pondělí 21. listopadu.
4: Ve zvěřinci podrážděně řvou královi lvy. Na nočním nebi vycházejí hned dvě komety. Z toho ta větší má barvu krve.
3: Král je pozoruje a vztahuje je k sobě, ke svým bolestem.
4: Účastní se sice komorního soudu, horečka jím však už pořádně cloumá.
3: Proto, ačkoliv je zima, si přehodí jenom šubu přes lehký oděv.
4: Nechutná mu jíst.
3: Ladislav ví, co nevědí ostatní. V rozkroku se mu objevily boule.
4: K večeři žádá jenom řetkvičky a pivo.
3: Věří, že ve smyslu středověkých receptur řetkvičky pomohou zažehnat nemoc, která se mu zjevuje stále hrozivěji dalšími příznaky. Totiž mor.
2: Úterý 22. listopadu.
4: V noci se nemocný probouzí.
3: Ani tehdy ještě nikomu neřekne, že má oteklé slabiny. Bojí se, že by od něho všichni utekli. Mor je velice nebezpečná a nakažlivá choroba.
4: Ráno vstane a jde na mši. Snad mu modlitby a Bůh pomohou.
3: Pak však už klesne do postele a lékaři ordinují. Vyzvracet, pouštět žilou, potit se.
2: Středa 23. listopadu.
4: Nemoc zachvacuje tělo.
3: Podezření je nadýmějový mor.
4: A tomu není čím se bránit.
3: Nastávají poslední chvíle Ladislavova života.
4: Král volá k sobě pana správce.
5: Přivolení lékaři učinili, co bylo v jejich silách.
2: Spravuje nás historie česká od Eneáše Silvia Piccolominiho.
5: Ale vzdali se naděje na uzdravení. Jiří, který byl povolán, se krále vyptával, co ho bolí, jaká nemoc ho trápí. Dával mu dobrou naději, povzbuzoval ho, aby se držel, aby žádal, cokoliv chce. Že vše záleží na jeho vůli. Ať poroučí těm, kteří touží ho poslouchat. Na to král.
3: Již dříve jsem, Jiří, poznal tvou věrnost a pozoroval jsem tvou statečnost. Tvou zásluhou mě Čechové až do dnešního dne nazývali králem. Doufal jsem, že dosáhnu království, které si mi sám přichystal. Nyní Bůh poroučí opak. Musím zemřít. Království bude v tvých rukou. Žádám na tobě dvě věci. Za prvé, abys obyvatelům země vládl spravedlivě, abys sirotkům, vdovám ani slabým neodpíral spravedlivý soud a ochranu. Za druhé, abys ty, kteří mě doprovodili z Rakous a ostatních zemí, poslal zpět bez újmy do jejich vlasti. Neodepři mi toto moje poslední přání.
5: Jiří odpověděl, že královy úvahy jsou předčasné, že se v brzku uzdraví a že bude vládnout podle své vůle. Ať přestane přemítat o tom, co je pro něj i pro ostatní smutné, a ať doufá. Tehdy jej král vzal za ruku a řekl.
3: Nuže slib, co si přeji, protože je jisté, že umírám. Jestliže učiníš, co přikazuji, získám ti přízeň u Boha. Nežil jsem totiž tak, abych se domníval, že mi bude nebe odepřeno. Opouštím pozemské věci pro nebeské. Neodporuj mým přáním.
5: Poděbradský nemohl zadržet slzy a slíbil, že vykoná, co král nařídil. Když král skončil rozmluvu, byli vpuštěni kněží, kteří se postarali o spásu jeho duše a podle křesťanského zvyku mu podali svátost. Svoje šperky král odkázal pražskému kostelu a rozkázal, aby mu byly ustřiženy vlasy zářící jako zlato, aby na něm nezůstala žádná marnost. Služebníci na to nedbali a vymýšleli různé průtahy.

0: tmu osvětluje a jako veslo, kdyby od lodi na hluboké vodě někdo ztratil. Stalo se tak na den svatého Klimenta.
1: Pořád ještě byla středa 23. listopadu 1457.
0: Ladislav, nejurozenější mladík, ani ne 18letý, v samém květu života vládnoucí tolika královstvím, tolika národům, oplývající tolika radostmi a takovým bohatstvím, zemřel mezi tolika pomocnýma rukama 36 hodin poté, co začal churavět.
1: Ladislav přijel z Vídně do Prahy
2: 52 dny předtím.
1: Tedy ještě mnohem dřív, než určovala sjednaná dohoda o jeho příchodu do Čech.
2: Seznamoval se s prostředím a společností Prahy, budoval budoucí královský dvůr.
3: Horečné přípravy na svatbu byly v plném proudu.
2: Do Paříže odjelo slavné poselstvo a mělo přivést králi nevěstu s jejím doprovodem.
1: A to náhle král onemocní a po pouhých 3 dnech umírá. Měl Ladislav předtím nějaké zdravotní problémy?
3: Podle dochovaných písemných pramenů žádné.
1: Žádná? Nemoc?
3: Ani zmínka, ze které by se dalo usuzovat na předcházející chorobné příznaky.
2: Král prostě připadal všem ve svém mládí úplně zdráv a plný života.
3: Jeho nenadálá smrt se stala jednou z nejsenzačnějších událostí tehdejší Evropy.
2: Zemřel mladík, zemřel ženich a zemřel dvojnásobně korunovaný král.
3: Český i další trůny se uvolnily.
2: Hned po smrti krále Ladislava poslal zemský správce Jiří z Poděbrad uherským stavům oznámení o smrti i jejich krále.
3: Podobné poselství směřovalo do Vídně.
2: Dále Jiří povolal pražské bradýře, aby provedli exenteraci.
1: Tedy aby vyňali tělesné orgány z tělních dutin?
2: A aby královo tělo nabalzámovali.
3: Bradýři však odmítli tělo otevřít.
1: Proč?
3: Králův obličej byl zčernalý. Na trupu měl temné skvrny. Příznaky ukazovaly na černou smrt, dýmějový mor.
2: Tělo tedy balzámováno nebylo. Práce bradýřů se omezila jenom na nalíčení zčernalého králova obličeje.
3: Královská mrtvola byla následujícího dne vystavena veřejně v otevřené rakvi v královské rezidenci na Starém městě pražském.
2: Dalšího dne byl pohřeb.
3: Bylo to zvláštní s tím pohřbem.
1: V čem zvláštní?
3: Předně, že byl zahájen předčasně před uplynutím lhůty 48 hodin od smrti.
2: Za druhé byl zkrácen o obvyklé zastávky v kostelích, kolem nichž se ubíral smuteční průvod.
3: Mrtvola byla nesena v otevřené rakvi na nosítkách ze Starého města pražského do svatovíckého chrámu na Hradčanech, kde byla rakev uložena v hrobce českých králů zřízené Karlem IV. Pod kněžištěm katedrály svatého Víta.
0: A tu byl tak veliký křik a pláč od lidí, jako kdysi, když umřel Karel, císař starý. A jakož s velikou radostí a ctí strubači a hudebníky přijali byli jeho, když do Prahy přijel jednou branou, tak druhou branou provodili jeho s velkým nářkem a s žalostí.
1: Eneáš Silvius mluví o 36 posledních hodinách Ladislavova života, kdy zjevně churavěl. Král zemřel ve středu 23. listopadu.
0: Před samým západem slunce.
1: Ano, to znamená, že první příznaky se měly objevit někdy v úterý ráno.
3: Jenomže králi nebylo dobře už v neděli.
1: To znamená nikoli 36 hodin, ale asi dvojnásobek této doby.
3: O posledních 3 dnech života krále Ladislava se živě diskutovalo už mezi jeho současníky.
2: Během několika týdnů od jeho smrti se na jedné straně obhajovala přirozená smrt způsobená morem.
3: Na druhé straně se říkalo, naznačovalo, napovídalo, co si o otravě.
2: Od roku 1457 se o tomto záhadném konci jinak zdravého mládence diskutovalo a přelo prakticky až do dnešní doby.
1: Jedním z prvních, kdo nám o tomto tajemství podal zprávu, byl, ano, Eneáš Silvius.

0: Pius Piccolomini, pozdější papež Pius II. V době Ladislavovy smrti mu bylo 52 a zprávy měl z první, nejvýš z druhé ruky, což na tehdejší dobu je víc než dost.
1: Ladislavovu smrt přičítali jedni nemoci, druzí jedu. Němečtí lékaři, kteří nejvíce pečovali o jeho zdraví, po návratu do Rakous veřejně prohlásili, že jakmile král onemocněl a oni byli přivoláni, rozpoznali zjevné známky smrti jedem a že se neodvážili v cizí zemi oznámit, co spatřili, že se obávali moci těch, jejichž zločinem král zahynul. Králi, že tajně odhalili všechno. On jim odpověděl, že dobře ví o podaném jedu. Rozkázal jim, aby mlčeli, jinak že připojí ke smrti krále i svou. Jakmile vídeňská městská rada spozorovala, že se tato pověst veřejně šíří, zakázala lékařům tak mluvit, aby proti sobě nevyvolali prudký hněv Čechů.
2: Lékaři Ladislava Pohrobka opustili Prahu víc než spěšně.
3: V Čechách smrt svého pacienta nijak nekomentovali.
2: Za to, když se dostali za hranice království, tak se jim jazyčky rozvázaly a oni s hbitostí hodnější jiných projevů začali prohlašovat, že král byl otráven.
1: Ti, kdo mluvili o násilné smrti, obviňovali Poděbradského a Rokycanu.
0: Informuje nás už ve století 15. Eneáš Silvius.
1: Poděbradský byl prý královým nepřítelem již tehdy, když vytáhl k Dunaji a nechtěl vstoupit do Vídně, protože mu král byl bez příčiny podezřelý. Strach naplňuje mysli vědomé si zločinu. Těm, jejichž duše je bezúhoná, se všechno zdá být bezpečné.
0: Pouští se Piccolomini do spekulací, ze kterých jako sláma z bot leze podezření.
1: Rokycana se králi nikdy nelíbil a vyšlo to najevo, když mu, jak jsme již předtím řekli, nesoucí mu svátost neprokázal úctu. A ani mně není neznámo, že se rozšířila pověst, že se král rozhodl slavit svatbu v Praze proto, aby, až se tam sejdou katoličtí páni, mocnou rukou pozajímal kacíře a ukončil konečně husitské šílenství. To předvídali Rokycana i Poděbradský a připravovali smrt krále pro svoje bezpečí. Ani já bych nemohl snadno říci, co se mi z toho zdá pravděpodobnější, a neodvažoval bych se uvádět věci nejisté jako jisté. Promýšlím výroky druhých a píši více, než věřím. Jisté je ale to, že kromě Rokycany, o němž každý soudil, že mu králova smrt byla velice vítaná, Jiří i ostatní pánové království byli po králově smrti velice zarmouceni a po celém království byl všeobecný smutek.
2: Hned v roce 1457 se zrodilo nekonečné osočování Čechů a hlavně Jiřího z Poděbrad, stravičství a královraždy.
3: Obviňování neustalo po celá století.
2: Upřímně řečeno, obhájci Jiříkovy neviny neměli zrovna lehkou pozici.
3: Neměli protiargumenty a vedla je spíš víra než rozum, když přejímali verzi o moru.
2: V 16. století se jistý Lupáč,
3: jiný ovšem než husický Martin,
2: pokusil o výslech svědků.
0: V 16. století nebylo na to trochu pozdě?
2: Ono šlo vlastně o jakési shrnutí všech názorů do 4 bodů.
3: Za prvé, Ladislav byl otráven svými nepřáteli.
2: Za druhé, byl zahuben úklady Jiříkovými a Rokycanovými.
3: Za třetí, byl otráven v lázni jakousi šlechtičnou otráveným jablkem. Měla to být buď to královna Johanka, anebo její dcera. Stárnoucí žena se do zlatovlasého krasavce nejprve zamilovala a pak mu neprominula, že zvolil jinou.
0: No, tato hypotéza vypadá jako výpůjčka z nějaké povedené telenovely.
2: A konečně je tu čtvrtý výklad. Ten hovoří o smrti morem, což měly dokazovat vyvrhnuté hlízy v lůně.
0: A další hypotézy?
3: V 18. století se věnoval otázce smrti krále Ladislava badatel Caprinaj. Ten odmítá diagnózu moru a domnívá se, že král zemřel na jakousi neznámou nemoc.
2: Mezník tvoří spis Františka Palackého, který rozdělil prameny do dvou kategorií. Především na zprávy úřední, a ty hovoří o smrti přirozené, za druhé to jsou svědectví neúřední. Mezi nimi se objevuje přirozená smrt, dále otrava krále a jiná násilná smrt.
0: Pokusme se shromáždit všechny zprávy, které se tak či onak dotýkají smrti českého krále.
2: Takže já bych začal nedělí.
0: Ano, v neděli začala krále bolet hlava.
2: Ale už několik dní před smrtí trpěl nespavostí a živými sny.
3: Údajně neměl zemřít od žádného dávení či trávení, ale proto, že měl v sobě hlízy a ještě po smrti
1: se mu pryskýř vyvrhl, což viděli i doktoři.
2: Další příznaky, totiž silná bolest hlavy a údů, mohou provázet mimo jiné mor.
3: Před skonem krále byly jeho oči, nos a jazyk téměř zčernalé a na levém boku a podél celé páteře se mu objevily černé skvrny.
2: Před odchodem na zasedání soudu se král oblékl nápadně lehce, což dokládalo zvýšenou teplotu.
3: Pacient měl bolesti v krajině žaludeční, po krátkém utišení nový záchvat bolestí v břiše. Opětně mu byla vyšetřována moč a puls, jevil narůstající schvácenost při stále zachovaném plném vědomí.
2: Druhý den přistupují vážné příznaky, zduření a bolestivost tříselných uzlin, což král před lékaři zatajil.
3: Večer v úterý pojedl Ladislav celkem z chutí řetkvičky, které zapíjel pivem. Po celodenní skleslosti se stal hovorným a vesele se bavil s komorníky. Za hodinu po požití řetkviček ho přepadly silné bolesti v krajině žaludeční. Nechal se uložit na lože a bolest zaspal. Po hodině spánku ho přepadl další záchvat bolesti v břiše. Pokoušel se opět usnout, ale to už bolest nedovolila.
2: Lékaři nasadili léčbu, která byla obvyklá v případě použití zevního jedu. Podávali dávidla a projímadla a když se stav krále nelepšil, pustili mu žilou, aby z krve vytekl jed.
3: Stav se stále během noci z úterý na středu horšil. Schvácenost se projevovala při plně zachovaném vědomí.
2: Dopoledne si dal král, jak víme, zavolat Jiříka.
3: A odpoledne se na jeho obličeji objevily petéchie.
0: Tedy jakési tečky, červené až fialové, vlastně krevní výrony v kůži.
3: Ty začaly splývat ve skvrny. Takže mu oči, nos i jazyk zčernaly a rovněž na trupu mu naskočily tmavé skvrny, podkožní hematomy.
2: To už přijal poslední pomazání a kolem 16. hodiny bez bolestí a při plném vědomí se zapálenou svící uprostřed modlitby umírá.
3: A ještě jeden detail z následujícího dne. Břicho krále bylo po smrti nápadně vzedmuté. I když bylo zima.
1: Vzhledem k historicky zaznamenaným nálezům a chorobným projevům u krále
0: dozvídáme se od profesora doktora Emanuela Vlčka,
1: lze vyloučit jako možné příčiny smrti těžké infekce, například mor, smrtící sepsy, smrtící salmonelózu, ale i otravu arzénem nebo dalšími anorganickými jedy, po případě botulotoxinem.
0: Na místě je snad otázka, jak to může profesor Blček po tolika staletích tak přesně tvrdit.
2: Protože to byl právě on, kdo 19. listopadem počínaje roku 1984 za přítomnosti odborné komise ostatky krále Ladislava zkoumal.
1: Jak vypadal král Ladislav?
0: Nahlížíme do Blčkovy zprávy.
1: Historické prameny poskytují řadu jeho fyzických charakteristik. Lze je shrnout do takovéhoto obrazu. Ladislav byl mládeneček, kolem jehož tváře andělsky sličné, mající růžový nádech a nesoucí černé oči a rovný nos, uprostřed mírně zahnutý, se vlnila největší ozdoba krále, hustý, vlnitý, zlatý vlas. Byl štíhlé a jemně rostlé postavy. Co však prozrazují jeho tělesné pozůstatky? V době smrti měl král Ladislav 172 cm vysokou postavu, střední robustnosti, s dobře vyvinutým svalstvem. Jeho lebka je středně velká, obličej byl středně vysoký, ale měl vysoké očnice a úzký, vysoký nos. Na kostře krále jsme zjistili řadu znaků typických pro Lucemburky. Jsou to dominantně dědící se znaky na čelisti a na páteři, především rozštěpený trn prvního křížového obratle, což bylo zjištěno u všech zkoumaných dospělých jedinců rodu, počínaje Janem Lucemburským, u Karla IV., u markraběte Prokopa a také u Ladislava Pohrobka.
0: To jsou nepochybně zajímavé údaje a pro genetiky skvělý studijní materiál, ale s příčinou královy náhlé smrti nám moc nepomohou.
2: V lednu 1985 proběhlo makroskopické vyšetření Ladislavových kosterních pozůstatků.
0: A našlo se na nich něco?
2: Našlo.
0: Co to bylo?
2: Mnohočetná osteolitická ložiska. Královy kosti jsou jimi prostoupeny doslova od hlavy až k patě. Na rentgenogramech kosterních pozůstatků vypadají, jako by byly vyžrány od molů.
0: Osteolýza? Osteo napovídá, že jde o kost. A líza zase, že půjde o rozklad, o rozpad.
2: Když byly Ladislavovy kosti prozkoumány i histologicky, došlo se poměrně rychle k jednoznačnému závěru. Byla stanovena diagnóza.
0: Po víc než půl tisíciletí od pacientovy smrti. Jaká byla?
1: Provedená zkoumání s přihlédnutím na zrekonstruovaný chorobopis posledních dnů života krále, sestavený ze zjistitelných údajů v historických pramenech, dovolují uzavřít, že král Ladislav Pohrobek zemřel na zhoubnou krevní chorobu skupiny hemoblastos, která svým rozvojem do ložiskové formy upřesňuje diagnózu na akutní lymfoblastickou hemoblastomatózu non-Hodgkinova typu.
0: Působivé konstatování. Kdybychom však měli totéž vyjádřit běžněji užívaným jazykem, k jakému názvu nemoci bychom dospěli?
2: Šlo o zhoubnou krevní chorobu bílé řady krvinek.
0: A ještě jinak?
2: Akutní leukémie.
3: Přesto, že byla dokázána příčina Ladislavovy smrti,
2: tedy leukémie,
3: zaměřilo se vyšetřování v roce 1985 i na podezření z otravy.
0: To už ale bylo podle mého docela zbytečné.
3: Nebylo. Na kosterních pozůstatcích sice nebyly nalezeny stopy arzénu, který byl tradičním travičským prostředkem, za to se tam našla rtuť.
2: Nápadné zvýšení obsahu rtuti bylo objeveno ve zbytcích měkkých tkání hlavy krále Ladislava.
0: Takže král byl přece jenom otráven?
3: Otráven ne. Léčen.
0: Jedovatou rtutí?
3: Rtuťové preparáty, masti, říkalo se jim těrky, se používaly při léčbě nehojících se kožních změn.
2: Leukémie, která byla u krále konstatována, bývá provázena i změnami na kůži.
3: Král musel mít kožní potíže jako projev nastupující leukémie už několik měsíců před smrtí.
2: A právě ty mu doktoři léčili rtuťovou těrkou.
1: Příznaky leukémie bývají neurčité, takřka chřipkovité,
0: konstatuje profesor Emanuel Vlček.
1: Jsou spojeny s celkovou slabostí a bolestmi v kostech. U pacienta dochází i ke zduření uzlin a před smrtí mohou na těle vzniknout takzvané petechie a podkožní hematomy, krevní výrony v podobě tmavých skvrn. Tyto skvrny našli ranhojiči na králově těle. Smrt nastává buď krvácením do mozku nebo srdečním selháním. U krále šlo o druhou variantu. Do poslední chvil byl totiž při plném vědomí. Choroba má rychlý průběh a může být, jak říkáme, nemá. Nemocný o ní do poslední chvíle nemá potuchy.
3: Král Ladislav Pohrobek tedy zemřel na nevyléčitelnou nemoc, na zhoubnou leukémii. Jinými slovy, na rakovinné bujení kostní dřeně. Čest Jiřího z Poděbrad byla tedy očištěna.
0: Tak tedy tuto kapitolu naší historie bychom měli za sebou. No a příště neděli se opět vrátíme k novému českému králi, který byl na rozdíl od těch předešlých zvolen. Jeho jméno nám napovídá ostatně i tento titulek toulek českou minulostí. Živ buď Jiří, král Čechů. Dnes se s vámi ale už pomalu loučíme. Naslyšenou za týden se těší redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Jana Miluzinová a autor Josef Veselý. Dobrý den, milí moji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hostem poradny pro zdraví bude ve středu 17. června chirurg Tomáš Paseka a probereme léčbu těžké obezity metodou bariatrie, tedy chirurgického zúžení žaludku, případně další úpravy trávícího traktu. Která další přidružená onemocnění bariatrie řeší? Pro koho je taková operace vhodná? A jak je nutné před a po operaci měnit životní styl a stravovací návyky? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Radioservis představuje
4: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
5: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Amfiteátr Bludník ve Strážnici čeká demolice. Úsekové měření v Kníničské ulici v Brně má být spuštěné do konce léta. Dnes je Světový den dárců krve a čekáme oblačnost možností přeháněk a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Amfiteátr Bludník v areálu Zámeckého parku ve Strážnici čeká zbourání. Rozhodl o tom Národní ústav lidové kultury, který v areálu z konce 50. let minulého století pořádá například Mezinárodní folklorní festival. Pracovníci ústavu chtějí do konce roku získat povolení k demolici a později i stavbě nového amfiteátru. Ten ovšem vznikne nejdřív za pár let, jak vysvětluje ředitel Martin Šimša.
6: Ta akce, tak jak jsme ji před 2 lety avizovali, tak postoupila do další fáze a to je vyřízení povolení k nějaké budoucí demolici. Takže myslím si, že ještě nějakých nejbližších letech se pořád budeme potkávat na tom starém Bludníku, tak jako všichni dobře známe.
5: Úsekové měření rychlosti projíždějících aut v brněnské Kníničské ulici má být spuštěné nejpozději do konce letních prázdnin. Město už má zpracovaný projekt a nyní s policií řeší technické napojení. Zatím ještě nejsou definitivně stanovené rychlostní parametry na 3-kilometrové silnici a jejich případné změny jsou v jednání. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Zdeňka Obalilová. Půjde o první úsekové měření v Brně. Dopady suchého jara negativně ovlivňují pěstování obilovin a řepky olejné v okresech Uherské Hradiště a Zlín. Důsledky jsou větší na půdách, které jsou písčitější a vysychají rychleji. Zemědělci tak letos očekávají podprůměrné výnosy. Se zlepšením situace odborníci příliš nepočítají, dodává hlavní koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
7: Nicméně to sucho tím, že se objevilo v několika vlnách a zasáhlo plodiny na polích v kritických fázích, jako bylo třeba vzcházení nebo odnožování, tak prostě napáchalo škody, které ani ty současné srážky nemusí úplně vlastně učinit.
5: Na dnešek připadá Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem dobrovolným dárcům a taky povzbudit další lidi, hlavně mladé, aby se dárci stali. V Česku daruje v nemocničních transfúzních zařízeních krev každoročně přibližně 220 tisíc lidí. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc.
8: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
5: Dárcovství krve má podle JUKLA kromě zdravotních podmínek i svá věková kritéria. Novému dárci krve musí být nejméně 18 let a vážit musí nejméně 50 kg. Zároveň by nový dárce neměl být starší 60 let.
0: Počasí.
5: Na Jihomoravě nás během dne čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami, četnější na severu kraje. Na jihu se přeháňky objeví jen s malou pravděpodobností. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Na severu a západě kraje místy kolem 18. Foukat bude během dne čerstvý vítr západních směrů, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Pozor na nehodu, která je aktuálně hlášená v Bílkově ulici v Boskovicích na Blanensku. Srazila se tam dvě osobní auta, místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
3: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh Síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtenštejnů. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to voňavé, chutné a možná i výherní.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky, ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to byla krásně vypečená kachna a mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo dosladká, takové úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho, jako i s tím karamelem. No. Opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Odpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne, ano. A malinko skořice, ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu.
1: No, měli jsme rodinu, kde se dívat, jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pod šlechtu jsme dělali do teďka, jo? Pro Štemberky, babička moho od Marce běhovala čtejnů, Lichtensteinů, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, poté měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, obodní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba k panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jarošu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsy je?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sladkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říkal, Jarošku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, nelítal, aby byl spocený, jo, ale byl hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodí doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězly v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
1: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
0: Co?
1: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
0: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
1: To já typu, aby jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky na kraj najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě, aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, tak aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
0: kolik slaniny? Musí.
1: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
0: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
1: Semilu játra, ale musí být játra zbavený těch blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušenýho mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
0: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
1: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
0: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
1: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
0: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
1: Na potření budeme mít dvě lidice, teda 1,5 lidice medu, 2 lidice sojový omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lidice oleje.
0: A na zelí potřebujeme?
1: 3/4 kila cibule, hlavku větší 2,5-kilovou červeného zelí, lžíce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr. Vždycky přidáme mletou skořici a lžíci octa.
0: Cukru tak 300 gramů aspoň.
1: 300 gramů. Pochoutkový
0: rok. Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
1: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
0: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
1: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
0: To je do jiného magazínu.
1: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolnilo, tak.
0: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
1: Tak jdeme na to a budeme to plnit, jo?
0: Nakloníme kachnu.
1: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
0: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
1: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
0: I s kmínem budeme takhle pracovat.
1: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavu, tak.
0: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
1: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachni. Namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kosíčky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
0: Tím to vypodložíš.
1: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
0: Na to položíme tu naši kachnu.
1: A malinko ji podléme.
0: A dáme to péct, to odkryté, zakryté?
1: Teď dáme odkrytou takhle.
0: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
1: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme jí dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou krustičku.
0: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3krát při tom pečení se to může potírat.
1: No jo.
0: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
1: Šalotka je normální a volej cukr.
0: Tak co děláš teď?
1: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykem, ale uděláme si takovýhle kousky. Ty cibule musí být fakt dostatek.
0: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
1: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví. A počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
0: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
1: Tak, to je ono.
0: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
1: Pak do toho dáme to zelí.
0: Nakrájené na nudličky.
1: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
0: Ovšem to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
1: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
0: Kolik vína?
1: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmenujeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický ocet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
0: Dáme takovou žíci?
1: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
0: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštiku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
1: Pan Novotný pro mě udělal číslo jedna recept řemen a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu a vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
0: Pěť, to je úplně láska na talíři.
1: Bomba.
0: Super.
1: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí. Ideál.
0: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
1: Děkuji a vařte. Naši posluchači a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021, příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883 v obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karol Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce.

0: Kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
1: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
0: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
1: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce síry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavily zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sírárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
0: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
1: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá, upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
0: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
1: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolejí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
0: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v Českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
2: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium roqueforti. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
0: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
3: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý ahoj, den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej.
1: Jo.
2: Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
3: Jako vegana vegoše. Jak říká Naděja, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no,
1: je něco takového.
2: No, pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslím.
3: Vidíte, já myslím, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
2: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No, ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vi, to bylo no. Furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu no. Mám ještě blížší vztah než k jídlu. No,
3: no. Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas Brno.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně. Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že to byli kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku, tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Most od kruhového objezdu k vlakovému nádraží v Blansku nechá město opravit. Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Národní park Podyjí chystá obnovu lokalit pro kriticky ohroženého sysla. A čekáme oblačnost možností přeháněk a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Most přes řeku Svitavu mezi vlakovým nádražím a kruhovým objezdem v Blansku čeká oprava. Úřad teď chystá vypsání zakázky na projekt. Práce mají zahrnovat sanace betonu, nosné konstrukce, výměnu zábradlí a opravu asfaltu. Kromě toho je potřeba vyřešit místo pro chodníky a cyklostezku. Přesný termín oprav nebo náklady radnice zatím nezveřejnila, dodává její mluvčí Pavla Komárková.
2: Celkové náklady my zatím ještě neznáme, protože až na základě průzkumu té mostní konstrukce a toho samotného návrhu bude zřejmé, jaký bude rozsah těch prací, ale předpokládáme, že ta částka přesáhne 10 milionů korun.
0: Auta na elektřinu a vodík dál budou jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by kvůli spoplatnění dálnic pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
3: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
0: O jednotnou cenu dálničních známek pro všechna auta chce ale ministerstvo dopravy dál usilovat. V Brně dnes vrcholí festival Brno Brass Fest. Přehlídka žesťové hudby nabídne koncert na lodi na brněnské přehradě. Festival večer uzavře vystoupení zahraničních hostů. Upřesňuje za organizátory Vít Němeček.
4: Poslední den my vlastně máme ještě dopoledne jazzovou plavbu na Príglu a potom vlastně odpoledne bude závěrečný koncert Vienna Brass Connection. Máme poprvé v České republice hosty z Vídně, to jsou to hosté z Vídeňské opery a Vídeňské filharmonie, ještě nikdy tady nekoncertovali.
0: Správa Národního parku Podyjí chce podpořit návrat kriticky ohroženého sysla obecného do stepní krajiny v okolí Havraníků a Hnanic na Znojemsku. Připravuje obnovu vhodných lokalit i podmínek, které umožní propojení jednotlivých kolonií. Správa o tom informovala na webu. Projekt má v následujících letech propojit ochranu přírody s udržitelným hospodařením. Významnou součástí projektu bude také monitoring populace sysla a průběžné vyhodnocování účinnosti jednotlivých opatření.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy nás během dne čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami, četnějšími na severu kraje. Na jihu se přeháňky objeví jen s malou pravděpodobností. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Na severu a západě kraje místy kolem 18. Biozátěž je pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz v Bílkově ulici v Boskovicích na Blanensku, kde se srazila dvě osobní auta, je už plně obnovený a situace na jihomoravských silnicích je aktuálně klidná. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Milí posluchači, 2. červnová neděle nám přináší další výběr z fonotéky neboli hudebního archivu Českého rozhlasu Brno, kde se nám za uplynulých 7 desetiletí nashromáždilo kolem 150 vlastních nahrávek písní a skladeb Jaroslava Ježka v různých úpravách mnoha interpretů. K poslechu hudebních lásek Jana Daleckého vás srdečně zve jejich autor. Začneme v rytmu pochodovém, jak ve své voničce tří melodií stanovil aranžér a současně dirigent orchestru Studio Brno Miloš Machek.

Ve své směsi tří Ježkových výrazných pochodů z roku 1972 nám Miloš Machek připomenul tyto. Proti větru, pochod 100% mužů a Hej Rup, chceme žít. Kdybych byl tak erudovaným teatrologem jako Vladimír Just, jenž jako pravý znalec odkazu Osvobozeného divadla doprovodil již dvě kompletní vydání písní a hudby Voskovce, Wericha a Ježka podrobnými komentáři, potřeboval bych několika násobek času, abych to všechno vypověděl. My však musíme spěchat za vlastními nahrávkami. Proto k těm právě doznělým, méně frekventovaným melodiím podotknu jen, že v době svého uvádění byla píseň Proti větru zpívána i publikem v představení Panoptikum a přešla proto automaticky do další hry Balada z hadrů. Pochod 100% mužů nás vrací až do romantické reví Golem z roku 1931 a Hej Rup známe ze stejnojmenného filmu, uvedeného v říjnu 1934. Aby se tu nejen hrálo, ale též zpívalo, o to se teď zase jednou postará host brněnského jazzového festivalu 2016 Ondřej Ruml. Ten do našeho města právě před 10 lety přivezl celý tucet nestárnoucích písní Jaroslava Ježka. Dnes vyslechneme Potopu. No a pak, po krátkém hudebním předělu, pokračujeme v probírce stále živých melodií.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Brno.

Milí posluchači, první poločas dnešních hudebních lásek Jana Daleckého jsme uzavřeli připomínkou 110 let od narození Jaroslava Ježka. Nyní se vrátíme o celou dekádu k tomu nejkulatějšímu výročí příchodu na svět v pravdě národního skladatele, k němuž došlo 25. září 1906. Jihlavskému publiku přijel tehdy zahrát Big Band Českého rozhlasu s 5 000 solistů a všichni se podíleli na písni Komedianti jedou. Vznikla do poslední hry Osvobozeného divadla Pěst na oko a já ocituji slova Vladimíra Justa k představení. Epilog Voskovce a Wericha. Provozování této revue v politicky horkém jaru a létě 1938 až po slavné sletové dny téměř do poloviny července přerušili po divadelních prázdninách mnichovské události. Konec citátu. Dodám k tomu, že po autentických nahrávkách 4 písní a 3 orchestrálních skladeb, vše již pod taktovkou Marko Bábena, už nedošlo na komedianty v podání Osvobozeného divadla. Známe je až z poválečných desek Karla Vlacha. Ohlásím ještě jména hlasů, zde možná i rozeznatelných. Vlasta Kahovcová, Vlaďka Jakšlová, Alfred Strejček, Josef Zíma a Karel Černoch.

Po rozverném vstupu do hry Pěst na oko, která se ukázala být labutí písní celé existence předválečného osvobozeného divadla, se ještě vraťme k vystoupení Ondřeje Rumla v Divadle na provázku před 10 roky, konkrétně k písni Tmavomodrý svět, a vychutnejme si její jazzovou podobu. Rád připomínám, že ten autobiografický Ježkův song vznikl spontánně jednoho jarního slunečného odpoledne na potemnělém jevišti divadla na brněnském výstavišti a že naše město bývalo oblíbenou štací osvobozených. Text tehdy nevznikal na hotovou hudbu. Ani Ježek nepsal melodii dodatečně na verše svých partnerů. Jiří Voskovec ve své vzpomínkové knize uvádí, že jde o první blues v repertoáru divadla, původně do skeče Babylon a pak zařazené do Ostrovu Dynamit. Za týden naslyšenou se těší

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.

0: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

Blíží se poledne, no a to je čas, kdy si my na těchto rozhlasových vlnách tu chvilku ozvláštníme svátečním nedělním vyzváněním. A náš spolupracovník Matěj Kverka je zaznamenal na Zdojemsku. Ta obec se jmenuje Přeskače, což mě tedy zaujalo, a tak jsem si vydal na takovou investigativní výpravu, proč dostala toto jméno. No a ukazuje to na nejpozdější 12. století. Označovala ves tkalců, kteří přesukují. No, teď ještě, kdybych věděl, co to přesukování je. Snad to má něco společného s prací s přízí. V nejstarších dokladech se vyskytuje ještě druhé jméno pro přeskače, a to přežíř. No, ze středověku pochází zdejší podzemí, jinak 12. století odpovídá i stavební styl kostela. Skutečné stáří kostela všech svatých zůstává ale tajemstvím. Je zasvěcen tedy všem svatým, ale původně byl jeho patronem svatý Václav. Proto jsou také ve znaku a na vlajce znaky, klasy jsou to, představující jeden z atributů svatého Václava. Ve věži se nacházejí dva zvony, starší pochází pravděpodobně už z roku 1479 s tímto nápisem: tento zvon slit jest ke cti a chvále Pánu Bohu do praskač ke všem svatým. No a my si přeskačské vyzvánění můžeme právě nyní poslechnout. Dobrý den, milí.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hoteliéři a kempeři se připravují na desítky tisíc návštěvníků závodníků MotoGP v Brně. Některé regionální vlaky Českých drah jezdí od dneška podle upravených jízdních řádů. Grafici můžou navrhnout novou podobu mobilní aplikace pro cestování po jižní Moravě. A odpoledne čekáme oblačno, místy s přehánkami a teploty do 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o následujícím víkendu nápor desítek tisíc lidí. Návštěvníci z celé Evropy přijedou na závody MotoGP na Masarykův okruh. Některé hotely mají vyprodáno už několik měsíců. Provozovatelé kempu čekají, že lidé dorazí i na poslední chvíli.
2: Máme připravené elektrické přípojky, karavany opravdu můžou stát kdekoliv i za plotem.
3: Eva Mociková z kempu Hájenka má zatím nahlášených asi 20 karavanů. Kemp funguje celoročně, jiné kempy otevírají jen na víkend, kdy se MotoGP koná. Woodcamp vyroste na poli mezi dálnicí D1 a autodromem, říká provozovatelka Květa Vrzalová.
4: Záleží, jestli chcou elektrickou přípojku. Tam třeba už jsme na nějaké polovině zarezervovaných.
3: Loni rezervace podle Vrzalové nedělali. Provozovatelé okolních kempů nicméně pociťují propad rezervací oproti loňsku asi o čtvrtinu. Některé hotely hlásí plno. Ty s volnými pokoji je na závodní víkend nabízejí i několikanásobně dráž než jindy. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Regionální spoje Českých drah dnes vyjeli podle upravených jízdních řádů. Národní dopravce tak každý rok před létem posiluje nabídku i napojení některých spojů. S novými úpravami pak budou vlaky jezdit až do prosince. Jediný kraj, kde budou vlaky jezdit bez změn, je Vysočina. Vyšší zájem o vlakovou dopravu zaznamenávají před létem každoročně i soukromí dopravci. Změny v jízdních řádech kvůli tomu ale nechystají. Jihomoravská společnost Cordis vypsala soutěž o vizuální návrh nové mobilní aplikace. Cílem krajského koordinátora dopravy je sloučit současné aplikace Poseidon a Iris do jedné. V ní cestující najdou informace o spojích a koupí si tam jízdenky. Lidé můžou své návrhy posílat do 20. července. Tři nejlepší grafická pojetí dostanou peněžní odměnu. Pokračuje mluvčí Cordisu Květoslav Havlík.
5: Vize je v tom, že vznikne jedna aplikace, která bude mít v sobě zahrnuty všechny informační a prodejní služby IDSMK. Není to jenom o vzhledu, není to jenom o tom frontendu, čili to, co ten cestující bude mít před sebou v mobilním telefonu, ale musí se zásadním způsobem upravit i ten backend, který hromadí třeba prodané jízdenky.
0: Od dneška platí přísnější pravidla pro označování původu medu. Zákazníci v Česku tak nově snadněji zjistí, odkud pochází. Dosavadní obecné údaje o směsi medů z Evropské unie nebo mimo ni už nebudou stačit. Výrobci budou muset na etiketách uvádět konkrétní země původu i podíl jednotlivých medů. Změny zavádí evropská směrnice.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme oblačno, místy s přehánkami. K večeru bude oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 z Prahy ve směru do Brna počítejte se zdržením za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na stém 8. kilometru se dojíždí do Kolony. Ta pokračuje až k omezení na stý 10. kilometr.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Přívětivé a pohodové nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku Antonína Perničky Za kloboučkem pérek 5 a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Roland, na Slovensku slaví jmeniny Vasil. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a říká se, že když nás nemoc uvrhne na chvíli do stínu, dostaneme šanci lépe porozumět světlu. Tak tedy, ať je ten dnešní den pro vás radostný a písnička jistě potěší. Závidí ju lidé Zdeněk Baťka a Legruti.

0: Tak vítám ve vysílání paní Marie z Petrova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny z rádí a chtěla bych popřát našemu kamarádovi Toníkovi Košturíkovi z Petrova k jeho ksatečku, který jsem se včera nedovolala, tak mu přeji hodně, hodně moc zdraví, lásky od všech blízkých a radost pro vnouček. Děkuju vám moc krát.
0: Ano, nashledanou. Tak nashledanou a přejeme pěkný den. Tak a pojďme na druhý telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Uhrová z Lanžota.
0: Ano, tak paní Marie, prosím, jste ve vysílání.
2: Ano, děkuju. Já vás všetky zdravím v Brně, vašeho kolegu, lebo kolegyňku, jestli tam máte, a všetkých dobrých lidí, kteří poslouchají tento program. Já mám dneska, je to v týdni, co to mají, tak to zhrnu všecko dohromady. Mají kamarádi a kamarádky narozeniny. Tak v první řadě bych chtěla popřát duchovnímu otcovi Františkovi Putnovi, který působí ve Velkých Pavlovicích, tak v úterý má svoje krásné narozeniny. Duchovní oče, já vám přeju z celého srdca hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Pana Maria, nech vás vždycky na každém kroku chrání. Otec nebeský, nech vám tu sílu dodává a aspoň do staroku nech vás provázá, hlavně zdravíčko, zdravíčko a boží ochranu. A právě ten den má narozeniny aj Květa Flajzarová, je z Mutěnic. Květy já ti také přeju. Potom hned na to má narozeniny naša Kamilka Krutáková z Břeclavi, Maruška Smetáková z Vítonic a moja velice dobrá kamarádka, souseda Mařenka Petrová. Květuško, zhrnu to všetkým dohromady. Všecko dobré, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, boží ochranu a nech se jim splní všecko to, co si přeju, a to naše kamarádství a přátelství nech ještě hodně a hodně dlouho vydrží a nech se máme aspoň tak rádi, jak do včílka. Vám přeju také zdravíčko a zdravím všech mojich dobrých kamarádů, co mě volávají a s kterýma se znám aj osobně přes vaše rádio. Květuško, děkuju a přeju aj celé vaší rodince zdravíčko. Naschle.
0: Naschledanou, pěkný den vám přeji.
2: Tak ano.
0: Ano, dáme písničku Neotvíraj okénečko, Miroslav Richard Procházka, Dalibor Kozmík a Miločanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak vážení a milí, vezmeme si napřímo. Halo, halo, tady pořad blahopřání s písničkou, kdo se k nám dovolal.
1: Dobrý den, tady Marie z Kuřimi.
0: Vítejte.
1: Já bych prosila, kdybyste zahráli mému synovi, Milanovi Bednářovi z Blanska, 65 let, a ve středu bude mít náš vnuk Michal Bednář, 38 roku. Přejeme mu zdraví, trochu pěkný život a boží požehnání. Přeje mu maminka, sourozenci, manželka a vnučka Natálka. Děkuji.
0: Ano, také, ať máte pěkný čas a nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak a pojďme na psaná přání. Včera se konal v Chropini sraz spolužáků školních let z roku 1952 až 61. Všichni oslavili nebo oslaví osmdesátiny. Přeji všem hodně a hodně zdraví, veselou mysl, pohodu do dalšího života a písnička, ať vás potěší a v klidu zavzpomínejte na ty krásné chvíle našeho mládí. Emil Konrád z Valašského Mezříčí. A ještě jedno přání připojím. Tak dnes slaví své krásné 85. narozeniny milovaná maminka, babička a prababička paní Aneška Klabusajová. Milá babičko, k tvému krásnému jubileu ti ze srdce přejeme pevné zdraví a spoustu radosti z každého dne. Hodně zdraví, lásky, klidu a spokojenosti do dalších let ti s obrovskou láskou a vděčností přeje celá tvá rodina, děti, vnoučata a pravnoučata. Zároveň ti s dědečkem dodatečně blahopřejeme k vašemu neuvěřitelnému 64. výročí svatby, které jste oslavili 28. dubna. Děkujeme vám za veškerou lásku a péči, kterou nám celá léta dáváte. Tak, to byla paní Aneška Klabusajová. Tak, to bylo pro milou babičku a maminku. Tak pojďme na písničku, přátelé. Tady máme další široký járeček. Lidová, Joška Černý a cymbálová muzika Grácia.

0: Podíváme se, přátelé, do Borkovic a vítám pana Kubu.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, prosím.
1: Já bych rád zahrál nějakou pěknou dechovečku všem z kapely z Borkovic. My se teď vracíme z hodu, tak bych chtěl pozdravit všechny z kapely i všechny, co poslouchají rádio.
0: A prozradíte nám, jaká kapela jede teď z hodu?
1: Je to kapela Morkovčanka.
0: Dobře. No tak vidím, že jste takový veselý a to je dobře.
1: Ano.
0: A už míříte k domovu, ano?
1: Ano, už jsme všechno odehráli, tak tohle.
0: Tak přejeme.
1: Tak pro lepší náladu na cestu domů.
0: Dobře, tak přejeme šťastný dojezd, jak se říká. Ano, a dobře dojedete a písničku posíláme. Ano, za chvilečku.
1: Děkujeme.
0: Ať se daří, ať je muzika. Tak a pojďme na druhý telefon, podíváme se do Zlína. A vítám pana Pluskala, dobrý den.
2: Dobrý den. Pani, já bych chtěl popřát paní Antulce Juráňové za včerejší přání.
0: Ano.
2: Že mi hráli ona Antonína.
0: Ano.
2: A poděkovat jí za i manželce, že se o mě stará.
0: Dobře, tak pošleme pěknou písničku pro potěšení vám všem. Ano?
2: Ano, děkuji.
0: Ano, rádi pošleme. Nashledanou. A já připojím tady přání, která tady mám. V Huštěnovicích oslavil, ano, to je až 18.6. své 85. narozeniny, drahý tatínek a dědeček, pan Pavel Litoš, oslaví 18.6. Milý tatínku, přejeme ti k tvým krásným narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví, sil a elánu do dalších let. Za všechnu lásku, péči a trpělivost děkuji. Manželka Marie, dcera Pavlína s rodinou a syn Petr s rodinou. Tož, taťko, živjo. Ano, ano. A další přání. Dobrý den, prosím o krásnou písničku spolu s naším přáním k 85. narozeninám pro naši mamku, paní Marii Jakubičkovou z Kozojídek. K tvým úžasným polokulati nám ti přejeme pevné zdraví, neutuchající životní elán a boží požehnání. Děkujeme ti za veškerou lásku a péči, se kterou nám vaříš a pečeš ty nejlepší dobroty a s radostí se staráš o svá vnoučata. Jsi srdcem naší rodiny. Ať ti stále slouží zdraví na všech tvých zájezdech a ať ti nechybí radost při setkáních s přáteli a v tvém milovaném kostelíčku. Vždy najdeš klid a sílu. Užívej si naplno každý den a zůstaň stále tak čilá a veselá, a to ti ze srdce přejí tvé dcery Marie, Lidka a Vlasta s rodinami a syn Lubomír s rodinami. Pravnoučátka posílají pusénky. Moc krát děkuji. Ano, a my pošleme ještě písničku Vladimír Pfeffer, Malovaná dědinečka a Vacenoviáci.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno.
2: Ano, a jsme zpět v pořadu blahopřání s písničkou a pojďme na telefony. Dovolala se k nám paní Ludmila Zlužné, vítejte.
3: Dobrý den, ještě jednou vás zdravím. Ano. Pěkné pozdravení z Valašska a vám do studia a také všem posluchačům. My bychom chtěli nechat zahrát, včera byla Antonína, tak našem bratrovi Toníkovi Rizovi. On rozdává radost svým zpěvem celý život a taky mluveným slovem, tak ano, ať se mu daří ve všem, ať je hlavně zdravý. A do Lidečka ještě pozdravení šikovném Ogarkovi Toníkovi Jakubkovičovi a do Prlova Toníkom Slovákovým starším i mladším. Takže mějte se moc hezky, moc vám děkuju. A ještě bych chtěla všem poděkovat, měli jsme včera u nás setkání heligonkářů a všem těm, kteří tam sloužili, měli službu a postarali se o to, že to mělo zdárný průběh, všechno dobře dopadlo a všem, kteří nám přijeli zahrát a zaspívat a taky publiku, byli úžasní. Takže moc vám děkuju a mějte se moc hezky. Pěkné pozdravení.
2: Ano, i vám všem. Naschledanou. A já připojím se na přání, která tady mám, tak prosím o písničku pro naši maminku paní Anu Ševečkovou, která 15. června oslaví krásné 80. narozeniny. Milá maminko, babičko, k tvým narozeninám ti přejeme pevné zdraví, spokojenost, radost z každého dne a boží požehnání. Přeji všichni, co tě mají rádi. Tvé děti, vnoučata, 4 pravnoučci a celá rodina. Děkuje dcera Jindřiška. No a já budu pokračovat dále. Dnes slaví své úžasné 80. narozeniny milý tatínek, dědeček a pradědeček pan Jan Jelének z Ostrožské Nové Vsi. Milí tati, k tvému velkému jubileu ti z celého srdce přejeme především pevné zdraví, neutuchající životní elán, klid v duši a spoustu radosti s námi. To ti přeje tvá žena Ludmila, syn Přemek s rodinou a dcera Michaela s rodinou. K tomu posíláme písničku. Ano, my ji za chvilku pošleme, ale ještě jedno přání připojím. Dobrý den, posíláme přání pro pana Stanislava Fardu z Kašavy k jeho 75. narozeninám, které oslavil 9. června. Milý tatínku, k tvému životnímu jubileu vinšujeme vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, elánu a hezké chvíle s blízkými a se štamprdličkou Slivovice připijíme na tvé zdraví a přeje takto manželka a děti s rodinami. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Bude to lidová, táhlá, předpilátovo a bude hrát Moravěnka.

0: písnička dozněla a pojďme přivítat pana Bohouška z Hevlína.
1: Dobrý den, Ketuško, já vás taky zdravím. Já vás znám už od mládí, jak jste zpívala s Moravankou, ale to je jedno, to, co se nepatří. Já bych chtěl popsat, bylo Toničky a Toničku, a tak nějaké tady kolem sebe máme, já jsem sám už půl roku, tak jim popřeju, no. Toničce z Kotákové, no všichni jsou z Hevlína, jo. Toničce z Kotákové, Toničce Čalinské, Tondovi Štachovi a Tondovi Juricovi. To by byly ty čtyři kousky, které jsem chtěl popřát, no a děkuji vám, že mi zahrajete.
0: Ano, my rádi zahrajeme a pane Bohoušku, ať se vám daří.
1: Kdybyste věděla o nějaké babičce, která by nechtěla dát operku, tak ju pošlete.
0: No tak
1: teď jsem na ňu dostal.
0: Teď jste to řekl nahlas, tak třeba, no.
1: Peníze jsem od státu na ňu dostal.
0: Člověk nikdy neví.
1: Ale tady nic není v okolí.
0: Tak uvidíte, třeba přijde nějaký zázrak. Tak nashledanou.
1: Tak budete v duchu, tak přijďte.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a pojďme tady na psaná přání. Dobrý den, zahrajte prosím 14., což je vlastně dnes v neděli, písničku paní Marii Kocmánkové z

pracovním a osobním životě. Zahrajte mu prosím nějakou pěknou písničku. Honza takto vinšuje. No a do třetice tady mám přání, které předávám. A je to, že právě dnes, 14. června, slaví své krásné 74. narozeniny pan Antonín Koníček, kapelník dechové hudby Boršičanka. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, rodinnou pohodu, hodně radosti, úspěchů a muzikantských zážitků. A takto vinšují muzikanti dechové hudby Boršičanka a přátelé a kamarádi. Já se také připojuji a přeji panu Antonínovi Koníčkovi vše dobré, hodně zdraví, aby se mu dařilo. No a samozřejmě písnička bude následovat. A bude to písnička, kterou mám moc ráda, kterou napsal Antonín Koníček, otextovala Anna Žilková s názvem Komníček a bude to polka a samozřejmě bude hrát Boršičanka Antonína Koníčka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ano, přátelé, a pojďme na e-mailovou poštu. No, musím říct, že opravdu těch e-mailů je tady hodně, tak pojďme na ně. Písničku posílám k narozeninám paní Aničce Tinkové z Hulína. Štěstí, pevné zdraví, klid, pohodu, vždy dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se ti vše podaří. Hodně úspěchů na zahrádce, v pěstování kytiček a další úrody ti do dalších let přeje Hanka z Hulína. Další oslavenkyně paní Anička Mikýsková z Mariánského údolí. Aničko, i tobě přeji jen to nejlepší, pevné zdraví, klid, pohodu a také

ještě taneční kroky na parketě při dechovce. Přeje Hanka z Hulína. A v pondělí má svátek Víťa Hráček z Uherského Hradiště. I tobě přeji to nejdůležitější, pevné zdraví, štěstí, klid a pohodu. A to přeje Hanka z Hulína. Děkuji a přeji hezký den, Druláková Hana. Tak předali jsme a pojďme dále. V Huštěnovicích oslaví 18. června své 85. narozeniny drahý tatínek a dědeček pan Pavel Litoš. Milý tatínku, přejeme ti k tvým krásným narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví, sil a elánu do dalších let. Za všechnu lásku, péči a trpělivost děkují manželka Marie, dcera Pavlína s rodinou a syn Petr s rodinou. Tož, taťko, živio. Tak a pojďme dále. Máme tady další přání. Přejeme vše nejlepší našemu dědečkovi a pradědečkovi Antonínu Bartoňovi z Hodonína k dnešnímu svátku. Máme tě rádi, Bartoňovi z Týnca. Tak a pojďme ještě tady jedno přání. Dobrý den, prosíme o pěknou písničku pro paní Vlaďku Meissnerovou z Lubné k jejímu dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, pohody v kruhu své rodiny a radosti s pravnoučkou jí přejí Mitkovi, Šprňovi a Klabalovi. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Daleko, široko. Je to nahrávka z roku 1977. Zaspívá nám Zdena Hovorková, kterou tímto zdravím a přeji hodně zdraví, ať se daří a bude to za doprovodu Brolno.

0: Vítám ve vysílání paní Lidku z Polichna. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeju, paní Květuško, zvukovému mistrovi a všem posluchačům. A prosím vás o zahrátí včerajším svátku Toněkovi Jančovi do Prakšic. Přáním štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti. To přeju všem Toníkům a kamarádům. A dneska slaví 57 roků na společné cestě životem manželé Michalcovi z Biskupic u Luhačovic. Takže do dalších roků také jim přeju štěstí, zdraví a spokojenost. Moc vám děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou, pěkný den. No a také. Já tady mám e-mailovou poštu, pojďme na ní. Chtěli bychom zahrát paní Vlastě Ondrouškové z Kudlova k dnešním krásným narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti, vitality, božího požehnání a ti stále baví pozorovat svět kolem sebe. To vše ze srdce přejí rodiny syna Lubomíra a dcery Vlasty. A paní Vlasta Ondroušková, jak si z Kudlova slaví ty narozeniny dnes tak. Pojďme dále, máme tady další přání, které bych ráda předala. A je to pro paní Marii Kocmánkovou z Těšetic, která dnes slaví narozeniny. Přejeme hlavně zdraví, radost, pravnoučátek a to vše přejí manžel Kája a Rostě s rodinami, dcera Marta s rodinou, vnoučátka a pravnoučátka posílají velkou pusu. A máme tě rádi. Tak to bylo další přání, pojďme ještě dále. Tak prosíme o písničku pro naši sestru, která se včera dožila krásných 72 roků. Milá Ludmilko, do dalších letí přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a tak to ze srdce přejí, co ti mají rádi, děti a sestry Majka a Helka s rodinami. Děkujeme. No a my také děkujeme. Takže takhle, no a já tady dám ještě jedno přání. Vážená redakce, prosím o přání k narozeninám pro naše děti Dášku Osičkovou, Marka Piváka a Janku Pivákovou z Velkých Bílovic. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky přeje babička Renata a děda Rostě. Největší však a nejmilejší přání a pusinku posílají jejich děti Stelinka, Editka, Robinek a Anička. Děkujeme moc a přejeme krásný zbytek dne a my také děkujeme. Takže přátelé, pojďme na další písničku, ale než bude písnička, tak bych se chtěla omluvit, neboť jsem přeskočila řádek, jak se říká. Zazněla nám totiž před chvilkou polka Miloslava Richarda Procházky Zdeňka Baťky Nalévaj dívča a zahrála nám Straňanka a teď už bude konečně ta lidová z Podluží Daleko široko Zdena Hovorková.

0: vážení a milí, to byla krásná, vidíte? Zde na Hovorková nám zaspívala a byla to krásná daleko široko. No ale teď se budeme věnovat e-mailové poště. Pojďme na to. Dobrý den, prosíme o písničku pro naši sestru, která se včera dožila krásných 72 roku. Milá Ludmilko, do dalších letí přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, a to ti ze srdce přejí, kdo tě mají rádi, děti a sestry Majka a Helka s rodinami, a děkujeme. Takže to bylo další přání, pojďme dál, ať to všecko postíháme. Děkujeme vám za hezké písničky, které každý den z rádia poslouchám, a prosím vás touto cestou o zahrání hezké dechovkové písničky dnes popolední. Včera oslavil svátek a dnes slaví 84 roků manžel od mojí sestřenice pan Antonín Králík z Olomouce. Milý Toníku, dodatečně vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a spokojenosti ti chci do dalších let přát, a krásnou písničku ti písničkou ti v Českém rozhlase Brno nechat zahrát. Přání posílá ze srdce Marie Jančijová s rodinou z Dobrochova. Tak, děkuji moc za kladné vyřízení. To bylo další přání. No a já tady mám ještě jedno. Tak, prosíme o písničku pro naši milou švagrovou, paní Bětku Špirudovou Bytem v Olomouci, která slaví právě dnes krásných 80 roků. Milá Bětuško, vše nejlepší v tento slavný den, samou radost, štěstí v něm a do dalších dlouhých roků, hodně šťastných kroků, ve zdraví a pohodě, nic nechej náhodě. Máš ráda písničky slovácké a hlavně rodné mijavské, tak si zpívej a na nás v dobrém vzpomínej. To ti ze srdce přejí Máňa a Jarek z Hroznovky, Máňa a Honza z Kozojídek, Franta a všecí Špirude. Tak, vyřídili jsme, dali jsme, pojďme na písničku. Žaluje dcérečka Soňa Poláková, zaspívá nám také tuto písničku, tuto polku, připojí se Juraj Polák a budou hrát Legrouti.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vážení a milí, dozněla poslední písnička vaše gratulace a budeme se loučit. Já chci jenom slíbit, že maily, na které teď nepřišlo v poledne, opravdu zařadíme je večer hned ze začátku té hodiny a za to se omlouvám, ale opravdu se do této hodiny víc nevešlo. Budu se na vás těšit v podvečer po 18. hodině a v této chvíli vám přeji radostný poslech plný pohody a od mikrofonu to vše přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne a právě posloucháte polku Metoděje Prajky Lanžhotským krajem, kterou pro nás hrají Žadoviáci.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malý Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT 2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Prodejci vydražili první stánky na brněnské vánoční trhy. Částky v porovnání s loňskem klesly. Amfiteátr Bludník ve Strážnici čeká demolice. Moravské Budějovice dokončili centrum na další využití použitých věcí. A odpoledne čekáme oblačno, místy s přehaňkami a teploty do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Městská část Brno střed vydražila prodejní stánky na letošní vánoční trhy. Letos dohromady za skoro 27 milionů korun, méně než loni. Za rekordních skoro 7 milionů korun se prodal velký kulatý bar u sochy Jošta na Moravském náměstí a poprvé mohli zájemci získat k pronájmu i dva stánky na Kapucinském náměstí, upřesňuje mluvčí Brna středu Michal Šťastný.
3: Prodejci za pronájem prodejních míst letos nabídli bezmála 27 milionů korun. Ta částka je podobná jako minulý rok, je zhruba menší o nějaké 4 miliony korun. Veškeré výnosy z aukce z vánočních trhů budeme investovat zpět do Vánoc.
2: Stánkaře ještě v aukci vybírá taky druhý z pořadatelů vánočních trhů organizace TIC Brno. Výběr ještě není u konce. TIC očekává příjmy ve výši asi 20 milionů korun. Amfiteátr Bludník v areálu Zámeckého parku ve Strážnici čeká zbourání. Rozhodl o tom Národní ústav lidové kultury, který v areálu z konce 50. let minulého století pořádá například Mezinárodní folklorní festival. Pracovníci úpravu chtějí do konce roku získat povolení k demolici a později i stavby nového amfiteátru. Ten ovšem vznikne nejdřív za pár let, jak vysvětluje ředitel Martin Šimša.
4: Ta akce, tak jak jsme ji před dvěma lety avizovali, tak postoupila do další fáze a tou je vyřízení povolení k nějaké budoucí demolici. Takže myslím si, že ještě nějakých nejbližších letech se pořád budeme potkávat na tom starém Bludníku, tak jako všichni dobře známe.
2: Moravské Budějovice mají reuse centrum. Nachází se v areálu technických služeb, tvoří ho dva upravené kontejnery a budka. Veřejnosti se poprvé otevře zítra. Lidé můžou do něj nosit předměty, které už nepotřebují, a nebo je za symbolickou cenu odkoupit. Peníze potom město použije dál, pokračuje starosta nestraník Martin Ferdan.
5: Ty peníze, které se vlastně tímto způsobem nějakým získají, tak budou dál využity na zeleň. A pomáháme tím vlastně vytvořit dál něco hezkého v rámci Moravských Budějovic.
2: Je světový den dárců krve. Transfúzní stanice upozorňují, že právě v létě jim krev často chybí nejvíc. Přibývá totiž úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené do zahraničí. Po návratu z některých destinací navíc nemůžou krev darovat i několik měsíců. V Česku je ročně aktivních asi 220 tisíc dárců. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba zhruba o 80 tisíc více.
0: Počasí.
2: Odpoledne jihu Moravy čekáme oblačno, místy s přehaňkami. K večeru bude oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na kilometru 109 se zastavíte, fronta pokračuje až na 10. kilometr. Tam pracují silničáři v pravém pruhu, zdržíte se do 10 minut. Šťastné cesty.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Právě začínají další výlety, jsme rádi, že jste si nás naladili, přeji vám krásný poslech. Červnová neděle je jako stvořená pro výlety a tak jsme tu opět s naší troškou do mlýna. Vezmeme vás do Plzně do Semlerovy rezidence, bytu, který pro jeho majitele navrhl slavný architekt Adolf Loos. Ten se při tvorbě interiéru proslavil takzvaným raumplánem, kdy nevytvářel jednotlivá podlaží, ale pouze různé úrovně navazující na centrální část. Potom navštívíme záchrannou stanici v Pavlově na Vysočině, kde uvidíme opravdu pestrou paletu zachráněných zvířat, od vider přes čápy, dravé ptáky, až po kuny a srnky, anebo třeba i muflona. Podíváme se také do staré papírny v Hronově v Královéhradeckém kraji. Z té se později stal mlýn, do kterého jezdili jako malí sourozenci Čapkovi, což pozdějšího spisovatele a malíře inspirovalo při psaní pohádek. A nakonec vás na jižní Moravě u hradu Veveří na Brněnsku zavedeme na dvě místa, která vyloženě vybízí k fotografování. Navštívíme dřevěné okno a trůn.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na Klatovské třídě v Plzni si můžete prohlédnout unikátní bytový interiér rodiny Oskara a Jany Semlerových. V letech 1933 až 34 byl vestavěn do původního bytového domu. Vznikl na základě konceptu architekta Adolfa Lose, který pak zpracoval Losův žák a spolupracovník Heinrich Kulka. Byt je vytvořen takzvaným raumplánem, což znamená, že nemá klasická podlaží, ale jeho jednotlivé prostory různých výšek se v několika úrovních soustředují kolem centrální obytné haly. Objekt spravuje Západočeská galerie v Plzni a naší redaktorku Andělu Blaškovou Semlerovou rezidencí provedl kurátor sbírky architektury Petr Domanický.
1: Vstoupili jsme dovnitř, akorát si bereme návleky na nohy, protože tam bychom mohli poškodit parkety.
2: Na jednu stranu vstupujeme do domu, který není ani 100 let starý, ale na druhou stranu ta hodnota je často u těch prvků možná vyšší než u leckterého zámku.
1: Jsme v ústřední hale celého bytu.
2: Je to velký obývací pokoj. Ale samozřejmě obývací pokoj nikoliv tak, jak si představujeme většinou dneska, ale spíše tak, jak známe ještě z některých takových těch předválečných filmů pro pamětníky, kdy ty obytné pokoje spíše připomínaly reprezentační prostory někde na zámku a byly komponovány nejenom pro pobyt té rodiny, ale z velké míry pro společenské akce. To znamená, počítalo se s tím, že se tady sejde velká společnost, že se tady bude třeba hrát na klavír, že se tady bude tančit, dokonce je tady vestavěný bar. Pak jsou tady typické losovské odpočivné kouty, ať už je to ten skrytý tady částečně pod galerií, který umožňoval takové jako klidnější popovídání. A potom je to velký odpočivný kout v čele té haly u krbu, který částečně je vsazen do kamenné stěny se sníženým podhledem.
1: Mě zaujalo okno. Ono je to takové netradiční okno, protože je tam prostor, který je vyplněn květinami.
2: Okna jsou sice obrovská, téměř jako někam do nějaké továrny, ale současně ven vidět není, protože je v nich neprůhledné zasklení. To naprosto záměrně. Los takhle pracoval i v jiných interiérech a on to dělal naprosto cíleně, v podstatě s tím, aby ten život v tom interiéru nebyl rozptylován tím vnějším světem.
1: Vyšli jsme schody a pohledem doprava, tak jsme zahledli jídelnu, kde se nachází kulatý stůl, židle kolem. Všechno je to v takovém noblesním stylu.
2: A zase odsud není vidět ven a zase je to vyřešeno jiným způsobem než v té hale nebo v tom vstupu. Tady je to vyřešeno takovým tím losovským oblíbeným jeho způsobem, inspirovaným v Japonsku, kdy okna jsou překryta jakýmsi rastrem, který dělí ta okna do takových malých tabulek a ještě přes to sklo je napnutá textilie, která umožňuje, aby ten interiér měl to denní přirozené osvětlení, ale současně brání tomu výhledu ven a ještě tím, že ta textilie má nádech do žluté nebo zlaté, tak to i mění atmosféru toho samotného interiéru.
0: Přiblížil prostory v plzeňské Semlerově rezidenci kurátor sbírky architektury Petr Domanický. Rodina Semlerových byla nucena po okupaci v roce 1939 emigrovat do Austrálie. Jejich byt pak sloužil k různým účelům, například jako kanceláře, učebny či malé byty. Dnes si tuhle vzácnou architektonickou památku můžete sami přijít prohlédnout.

Pojďme se teď vrátit k minulé soutěžní otázce. No, kdo by neznal filmy Jurský park, Jurský svět? A není to tak dávno, co jsme právě díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů, no a jiných obrovských zvířat, které si dnes ani nedokážeme představit. Zachovaly se jejich kostry, no a tak jsme si vlastně, já nevím, jestli odborně nebo spíš dobádili, jak mohla tato zvířata vypadat, tak doufejme, že vědci to mají přesně zmapováno. No a podle nich se pak stavějí dinoparky. My jsme se ptali, soutěžně jsme se ptali, kde u nás najdeme ten největší. Mohlo to být za A v Ostravě, za B v Plzni. Správně je v Plzni? Ne, tak Plzeň to není. Je to Ačko, je to v Ostravě. Největší dinopark v Česku, rozkládající se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a vlastním dinoexpresem, je velmi navštěvovaným dinoparkem. Ano, je opravdu největší. Ale pozor, i v Plzni najdeme takové zařízení, takový prostor. Je spojený se zoologickou zahradou i známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech dinoparky, ale kdo napsal Ačko, udělal dobře. Mohl vyhrát let Svítilnu. Vyhrála jí, pozor, tentokrát pětice našich posluchačů, takže pánové, děkuju, pochlapili jste se. Pan Bohuslav Mejsnár, Dolní Braná, pan Lumír Šimečka, Trnávka, pan Antonín Matoušek, Letkovice, pan Zdeněk Muselík, Pohořelice a pan Petr Tuček, Olešnice. No a dívám se, odkud jsou. Jsou to samé malé obce. Krásně se nám to sešlo. Gratuluju. Takže kdo dostane let Svítilnu, už víme v tomto víkendu nebo za ten minulý víkend, ale kdo dostane výletnický batoh s řadou zajímavých turistických věcí, tak na to si budeme muset počkat na začátek. Vlastně ne, protože my v létě budeme vysílat, chtěl jsem říct, na začátek července, ale to nás čeká speciální zámecké léto, takže tentokrát vyhlásíme výherce hlavní ceny už na konci června.

0: Tak já myslím, že si pamatujete na oblíbený večerníčkový příběh o Vydrýskovi. My teď vás vezmeme na místo, odkud si skoro před čtvrtstoletím režisér Václav Chaloupek tohle chytré zvířátko vypůjčil. Dnes je totiž záchranná stanice v Pavlově na Vysočině vyhledávaným výletním místem. Mezi její obyvatele nás zavede redaktorka Irena Šarůnová.
1: Se Zbyškem Karafiátem procházím záchranou stanici v Pavlově.
2: Teď se podíváme přes intenzivní péči, tam teda normální návštěvníci úplně nechodí.
1: Alespoň teď po rozhlasových vlnách jim to umožníme.
2: Můžeme slyšet různé hlasy ptačích mláďat, co tu teď aktuálně jsou. Tady teď vidíme třeba rehky, kosáčky, vrabčáky, síkorky.
1: Jak se sem taková síkorka dostane?
2: Třeba je nějaké zničené hnízdo, někdo pokácí strom.
1: Já se teď dívám, jak krmí vaše kolegyně holuba hřivnáče. Vy mu musíte i ten zobáček otevřít.
2: Ano.
1: A pod tlakem. Stříkačko, nechce se mu. A už je to tam. Tak a tady máme rumburaka.
2: Tohle mládě krkavce velkého, on teda pochází z jemnice.
1: A má chudák nějaké křídlo
2: a
1: špatné.
2: Vlastně on vypadl z hnízda, při dopadu na zem si zlomil křídlo.
1: Jsme zase venku. Dnes je deštivý den, ale teď to lehce polevilo, tak se budeme podívat po areálu.
2: Teď právě v období, kdy k nám mezí velké množství tady různých školáků a školek.
1: Prohlídky jsou komentované.
2: Lidé si vlastně někteří chtějí projít sami, jsou tady různé cedulky, takže my si o těch zvířatech přečtou také. Ale jestli můžu doporučit, ta komentovaná prohlídka je lepší.
1: To se nedivím, protože já si to s vámi doslova užívám. Tady jsou voliéry, vidím nějaké dravce.
2: Tady třeba vidíme samečka orla morského, ten má vlastně genetickou poruchu opeření, takže ty dlouhé pera, vlastně mu, když mu rostou, zase zatočí a upadnou. Ale třeba tady vedle je nenápadný, velice vzácný dravec a to je orel křiklavý. A vlastně ho srazilo loni auto, přišlo křídlo.
1: Areálem procházíme dál, dokonce je tady rybníček, vidím labutě.
2: Naše hlavní zásobárna vody a pod náma třeba teďka můžeme vidět tady muflona Mufiho.
1: Máte tady dokonce i ptačí pozorovatelnu, je krytá, to se mi v tom dnešním dešti líbí.
2: Všichni ty čápy, co tady jsou, to jsou vlastně trvalý handicapy, ty vlastně nelítají a dopředu už se vrátit nemohou.
1: Vzadu tamhle vidím, to jsou nějaké chodníčky nad mokřadem.
2: Tůně, kde máme obojživelníky jako skokany hnědé, ropuchy, máme tam čolky obecné, jehorské.
1: Tady je takový můstek a to budou vidry. Vidrami to tady v podstatě v Pavlově začalo.
2: V 89. roce, kdy asi to vypadalo, že u nás vidry vymřou, tak vlastně státní ochrana přírody tady byla výzkumné zařízení. Májo!
1: Slyší na zavolání.
2: Slyší na své jméno.
1: A už je tady. Naproti vidrám zase voliéry. Co tady máme? Puštík obecný je tady cedule.
2: Vedle máme kalouse ušaté, ale i zácné kalouse pustovky. A v té poslední voliérce máme takovou společnou voliéru, kde máme třeba jako havrany, ale mimo to tam máme třeba kvákoše nočního, taky poměrně vzácného.
1: A kváka?
2: V noci kváka, ano. Kvák udělá.
1: Krkavec. A ten má jméno určitě.
2: To je Ruby.
1: Jdeme do schodu. Voliéra. Na těch větvích tady visí spousta starých čepic.
2: Tohle voliéra, kde dáváme mláďata veverek na rozběhání. Se vlastně tady naučí právě okusovat jak oříšky, šišky, tak pořád běhat. A když to vlastně ty veverky umí, tak vlastně následně můžeme pouštět zpátky do přírody.
1: Je tady nějaké zvíře, které máte nejradši?
2: Zvířecích osobností tady velké množství. V podstatě nemám úplně vyhraněné jedno zvíře, kterému bych chodil.
1: Ta sova pálená, to je kamarádka.
2: To je velká kamarádka, no. Ale tam je smutné to, že ona jak se mi zlobí, že s ní tráví málo času, tak mě třeba škrábne. Což ostatním nedělat.
1: Samou láskou se na vás zlobí.
2: Ano, je to tak.
0: Přiznává ředitel záchranné stanice v Pavlově na Vysočině Zbyšek Karafiát, který některé její obyvatele představil naší kolegyni Ireně Šarůnové. A pokud byste chtěli vidět, jaká zvířata ve stanici opatrují, můžete se už teď podívat na fotografie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Hronově v Královéhradeckém kraji stojí v Jungmanově ulici stará papírna, které se také říká Čapkův mlýn. Budovu nechal v 19. století postavit Jan Prouza ze Žabokrk jako papírnu, později sloužila jako mlýn. Roku 1890 se stal jeho majitelem Karel Novotný, dědeček bratří Čapků, kteří tam společně se sestrou Helenou strávili podstatnou část svého dětství, což je ovlivnilo v jejich pozdější tvorbě. Při návštěvě mlýna tak narazíte na jejich pohádky, ale také na starou ruční výrobu papíru. V doprovodu správkyně Čapkova mlýna Drahomíry Večeřové se tam zastavila Vlaďka Vildová.
1: Kde to všechno začalo?
2: Nejdřív byla papírna, už v roce 1821 se tady začal vyrábět papír a takovou zajímavostí je, že to byla jedna z pěti prvních strojních papíren v Čechách.
1: Voda a papír, to je potřeba, ale u mlýna je to ještě podstatnější.
2: Když už tady nikdo neuměl ten papír vyrábět, tak se vlastně rozhodli, že tu vodu využijí, kolo mlýnské bude sloužit k mletí.
1: Ta jména spojená se začátky nejprve té staré papírny.
2: Prvním majitelem byl vlastně Josef Fuchs, který přišel právě z polských dušníků, kde zřejmě měl papírnu. Tady ale provozoval tu strojní papírnu. Dalším majitelem byl Václav Inert, který tady právě převedl tu papírnu na ten mlýn. Přešlo tady pár majitelů a v roce 1889 ten mlýn tady kupuje Karel Novotný, dědeček sourozenců Heleny, Josefa a Karla Čapkových. Ten ale brzy umírá a v roce 1894 kupuje právě tenhle mlýn Antonín Čapek, pak už se prodává, mlýn jako takový nefunguje.
1: Děti Čapkovi, ta slavná trojice, ti sem jezdili, na prázdniny třeba?
2: Jezdili sem k babičce a k dědečkovi, vzpomínají na to i v knize Devatero pohádek. Skoro v každé pohádce je zmínka o Hronově.
1: Ono se jim říkalo nějak Iček, jak to bylo?
2: Lenča, Peča a Iček.
1: Lenča, to je jasné, to byla Helenka. Peča byl?
2: To byl Josef.
1: A Iček byl Karel.
2: Karlíček.
1: S Drahomírou Večeřovou jsme v pohádkách.
2: Právě v těch devatero pohádkách. Máme tady pohádku pošťáckou, doktorskou. Hlavně proč tenhle prostor vzniknul i pro to muzeum, byla tahle pec, která se tady zachovala, je funkční. To právě ty děti nebo sourozenci Čapkovi zažili, když babička s dědečkem pekli ten chleba.
1: Tu voni si teď představujeme, ale pecen tady je. A tamhle je ta nádobka ledvinková.
2: Ta je právě na tu pecku, ano, kterou ten černokněžník spolknul špatně. Volali se ti doktoři a jeden právě přišel i z Hronova. Další byl třeba z Úpice. Ještě tady máme vzpomínku na jednu knihu od Helenky Čapkové. To je Moji milí bratři. Ona tam vzpomíná, když jezdili k babičce, jak jim babička hodila takhle židle, na to dala slamníček.

0: A nebo autobusem, ten není daleko, kousek od náměstí.
1: A co cyklisté?
0: Určitě máme tady cyklostezku jak z Náchoda, tak ale i od Police nad Metují máme krásnou cyklostezku.
2: Vzkazuje správkyně Staré papírny potažmo Čapkova mlýna v Hronově Drahomíra Večeřová a zve nejen za pohádkami bratří Čapků, ale i za kouzlem výroby papíru a osobnostmi Hronovska. A naše kolegyně Vlaďka Vildová ještě připomíná, že v těsném sousedství Staré papírny si můžete prohlédnout i rodný dům Alojze Jiráska nebo hronovskou renesanční zvonici. Výlety. Máme rádi obří akvária, expozice nebo zoologické zahrady, kde jsou vodní pavilony, kde není o návštěvníky nouze. No a platí to i o vodní minizoo v Bašce, kterou jsme včera navštívili. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je skvělá možnost. My jsme z toho místa nabídli reportáž. Možná pro vás bude jednodušší odpovědět na soutěžní otázku. Kde tento prosklený tunel přímo pod rybníkem najdeme? Asi by měla přijít nějaká nápověda, je dlouhý 8 metrů a je v hloubce 3,5 metru pod vodou. Je to unikátní podvodní tunel. Nachází se, pozor, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tentokrát hrajeme o cestovní tašku. Opět samozřejmě hrajeme textovou zprávou, tedy respektive musíte ji poslat, abyste byli zařazeni do slosování. A tam musí být správné písmenko. Tak si pište výlety, mezera A nebo B, tedy Modrá, Třeboň, Ačko Modrá, Bčko Třeboň a následuje další mezera. Pak vaše jméno, příjmení, nezapomínejte na adresu a poštovní směrovací číslo. Víte, že někdy přijde jenom to Ačko, Bčko a jméno. Nevoláme zpátky, kdybyste si mysleli, prostě se to vyřadí, takže pozor na to. Pro jistotu výlety, mezera A nebo B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Službu poskytuje ATS Praha a stojí 4 koruny. Takže hrajeme o cestovní tašky, no a hrajeme také o hlavní cenu, o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky Alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. To jsou věci, které automaticky do tohoto batohu vkládáme.

0: Na závěr dnešních nedělních výletů se vydáme na jižní Moravu. V okolí hradu Veveří na Brněnsku je nespočet možností, kam vyrazit na výlet, a některá místa vyloženě vybízejí k fotografování. Jaká to jsou, zjišťoval náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář společně s Halkou Horkou ze svazu obcí Panství hradu Veveří.
1: My dnes navštívíme dvě místa, která jsou zároveň fotopointy. To první se nachází mezi vesničkami Hvozdec a Veverské Knínice. A je to obrovský trůn, ze kterého je vidět hrad Veveří.
2: Jsou z něj vidět věžičky a je to vlastně jeden z důvodů, proč zrovna tady jsme ho umístili.
1: Teď máme letní období, to znamená, že ta věžička je vidět opravdu jenom jedna a tak nepatrně, ale on se ten hrad postupně bude odhalovat, že?
2: Je to tak, jak opadá listí, tak vystoupí všech, říká se, 9 věžiček hradu Veveří, a to je vlastně ten důvod, proč tady je.
1: Trůn je opravdu veliký, celý ze dřeva. Kdo ho vyráběl?
2: Trůn má 3 metry a vyráběl ho pan Petr Pospíšil, řezbář tady ze sousedních Veverských Knínic, a tím tomu děkujeme.
1: Když sem lidé přijdou, mohou si na trůn i vylézt?
2: Jo, dokonce máme, že to je nařízeno. Je to opravdu ten fotopoint, kdy si člověk u něho může stoupnout, koukat se na ten hrad Veveří, může si na něho sednout, děti na něm blbnou, skáčou z něj. Je to opravdu taková prolézka v lese.
1: Ale na vlastní nebezpečí.
2: No tak to samozřejmě.
1: A my se za chvíli vydáme k dalšímu místu, jaké to bude?
2: Je to okno, je to vlastně bratříček trůnu, dělal ho stejný pan řezbář a opět směřuje na hrad Veveří, ale uvidíme ho z jiného místa, z jiného úhlu.
1: Jak vzdálené je okno od trůnu?
2: Já bych to vzdušnou čarou odhadla tak na 10 km maximálně.
1: Tak my si pomůžeme autem. Přenesli jsme se o několik kilometrů dále k dalšímu nádhernému místu a tím je opět obrovské dřevěné okno,
2: které opět míří na hrad Veveří a je odsud ten hrad vidět víc než toho trůnu.
1: A když se postavíme přímo do toho okna, tak před námi se otevírá nádherná krajina. Skutečně věže hradu Veveří jsou odsud, dalo by se říci, jako na dlani. Proč jste vybrali právě trůn a okno?
2: No trůn, protože mě osobně představuje takovou královskou majestátnost, sesly, na které seděl král, a Veveří jakožto královský hrad, to k němu patří. A to okno zase má tvar takového úplně strašně čistého, jednoduchého gotického okna. A oba dva ty objekty spojuje těch 9 věžiček, které vlastně jakoby korespondují s tou říkačkou na Veveří 9 věží.
1: Okno se nachází nad Chutčicemi. Při jaké příležitosti vznikla obě tato místa?
2: My jsme si je připravili jako překvapení při tradiční akci zvané Tour de Veveří. Okno má teď přesně půl roku a trůn už druhým rokem je u Hvozdce.
1: Když se budou chtít výletníci z jednoho místa dostat na druhé, půjde to pěšky i na kole?
2: Na kole určitě, půjde to i pěšky. Pěšky je to trošinku složitější, samozřejmě delší, náročnější, ale určitě to stojí za to v obou dvou případech, i proto, že v těch místech, kudy procházíte, kromě té krásné přírody, se taky občerstvíte, ale hlavně stojí za to oba dva ty cíle.
0: Říká Halka Horká ze svazku obcí Panství hradu Veveří, která ke dvěma zajímavým dřevěným fotopointům, tedy místům, ze kterých se dají pořizovat krásné fotografie, zavedla našeho brněnského kolegu Zdeňka Truhláře. Tak to byla poslední reportáž nejenom dneška, ale vlastně tohoto víkendu. Za chvíli ještě připomenu soutěžní otázku.

A je tu závěr nedělních výletů. Já už jsem trochu naznačil, možná bych mohl prozradit trošku víc, protože nás v létě čekají 2 měsíce velkého zámeckého putování, čekají nás zámecké prázdniny nebo vysílání ze zámku. Tak my ukončíme ten náš klasický cestovatelský servis, ty naše výlety na konci června. Takže výherce hlavní ceny vyhlásíme na konci června. No a protože nás taky čekají dovolené, tak to bude trochu komplikovanější, ale nezoufejte, všechno vždycky včas vysvětlím. Zatím se nic neděje. Tak já ještě připomenu soutěžní otázku tohoto víkendu. My se ptáme na jedno velmi zajímavé místo, na místo, kde se můžete projít pod normálním, obyčejným, běžným rybníkem. Tam je vytvořen dlouhý tunel, je dlouhý 8 metrů, je to v hloubce 3,5 metru pod vodou. No a my se ptáme, kde se můžeme podívat na vlastně ten vodní svět v přirozeném prostředí. Vysílali jsme odtamtud reportáž, už jsem vlastně také napověděl. Může to být za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak pošlete nám textovou zprávu, ostatně všechno potřebné najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jak se píše textová zpráva, o co se hraje, jak zní přesně soutěžní otázka a co je důležité, vždycky tam najdete odvysílané reportáže u každé fotografie, takže si můžete vytvořit nádherný dojem z místa, které třeba můžete dát do plánu svých vlastně už brzy letních prázdninových cest. Tak o co se hraje, o cestovní tašku, o výletnický batoh, to už jsem říkal také opakovaně, no já už nemám co dodat. Vidíte, to je zvláštní, když Pavel Kudrna nemá co dodat. Snad jenom hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Za rok od spuštění radaru v Níškovicích překročili povolenou rychlost skoro 3000 řidičů. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO. O druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN. Patronem moravských topenářů a instalatérů je svatý Prokop, vyhlásil to brněnský biskup. A odpoledne čekáme oblačno, místy s přehaňkami a teploty do 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Téměř 3000 případů překročení povolné rychlosti zaznamenalo za rok fungování úsekové měření rychlosti v Níškovicích na Slavkovsku. Vyplývá to z údajů městského úřadu v Slavkově u Brna, který přestupky vyřizuje. Jejich počet je relativně malý. Například radar u Velešovic na silnici 50 jich tolik zaznamenává za měsíc. O instalaci radaru požádali Níškovice kvůli zvýšení bezpečnosti. Na silnici první třídy číslo 54 totiž chybí chodník a lidé tudy chodí k autobusové zastávce na okraji obce, říká nezávislý starosta Dušan Horák.
2: Já to hodnotím pozitivně, protože fakt se doprava sklidnila. My jsme to neiniciovali, aby se vybíralo moc, ale aby se opravdu sklidnila doprava a ten účinek to mělo. Takže za nás dobře a že se vybírá málo, to je blbý, ale svědčí to o tom, že to mělo smysl.
0: Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon. Česko by tím totiž přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Svatý Prokop se stal patronem moravských topenářů a instalatérů. O svého ochránce požádali církev profesní organizace. Chtějí tak navázat na tradici řemesel s vlastními patrony.
3: Prosíme tě, požehnej tento obraz, tento prapor.
4: Brněnský biskup Pavel Konzbul ustanovil svatého Prokopa patronem cechu topenářů a instalatérů.
5: Co může být blíž kotli, tak tam ten příměr je, je to oheň. No takže máme tady čerta, který v podstatě zotročený, aby sloužil lidem, a to je proto svatý Prokop.
4: Popisuje Josef Brabenec, prezident Asociace obchodu Voda topení, který s myšlenkou přišel. Liturgická připomínka svatého Prokopa jako patrona oboru je v brněnské diecézi ustanovená na 4. červenec. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme oblačno, místy s přehaňkami, k večeru bude oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů, vane čerstvý vítr západních směrů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 z Bratislavy ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Modřice. Na 2,5 kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až ke sjezdu na D1. Zdržíte se asi 10 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Na vlnách Českého rozhlasu Brno začíná ve 14 hodin a 4,5 minuty sváteční odpolední vysílání. Věřím, že vás potěší reportáže i písničky, které jsme pro vás připravili. Jako vždy, už za pár minut uslyšíme podrobnější předpověď počasí přímo od brněnských meteorologů. Také se díky reportáži podíváme do modrotiskové dílny a s Vojtou Halašem na celostátní kolo soutěže Děti a píseň. Příjemný poslech a hezké odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno vám od mikrofonu přeje Sandra Silná, která s vámi dnes bude slovem až do 18. hodiny.
1: Český rozhlas Brno. My

0: počasí.
1: Ve 14 hodin a 13 minut teď vítám na telefonu Jitku Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jaké máme momentálně počasí v Jihomoravském kraji?
2: Oblačnost je taková spíš větší, ale proměnlivá, takže se řekněme střídá oblačno nebo i chvílemi skoro zataženo. Přehánky se žádné nevyskytují, ale na sever kraje od Vysočiny putují nějaké drobné přeháněčky, takže ty ještě v těch následujících hodinách právě jenom na tom severu kraje se projevit mohou. Potom k večeru bude ta oblačnost už se potom částečně rozpouštět a srážky, pokud se tedy vůbec objeví, tak se vytratí. Teploty jsou teď většinou od 19 do 22 stupňů, vyšší polohy mají kolem 14-15 a vítr fouká mírný, ale často i čerstvý, nejvíce na Znojemsku, tam má i nárazy kolem 50 km v hodině.
1: A jaká bude dnešní noc? Čeká nás jasná obloha nebo přehánky?
2: Přehánky ne a spíše převažující skoro jasno, takže nějaká oblačnost by se v noci na obloze objevovat mohla. Jak jsem zmiňovala, tak k večeru se ta oblačnost částečně bude rozpouštět. V noci potom tedy převládající skoro jasno, případně může být chvílemi až polojasno, anebo na severu kraje možná přechodně i oblačno. Teploty ty by měly klesat nejnižší mezi 11 až 8 stupňů, vítr mírný západní, během noci může na přechodnou dobu částečně slábnout.
1: A jak to bude vypadat s počasím tedy z kraje nového týdne, pondělí, úterý? Vím, že se blíží vedra, ale ty zřejmě až trochu později.
2: Teplota se bude postupně zvedat, tedy myslím ta maximální, ale i ty ranní teploty zítra odpoledne jenom o malinko tepleji než dnes, 21 až 24 stupňů. Podobně, v podstatě takové podobné počasí, jako je dnes, převažující oblačno, ještě nějaká malá možnost přeháněk drobných zítra ráno a dopoledne na severu kraje, odpoledne už potom většinou polojasná obloha, no a v úterý 23 až 27 stupňů maximální teploty, ale během úterka už bude zase přibývat trochu více oblačnosti, postupně hlavně v odpoledních hodinách oblačno skoro zataženo, ta oblačnost ale může být částečně průsvitná a potom v noci na středu a během středy i nějaké srážky, ale ta středa by měla mít už letní teploty nad 25 stupňů.
1: Tak se máme na co těšit, Jitko, prosím řekněte nám ještě také teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 14. červen.
2: Nejvyšší hodnota 34,1 stupně Celsia byla naměřena v roce 2000 zde u nás v Brně Žebovřeskách a Boskovice v roce 1967, teplota nejnižší 0,8 stupně nad nulou.
1: Říká Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Moc vám děkuji, přeji krásné odpoledne a brzy opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tolik tedy dnešní předpověď počasí pro následující dny, pro následující chvíle. No a my už za chvíli se podíváme také na ocenění Dětský čin roku a podíváme se za příběhem dvou bratrů, kdy nemocnému mladšímu bratrovi daroval starší bratr kostní dřeň. A statečnost 18-letého Václava Kuny vyzdvihnul i prezident. No a více už uslyšíte v reportáži za chvíli.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Hostem pondělních dobrých rad 15. června bude lékárník Marek Lžičař a povídat si s ním budu o vybavení lékárničky na dovolenou. Co nezapomenout přibalit na cesty do zahraničí? Jak léky chránit před vysokými teplotami a proč nepodceňovat jejich expiraci? Jakým způsobem správně ošetřit drobná poranění? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.
1: Ve 14 hodin a 30 minut přinášíme první z odpoledních reportáží. Čerstvě 18-letý Václav Kuna z Brna získal ocenění Dětský čin roku 2026 v kategorii Záchrana lidského života. Darováním kostní dřeně pomohl zachránit svého mladšího bratra Vojtu, který už podruhé bojuje s leukémií. Dnes je Vojtovi 13, poprvé nemoc překonal, když mu bylo 9. Loni na podzim se mu ale vrátila. Když se ukázalo, že chemoterapie tentokrát stačit nebude, stala se pro něj transplantace kostní dřeně novou nadějí.
2: Já jsem to chtěl furt nějak oplatit bráchovi, to, co on pro mě udělal. Tak jsem napsal příběh a vyhrál jsem, no.
3: 13-letému Vojtovi Kunovi pomohl v boji s leukémií jeho starší bratr Václav, když mu daroval kostní dřeň. Václavův skutek vyzdvihl i prezident Petr Pavel. Udělil mu jedno z ocenění za dětský čin roku. Vše díky příběhu, který Vojta sepsal.
2: Já jsem to zjistil, když jsem byl na té transplantaci a bylo mi strašně blbě v tu dobu. Takže byl jsem šťastný, ale nedokázal jsem to vyjádřit, no. Byl jsem jako fakt šťastný, no.
3: Nemoc nebo úraz by mohly transplantaci ohrozit. Čerstvě 18-letý Václav tedy raději strávil týdny v karanténě a odložil i plánovanou autoškolu.
4: Pro mě byly všechny tady ty věci tak jako nepodstatný a vedlejší. Tohle pro mě jako mnohem důležitější než vlastně cokoliv na světě. Okamžitě jsem to bral, byl jsem šťastný, že vůbec nic takového můžu udělat. No.
5: My máme 5 dětí, vlastně Vojta má 4 sourozence a jenom ten Vašek byl vhodný. Psala jsem mu Vaši, Vojta musí podstoupit tu transplantaci, tak počítáš pořád s tím, že bys mu tu kostní dřeň dal. No a na to mi právě Vašek odpověděl, že mu dá klidně nohu, ruku, ledvinu, hlavně jako, aby byl ten Vojta zdravý.
3: Matka obou hochů, Silva Kunová, sedí na pelesti Vojtovy nemocniční postele. Vojta už je po transplantaci doma, musí sem ale 2x týdně na kontroly.
5: To je prostě ještě strašně dlouhý proces, než se to všechno v tom těle uchytí, jak má, než to tělo proti tomu přestane bojovat a než se zase vrátí. No v podstatě nám říkali, dneska je první půlka června a on bude moct jít do školy až na druhý pololetí vlastně příštího školního roku.
3: Pro pacienta s poruchou krvetvorných buněk je transplantace jedinou možností záchrany. Do registru dárců kostní dřeně se může zapsat zdravý člověk ve věku od 18 do 35 let. Z Brna Magdalena Králová, Český rozhlas.
1: A už za chvíli nás čeká slíbená reportáž o modrotisku. Modrobílé vzory, které na svých šatech nosili Číňané, Indové i Moravané, právě to je modrotisk. Jeho jednodušší obdobu si včera vyrobili lidé v Brně v dílně s názvem Modrotisk na ruby. Více vám řekneme za moment.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno dospíval Jiří Korn a my už tady máme další reportáž. Modrotisk je technika, jejíž historie sahá zhruba do 5. století. Do Evropy se dostal ve století 18. Způsob barvení modrotiskem je zdlouhavý, může trvat několik týdnů. Vytvořit jeho zjednodušenou verzi si včera vyzkoušeli návštěvníci Moravského zemského muzea v Dittrichštejnském paláci v Brně. Děti i dospělí indigovou barvou tiskli na bavlněné plátno, ze kterého si můžou vyrobit ubrus, prostírání a nebo třeba potah na polštář.
1: Zase namažeme máslo na berušku, zatlač a zase to protiskni. Myslíš, že tam bude?
2: Nebude.
1: Uletěla. A je tam.
3: Dagmar Hejduková ze Střední školy umění a designu v Brně pomáhá 7leté Lindě tisknout temně modrou barvu na plátno pomocí sítotisku. Přes tenkou síťovinu napnutou v dřevěném rámečku natírá na textil barvu, která je potom vidět jen tam, kde je vyříznutá šablona.
4: A co si s tím vytiskla?
5: Berušku.
3: Linda svoje plátno zdobí i dalšími metodami.
4: Co to je za kostičku? Co se s tím dělá?
5: Tiskne.
4: Takže to je takový razítko. A co to na tom je?
6: Za obrázek na tom tiskátku.
3: Na výběr je tu z desítek vzorů vyrytých na dřevěných razítkách a na válcích z tvrdé lepenky. Techniky, které návštěvníci používají, jsou inspirované tradiční metodou modrotisku. Ten opravdový, pomocí takzvané tiskařské rezervy, zdílu, arabské gumy a dalších přísad, může trvat až několik týdnů, vysvětluje Petr Kalouda ze Střední odborné školy umění a designu a Vyšší odborné školy v Brně.
7: Na látku se natiskne tady ta rezerva. Ta se potom musí nechat asi týden vyschnout. Potom takhle připravená textilie se vlastně namáčí do indigové lázně. Do té lázně se to musí namáčet několikrát podle toho, jak má být intenzivní ta modrá, a tam, kde je vlastně ta rezerva, tak se to indigo nedostane.
3: Látku je poté potřeba propláchnout kyselým roztokem, ve kterém se rezerva rozpustí a na jejím místě zůstane čistě bílý vzor na modrém pozadí. Modrotisk vznikl před zhruba 1500 let v Asii. Do Evropy se dostal v průběhu 18. století, doplňuje Petr Kalouda.
7: Velmi oblíbený to bylo vlastně na lidových krojích, protože většinou se tkali plátno jednobarevný, a žakárový tkaní bylo pro vyšší vrstvy a ty nižší vrstvy se snažily vlastně napodobit tu šlechtu, napodobit to měšťanstvo. A ať se to indigo dováželo, tak vlastně kroje z nejchudších oblastí jsou většinou modrotiskové.
3: Tradice této techniky na Jižní Moravě stále žije. Strážnická dílna, ve které se používá, letos funguje už 120. rokem. Od roku 2018 je tamní metoda modrotisku součástí nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Markéta Hušková, Český rozhlas.
0: Za necelých 10 minut by se nám měl také z brněnské vily Lev Bear přihlásit Vojta Halaš, který pro nás sleduje celostátní kolo soutěžní přehlídky Děti a píseň.
8: Český rozhlas Brno.

0: Verbuň, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
1: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Stopař. Živě přímo z terénu.
1: Celé jaro probíhaly v jednotlivých regionech Česka oblastní kola folklorní pěvecké soutěžní přehlídky s názvem Děti a píseň. Její celostátní kolo nejlepších zpěváčků probíhá právě teď v brněnské vile Levber. A je u toho i zarytý folklorista a zároveň náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Vojto, hezké odpoledne, jak soutěž probíhá a z jakých regionů děti přijeli?
2: Ahoj Sandro, hezké odpoledne tobě i posluchačům. Opravdu ve vile Levber v Brně se dnes koná celostátní kolo pěvecké soutěže Děti a píseň, které každoročně představuje talentované mladé interprety lidových písní z různých koutů České republiky. Zatímco vystoupili, tak jsem poslechl si zpěváky z Valašska, z jižních Čech, ale i z Dolňácka. Do finálového kola postoupilo 18 zpěváků a zpěvaček, kteří uspěli v předchozích zemských kolech v českém a moravskoslezském kole. A dodám ještě, že sem postoupili z více než 5000 zpěváků. Soutěžní den dnes začal zkouškou každého zpěváčka s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, který všechny finalisty doprovází, a to pod uměleckým vedením Petra Varmuži a s úpravami z pera basisty Pavla Trkana. Mladí zpěváci tak mají možnost si zakusit, jaké je to si zaspívat s tímto rozhlasovým orchestrem. Výkony soutěžících hodnotí odborná porota, složená z osobností české a moravské folklorní scény. Členy jsou například Lubomír Tilner, solista Brolnu Václav Kovářík, nebo také redaktor folklorní redakce Českého rozhlasu Brno Jan Kosík. Soutěž Děti a píseň dlouhodobě podporuje uchovávání a předávání bohatství české, moravské a slezské lidové písně nejmladší generaci.
1: Vojto, a v jaké fázi je teď přehlídka, no a jak to zpěváčkům jde?
2: Samotná soutěž začala tady před necelou hodinou a každý soutěžící se představuje dvěma písněmi. Jednu zpívá bez doprovodu a druhou právě za doprovodu Brolnu. Součástí soutěžních podmínek je také důraz na regionální rozmanitost lidové kultury. Jedna z písní by měla pocházet z místa, kde zpěváček žije, druhá pak z regionu, který v soutěži reprezentuje. Momentálně vystoupilo asi 7-8 zpěváků a zpěvaček, no a já si myslím, že se rozhodně nemusíme o budoucnost lidové písně obávat.
1: Tak to jsou dobré zprávy, které nám v tuto chvíli z vily Levber přinesl regionální stopař Vojtěch Halaš, který se přihlásil z celostátního kola soutěže Děti a píseň v Brně. Vojto, děkujeme a hezké odpoledne.
2: Děkuji tobě, posluchačům, pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou. Tolik tedy Vojtěch Halaš. No a teď nás čekají ještě další písničky, které nestárnou, a už za chvíli také David Hasman a zprávy v 15 hodin.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Radio Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Prodejci vydražili první stánky na brněnské vánoční trhy. Částky v porovnání s loňskem klesly. Vybrané regionální autobusy na Jižní Moravě umožňují nástup do vozu všemi dveřmi i o víkendu. Poznat původ medu bude snadnější. Podrobnější označení zavedla nová evropská pravidla. A počasí zítra čekáme oblačno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Městská část Brno-Střed vydražila prodejní stánky na letošní vánoční trhy. Letos dohromady za skoro 27 milionů korun. Je to méně než v loni. Za rekordních skoro 7 milionů korun se prodal velký kulatý bar u sochy Jošta na Moravském náměstí. A poprvé mohli zájemci získat k pronájmu i dva stánky na Kapucinském náměstí. Upřesňuje mluvčí Brna-Středu Michal Šťastný.
4: Prodejci za pronájem prodejních míst letos nabídli bezmála 27 milionů korun. Ta částka je podobná jako minulý rok, je zhruba menší o nějaké 4 miliony korun. Veškeré výnosy z aukce z vánočních trhů budeme investovat zpět do Vánoc.
2: Stánkaře ještě v aukci vybírá taky druhý z pořadatelů vánočních trhů organizace TIC Brno. Výběr ještě není u konce. TIC očekává příjmy ve výši asi 20 milionů korun. Na 13 autobusových linkách v Jihomoravském kraji je od dneška možné nastupovat všemi dveřmi i o víkendu. Cestující měli tuto možnost zatím jen v pracovní dny. Autobusy, kterých se to týká, jsou před číslem linky označené symbolem S. Změna má zrychlit přepravu a zjednodušit orientaci cestujícím. Podle mluvčího společnosti Cordisu Květoslava Havlíka má opatření pomoct hlavně starším lidem.
5: Důvodem pro zavedení nástupu všemi dveřmi i o víkendech je to, že chceme zabránit takovým těm různým problémům, které vznikaly třeba u starších cestujících, kteří často nevěděli, jestli je pracovní den nebo víkend.
2: Vybrané autobusové linky kvůli tomu zároveň častěji kontrolují revizoři. Etikety medů prodávaných v Česku musí od dneška splňovat přísnější pravidla. Místo obecného označení směs medů ze zemí EU nebo mimo EU musí obchodníci uvádět přesný původ i množství. Změny zavedla takzvaná snídaňová evropská směrnice. Cílem je lépe informovat spotřebitele o tom, co za výrobky vlastně kupují. Jindřich Fialka z Ministerstva zemědělství upozorňuje, že se změna projeví postupně.
6: Stejně jako u ostatních typů potravin, staré etikety mohou být doprodány, ale potom datu už ta nová produkce nesmí být takto označována.
2: Třebíč bude opakovat elektronickou aukci pozemků v místní části Nehradov. Městu se tam zatím podařilo prodat jen 7 pozemků z 20. Parcely jsou určené na stavbu samostatných rodinných domů. První aukce se konala v květnu.
7: Podle starosty Třebíče Pavla Pacela ze Stanu město počítalo s tím, že neprodá všechny parcely najednou a další kolo aukce tak bylo v plánu. Vyvolávací cena nejmenšího pozemku je přes 4,5 milionu korun. Na největší se zájemci musí připravit nejméně milion korun navíc. Druhá elektronická aukce za stejných podmínek potrvá od 17. do 20. srpna. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, ráno a dopoledne místy přehánky. Odpoledne potom většinou polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 107. kilometru se zastavíte, dál budete popojíždět až na 111. kilometr na konec omezení. Celé je to asi na 15 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: I po 15. hodině pokračuje nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno a už za chvíli uslyšíte pravidelnou jazykovou dílnu Jiřího Trachtulce. V reportáži se dnes podíváme na hokej a čekají nás také příběhy Zemlejna a pravidelná nedělní rubrika Erko. U mikrofonu je s vámi stále Sandra Silná, která vám přeje příjemné odpoledne.
3: Český rozhlas Brno.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Nejen na brněnský Hantec, ale obecně na jihomoravská a slovácká nářečí se občas v jazykové dílničce soustředí Jiří Trachtulec. A dnes se lingvista laik podívá zblízka na dvě nadávky, používané nejen na Slovácku.
1: Tématem dnešního jazykového koutku budou slovácké nadávky pajtáš a ledačina. Pajtáš je dnes divočák či unáhlenec. Slovo pochází z maďarštiny, kde pajtáš je kamarád či druh. Na Valašsku to ovšem může být také chlápek z pajty. Tak se v některých oblastech říkalo přístřešku pro ovce. Časem se však význam posunul. Příklady? Rád bych věděl, co to bylo za pajtáša. Byli rozpajtášení z trnkových kapek, tedy rozdivočení slivovicí. Nadávka ledačina označuje ničemu či ničemnost. Jedná se o zkrácené ledaničina. Ledačina byl původně ten, kdo uměl ledaničit. Příklady? Zas nám byla ta ledačina usoplená, střapatá na střešňách. Tady šlo o malého střapatého ničemu. A jdeme dál. Půjdu na jarmark provést nejakou ledačinu, tedy lumpárnu. Zavolali kamnaře a ten tu ledačinu vypucoval. Zde se pod slovem ledačina skrývají ničemně fungující kamna či pec. Tož tak. S úsměvem vás všechny zdraví, Jiřík Trachťa.
0: A z jazykové dílničky pojďme k hokeji. Několik měsíců si odpočinul a vyléčil bolavé rameno, teď už hokejový trenér Kamil Pokorný opět vede přípravu brněnské Komety. Nevrátil se ale jako hlavní kouč, v novém realizačním týmu je asistentem Libora Zábranského. A více o tom uslyšíte už za pár minut.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hostem poradny pro zdraví bude ve středu 17. června chirurg Tomáš Paseka a probereme léčbu těžké obezity metodou bariatrie, tedy chirurgického zúžení žaludku, případně další úpravy trávícího traktu. Která další přidružená onemocnění bariatrie řeší? Pro koho je taková operace vhodná? A jak je nutné před a po operaci měnit životní styl a stravovací návyky? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: V 15 hodin 23 minut Petr Dezek a nejkrásnější déšť na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pojďme se už teď podívat za hokejovou Kometou. Loni slavil z hokejisty brněnské Komety zisk mistrovského titulu. Na začátku letošního roku mužstvo dobrovolně opustil a teď je u něj zpátky. Řeč je o trenérovi Kamilu Pokorném, který je opět asistentem hlavního kouče Libora Zábranského. Cítí, že mu prospěla dobrovolná pauza, která začala v lednu tím, že sám rezignoval na pozici hlavního trenéra.
1: To trénování v roli head coache bylo hodně náročné a já jsem vlastně vycítil moment, kdy prostě už jsem byl trošku za hranou, jak psychicky, tak i zdravotně. Tak jsem byl hrozně rád, že jsem se s Liborem domluvil. Ty 4 měsíce mi obrovsky pomohly, samozřejmě člověk si odpočine.
2: Vrací se hokejový trenér Kamil Pokorný do období, kdy po sérii špatných výsledků na začátku letošního roku sám skončil v pozici hlavního trenéra Komety Brno. Kromě mentálního odpočinku potřeboval dát do pořádku taky tělo a absolvoval operaci ramene.
1: Jsem byl na závěreční kontrole, měl bych mít všechno v pořádku a říkám, hokej jsem sledoval, ale ta zátěž byla minimální a těším se na hokej znova a na práci do nový sezóně.
2: K návratu do plného zatížení přisvědčilo Pokorného i to, že se v realizačním týmu opět spojí s Liborem Zábranským a Jiřím Horáčkem. Tato trojice dovedla brněnský klub k titulům v letech 2017 a 18.
1: Je hrozně důležitý, s kým budete spolupracovat. A my se scházíme, vlastně ta stará partie, která dvakrát zvedla pohár na hlavu.
2: Trenérské trio bude navíc doplněné Martinem Eratem, který byl v době zmíněných titulů jedním z klíčových hráčů týmu.
1: V té době byl na ledě, ale od té doby nabral spoustu trenérských zkušeností, nejen v Americe, ale i v národním mužstvu, takže se těším moc.
2: Pokorný už spolu s dalšími trenéry dohlíží na letní přípravu, kterou absolvuje výrazně obměněný tým. Od konce uplynulé sezóny přivedla Kometa už 12 hráčů a většina z nich jsou hokejisté, kteří jsou přímo odchovanci klubu, nebo už za něj v minulosti nastupovali.
1: Což vždycky je dobře, protože pokud někdo má to brněnský srdíčko a hraje za Kometu, tak vždycky se to musí projevit. Myslím si, že je to ten ideální scénář, že ty kluky, co vychováte, tak pokračují dál v tom hokeji. Tady se vychovalo spoustu kluků, kteří měli velkou kvalitu, proto odešli do zahraničí, odešli za moře. A když se vám pak tady ty hráči vrátí s tou vazbou na město, s vazbou na region, tak je to samozřejmě, znova opakuju, ten ideální scénář.
2: Věří teď tedy opět asistent trenéra Kamil Pokorný po návratu do realizačního týmu hokejové Komety Brno. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: A teď už nás v odpoledním vysílání Zdeněk Junák pozve na výpravu za tím, co se semlelo ve Mlejně. Tedy za úsměvným zachycením událostí, jak je ze svých vlastních zážitků a pocitů sepsala kolegyně Julie Kalodová.
1: Jsme národ pejskařů. Podle statistik je každý třetí Čech chovatelem nějaké psí osobnosti. Dejme tomu, že polovina pejsků je vychovaná a ten zbytek občas vyvede nějakou lotrovinu. Má neřest nebo libůstku, kterou baví nebo trápí své majitele i přes zákazy, tresty a zlobení se. Jestliže se v každé rodině po ránu zlobí nad natropenou lumpárnou, jako dnes ráno já, ocitly se dnes stovky tisíc pejsků v koutě. Musím vám popsat, co se vlastně stalo. Naše Havardka prostě miluje vařečky. Člověk si uvědomí, jaké rodinné dědictví takový šikovný dřevěný pomocník je, až když mu ji někdo rozkouše. Míváme k ním citovou vazbu. V kredencích a příbornících bývají léta. Já jsem pár takových měla. Měli příběh. Jednu jsem měla po babičce, druhou jsem zdědila po minulém majiteli domu, další jsme si koupili na jarmarku během rodinné dovolené. Jejich tvar se přizpůsobil kuchyňskému použití. Okraje už byly lehce zauzené, rukojeti poctivě vyhlazené léty používání. Od té doby, co mám psa, který zrovna teď kouká z kouta, kde má za trest zpytovat svědomí, mám vařečku, no, maximálně týden. Jakmile připravím raní vejce nebo promíchám segedinský guláš, položím vařečku a odejdu otevřít pošťákovi. No, v tom případě je konec. V pelechu leží troska, tříska, ohlodaný klacek. Za své vzala nádherná a dlouhá obrovská míchačka, kterou jsem používala při přípravě kotlíkového guláše na ohni. V psím pekle je i moje oblíbená subtilní dřevěná kráska, kterou mi na chatě vyřezal táta z lipového dřeva. Ta psí potvora je během 10 minut rozštípala na párátka. A samozřejmě, že ví, že se to nesmí dělat. Pochopitelně upřednostňuje ty voňavé, zapatlané oclaniny nebo vonící po právě usmažené cibulce. No, a co s tím? Navrhuji všem pejskařům, kteří mají doma podobného psího rošťáka, že založíme klub psích uličníků. Jenže, když se tak koukám do toho psího pelíšku, myslím, že by to dopadlo tak, že budeme spíš klubem lásky ke psím kamarádům. Přátelé, zdravím vaše lotry a jdu navštívit místní domácí potřeby. Tož tak.
0: A už za chvíli uslyšíte přímo Julii Kalodovou v rubrice Erko s novinkami ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: V dnešní rubrice ERKO vám Julie Kalodová představí vysílání rozhlasových pořadů z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, který se letos koná od 26. do 28. června.
2: Dobrý den, na začátku naší pravidelné rubriky ERKO se musím omluvit posluchačům a našemu kolegovi Jendovi Kosíkovi za mylnou informaci, protože je z Mikulčic a ne z Mutěnic, jak jsem tvrdila minulý týden. Pozdravuji do Mikulčic i Mutěnic, doufám, že mi to odpustíte. No a když už jsme u Jendy Kosíka, tak jsme rádi, že se vám líbí, že rozšířil řady našich kolegů, kteří pro vás moderují Moravu krásnou zem a víkendová blahopřání s písničkou. Všechny vaše pozdravy jsem vyřídila a předala. A musím vám prozradit, že my tomu populárnímu, oblíbenému, víkendovému pořadu, který máte tak rádi, tady u nás v rozhlase říkáme Blaho. A přijde mi to tak půvabný název, že věřím, že i vy mu tak budete říkat. Takže Jenda Kosík bude vysílat víkendové Blaho i v sobotu 27. června. A to bych byla ráda, kdybyste si zapamatovali to datum, protože to bude přímo z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, odkud pro vás budeme vysílat v sobotu i v neděli pestrý program živě. Těšte se na spoustu skvělé hudby a zajímavosti z festivalu. Na místě bude a ve vysílání se objeví Jarda Kneisel, Bára Turčanová, Vojta Haláš, náš regionální stopař, Zdeněk Junák, Zdeněk Truhlář. Ale zmiňuji to také proto, že je to šance pro vás a vaše blízké. Pokud máte někoho, kdo se na festival ve Strážnici chystá, třeba vnuk, vnučka, dcera nebo syn, může se stavit v sobotu u našeho rozhlasového stanu a poslat písničku právě vám. Takže si nechte zahrát přímo ze Strážnického festivalu v sobotu 27. června mezi 12. a 13. hodinou. Budeme tam. A ze Strážnice budeme vysílat živě sobotní Dobré ráno, srdcovky Zdeňka Junáka na cestách, zmíněné Blaho i odpolední vysílání a také nedělní koncert živě, ten se letos jmenuje Škola základ života. V sobotu si také můžete na našem webu pustit, to je také novinka letošního roku, video živě z toho fantastického finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. A to ještě není úplně všechno. S verbíři už příští pátek budeme vysílat páteční ranní speciál, kam přijde mimo jiné Marek Salaj a také další znalci verbuňku. Tento speciál s verbuňkem vysíláme v pátek 19. června od 5. hodiny ranní až do 9. A určitě bude čas i pro vaše dotazy. A ty ostatně můžete psát i sem do rubriky ERKO. Adresa brno@rozhlas.cz je tu pro vás. To je z dnešní rubriky ERKO všechno. Mějte se pěkně a rádi. Naslyšenou se těší Julie Kalodová.
0: Český rozhlas Brno. Žijeme tu s vámi.
1: A já pro vás mám ještě několik kulturních pozvánek. Památník písemnictví v Rajhradu u Brna zve na výstavu obrazů a grafik Josefa Sasky. Soubor prací představuje průřez dílem tohoto výtvarníka původem z Vysočiny, nyní žijícího v Praze. Výstava potrvá do 30. září. V Jihomoravské metropoli zítra, tedy v pondělí 15. června, pokračuje brněnský varhanní festival. V Loretánské kapli v Minorické ulici se představí specialista na starou hudbu Adam Viktora s programem ze skladeb barokních skladatelů. Začátek je v 19 hodin a 30 minut. A brněnská knihovna Jiřího Mahena zve také zítra, 15. 6. na přednášku. Tomáš Dvořák bude mluvit na téma vyhnání Němců z Brna, historické prameny a co z nich lze vyčíst. Přednáška poskytne pohled do historikovy dílny a ukáže, z jakých historických pramenů můžeme čerpat při objasňování 80 let staré události a jak je a není možné s těmito prameny pracovat. Zároveň poskytne odpověď na otázku, proč bylo téma dlouho kontroverzní. Začátek je v 17 hodin v budově v Kobližné ulici. Teď je 15 hodin 49 minut a já vás ještě krátce také pozvu k poslechu našeho dalšího pořadu po 16. hodině a to jsou Hvězdné návraty a ty dnešní budou patřit českému humoru, kterému pomáhal na svět, tedy do televize i rozhlasu, slavný dramaturg, scénárista i příležitostný herec Gustav Oplustil. Dozvíte se, jak začínal, jak se dostal do televize, jaká byla spolupráce se Zdeňkem Podskalským nebo jak vznikaly slavné scénky. Patrik Rozehnal vám nabídne spoustu ukázek a to právě po 16. hodině na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teď nám ve vysílání bude zpívat blondýna písničku Aerobic a ta píseň je také pozvánkou na náš cyklus Feinschmeckři v sedmičce, protože právě blondýna vystoupí ve čtvrtek 18. června tady na Beethovenově 4 ve studiu 7 a to od 19 hodin a vstupenky jsou stále ještě v prodeji.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hoteliéři a kempaři se připravují na desítky tisíc návštěvníků závodů MotoGP v Brně. Srážku dvou lodí v Chorvatsku nepřežili tři Češi. Hluk z dopravy na průtahu brněnskými bosonohami má zmírnit nový tiší asfalt. A zítra čekáme oblačno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o následujícím víkendu nápor desítek tisíc lidí. Návštěvníci z celé Evropy přijedou na závody MotoGP na Masarykův okruh. Některé hotely mají vyprodáno u několik měsíců. Provozovatelé kempů čekají, že lidé dorazí i na poslední chvíli.
2: Máme připravené elektrické přípojky, karavany opravdu můžou stát kdekoliv, i za plotem.
3: Eva Mociková z kempu Hájenka má zatím nahlášených asi 20 karavanů. Kemp funguje celoročně, jiné kempy otevírají jen na víkend, kdy se MotoGP koná. Woodcamp vyroste na poli mezi dálnicí D1 a autodromem, říká provozovatelka Květa Vrzalová.
4: Záleží, jestli chcou elektrickou přípojku, tam třeba už jsme na nějaké polovině zarezervovaných.
3: Loni rezervace podle Vrzalové nedělali. Provozovatelé okolních kempů nicméně pociťují propad rezervací oproti loňsku asi o čtvrtinu. Některé hotely hlásí plno. Ty s volnými pokoji je na závodní víkend nabízejí i několikanásobně dráž než jindy. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: V Chorvatsku u Splitu se dnes srazil katamarán s plachetnicí. Vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček Českému rozhlasu potvrdil, že nehodu nepřežili nejméně tři Češi a další člověk se pohřešuje.
5: Čtyři osoby, celkového teda počtu 8 lidí na té jachtě, tak 4 osoby byly převezeny do místní nemocnice. Nevím však, jestli ten pohřešovaný a ty 4, kteří jsou v nemocnici, jestli jde o české občany, ale co vím určitě, že ty 3 zemřelí jsou čeští občané.
0: Silničáři dokončují opravy silnice na průtahu v Brně Bosonohách. Dopravní omezení spojené se snahou o stišení hluku z provozu skončí zítra. Měření hluku krajských hygieniků potvrdilo loni na jaře překročení maximálních limitů. Proto dělníci využívají speciální protihlukový asfalt, potvrzuje mluvčí Homravské správy a údržby silnic Monika Švehlová.
6: Probíhá na této komunikaci výměna lužné a obrusné vrstvy s nízkou hlučností s lokální sanací podkladní vrstvy. Dále dojde na opravu dlážděných autobusových zálivů a výměnu vyvrácených silničních obrubníků. Se stavbou budeme hotovi v pondělí 15. června.
0: Na dnešek připadá Světový den dárců krve. V Česku krev v nemocničních transfuzních stanicích každoročně daruje přibližně 220 tisíc lidí. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba alespoň 300 tisíc. Novým dárcům musí být nejméně 18 let, vážit více než 50 kg a neměli by být starší 60 let.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, ráno a dopoledne místy přehánky. Odpoledne potom většinou polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v ulici Zvonařka. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte.
8: Pardon, jde mi další host.
9: Tak mě tady máš.
8: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
9: Co je dneska v televizi?
8: No, veselohra.
9: Veselohra?
8: Ty jsi chtěl něco jiného?
9: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
8: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
9: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
8: Nebuď tak nafrněnej.
9: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
8: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
9: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to.
8: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
9: No počkej. Teď to včera ještě šlo.
8: No včera, teď to nejde.
9: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
8: Hele, Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
8: Hele, poslouchej. Hele, tak...

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy jsi se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let. Pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Nečí to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
4: Slavíčku, Slavíčku, můj táčátko, moje... Moje koňadro, kolibříko můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klíkem a drobil si je do kafe.
3: Musí a likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
5: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem věl se slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To jsem na mě.
4: Co chceš dělat, drahá?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
3: Ach, ty můj.
4: Já bych mi sebe krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nesázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
3: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu boh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
0: Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak. A oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch už, protože i v Auzu jsem dělal ten kabaret a pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910. A sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: se chystaj chrlit vodu pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlk celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát v páře a pára jde oknem ven.

0: Tak teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Tam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil.
1: A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
4: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkem a říkal jsem, hele, kdybychom udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehkej děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. On pal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Pam, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že bo, já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštudu. Já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
5: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
6: Ona je taky blbost neplnit plán. Prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do půl osmé jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No a je to.
5: Madono má, kraj tiše sní.
7: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
5: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá, to, jak se srdci zdá.
7: No, co už je.

0: srdce mi jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchývá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
0: Sundáme to, děcko, tím dál.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak to byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková, to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to, už to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já ten napratová, no to, já měl tady takový veliký a tajle, a ta, a on mě podá, a já ten, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci. Nebo všakně, kdybyste viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás. Já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? A nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Já nevím, ovšem vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, barák. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná otlučená kukačka, ty do ní takhle strkají klackem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku, jo, jak živá, kuku. Teď najviště vyleze siránu
6: Má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele, táto, si rádo. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto! Táto, si ráno. Si ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, děj, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
5: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
6: Ty ten si rád jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště. Jak to dopadne? Jak to? Ne, já nechci, aby umřel. Ne.
3: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.

0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
1: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude, a nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Že tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
2: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takovej mladý mi připadá.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůd, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si.

0: po ulicích, jak zpracovali. To je nezodpovědnost.
1: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
0: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti...
0: Jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
0: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
1: ne,
0: kočky.
1: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
0: No, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
0: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
0: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
0: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
1: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
0: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
1: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Vodu.
1: Prosím.
0: Dejte mi vodu nebo vomblin.
2: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
3: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
2: rodinka.
3: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že tam nebudeme, jakože byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady, že se objevují. Já pamatuju, ale druhý program má málo kdo. jo. Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 leta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak, takový je život. No. Hmm.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, který zastavoval ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval, no tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný a tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košila.
4: Ty máš klukovu košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi si ji vzal.
3: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělej problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to zapnu. Počkej.
4: Já čekám, co dělám? Jsi ale němej. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je 4. 8.
3: Ježiši.
4: Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Pane, pane, sedni si. Teď máme klid. Kariku, je pár hodin. Podívej se, na se brášek.
3: Brášek?
4: No jo,
3: na co to je?
4: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo? Klid,
4: no,
3: do fabrikace a jde se, no, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
4: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
4: Já jsem.
3: Tak je skoro.
4: Jo.
3: Osmý, rozumíš?
4: Počkej.
3: Tak ať to stihnem aspoň od přestávky.
4: Karek, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
4: Ne, co?
3: Jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, když ty jdou napřed.
3: Jo, aha, taky se mi zdá.
4: No,
3: já nevím, napřed. Proč mám všechny kapří děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Ale.
3: Co?
4: To
3: tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýv máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: Jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To bych
4: do ruky.
3: No to bych je v ty ruce musel mít.
4: Tak si si jistý ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď
4: to
3: tak laskava, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju dělat.
3: No prosím, tady jsou, no to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co nic neděje?
4: Jsem, no, je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no jistě, tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek, no tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste, ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Zemřel Ivan Rektor. Bývalému prorektorovi Masarykovy univerzity v Brně bylo 77 let. Brněnský bazén Ponávka dnes kvůli rekonstrukci zastavuje provoz, unikala z něj voda. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2-3%. A zítra čekáme oblačno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Ve věku 77 let zemřel bývalý prorektor Masarykovy univerzity v Brně a neurolog Ivan Rektor. Informovala o tom Masarykova univerzita. Rektor působil také jako dlouholetý přednosta první neurologické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Stál i u zrodu výzkumného centra CEJTEC. Loni v lednu Ivan Rektor převzal zlatou medaili Masarykovy univerzity za celoživotní přínos pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost a rozvoj univerzity v oboru neurovědy. Krytý bazén Ponávka v Brně je od dneška dočasně zavřený. Čeká ho rekonstrukce, protože z něj uniká voda. Dělníci bazén rozšíří ze 3 drah na 4. Keramický obklad bazénové vany nahradí nerez. Vysvětluje mluvčí městských sportovišť z firmy Stares Sport Michaela Dittrichová.
3: Hlavním důvodem výměny je stáří stávající vany a především její netěsnost. Bazén denně přichází zhruba o 2 až 4 metry krychlové vody. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je stanoven na konec roku 2026.
1: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
4: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
1: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 anebo 6%. Moravské Budějovice mají reuse centrum. Nachází se v areálu technických služeb. Tvoří ho dva upravené kontejnery a budka. Veřejnosti se poprvé otevře zítra. Lidé můžou do něj nosit předměty, které už nepotřebují, anebo je za symbolickou cenu odkoupit. Peníze potom město použije dál, pokračuje starosta nestraník Martin Ferdan.
5: Ty peníze, které se vlastně tímto způsobem nějakým získají, tak budou dál využity na zeleň. A pomáháme tím vlastně vytvořit dál něco hezkého v rámci Moravských Budějovic.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, ráno a dopoledne místy přehánky, odpoledne potom většinou polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný, západní až severozápadní vítr, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz ve Vizovicích v Říčanské ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Šťastný návrat z víkendu domů s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Každou neděli po 17. hodině pro vás máme ohlédnutí za zajímavými reportážemi našich kolegů z uplynulého týdne. Pravidlo dodržíme i dnes. S elegantními dámami se vydáme do jednoho z brněnských parků. Vyzkoušíme si léčbu včelami a jejich produkty, podíváme se do velkokapacitní sanitky Jihomoravské záchranky a také do Vyškovského dinoparku. Ničím nerušený poslech Českého rozhlasu Brno vám přeje Sandra Silná.

0: Výběr z nejzajímavějších reportáží minulého týdne začneme v jihomoravské metropoli. Taneční vystoupení, tematické programy i historické módní přehlídky, to všechno je náplní činnosti spolku elegantních dam z Brna. Natáčení se tentokrát odehrávalo v jednom z brněnských parků, kam zamířila s mikrofonem Jarka Vykoupilová a hned nám vysvětlí, proč to tak bylo.
1: Spolek elegantních dam vám teď představí Michaela Ročkalová, s kterou se procházím parkem i společně s její rok a půl starou dcerou.
2: My nemáme ve spolku žádnou vedoucí, my si říkáme demokratický spolek, nicméně je pravda, že zajišťují veškerou jako organizační složku. Spolek vznikl už před více jak 30 lety, v roce 95. Vznikl tak, že čtyři kamarádky, které měly společnou zálibu v tanci, historických kostýmech a šití, se zkrátka vytvořili tuto skupinu. Jako první číslo nacvičili kankán a tak to vlastně všechno začalo. Do toho právě zapojili tu jejich vášeň pro šití historických kostýmů a tak ten program, tu náplň toho spolku obohatili v přehlídkách historických šatů.
1: 30 let, takže vy jste ta další generace.
2: Ano, já už jsem další generace, já jsem se narodila ve stejném roce, jako spolek byl založen. Dodnes vlastně máme jednu zakládající členku, která je stále aktivní. Člověk by to na ní nepoznal, protože má kolikrát víc energie, než, jak říkám, s oblibou my všechny mladice.
1: Vy se rádi vracíte v rámci těch vystoupení do dob minulých. Máte pocit, že té elegance v nich bylo víc?
2: Čas od času se vrátit zpátky do dob, kdy ženy prostě byly mnohem víc elegantnější, byla to prostě určitá noblesní doba. To je v dnešní době strašně jako klíčové, protože to trošičku chybí. Ale nemáme samozřejmě růžové brýle, to, že dámy vypadaly krásně, neznamená, že ta doba byla krásná, takže všechno má svoje pro i proti, ale my naštěstí ukazujeme jenom tu krásnou stránku té historie.
1: A vy sama máte nejoblíbenější dobu, jakou, který kostým vám sedí?
2: Ty přehlídky dělíme nejvíc na takové dvě části. Starší doba, což je zhruba od empíru po secesi, čili 19. století, a potom právě období první republiky, nebo prostě zkrátka toho 20. století. A já teda osobně mám mnohem radši tu starší dobu, proto mě víc baví se dostat do té úplně jiné dimenze, takže mojí nejoblíbenější módou je například turníra, což je období šatů kolem roku 1880.
1: Kolik má v současné době spolek členek?
2: Za těch 30 let prošlo spolkem právě zhruba 30 členek, což si myslím, že není moc. Teď aktuálně je nás 14 aktivně tančících. U nás je to opravdu spíš o té výdrži. Moc se nikomu odsud nechce.
1: Vy sama jste teď na mateřské, možná o to víc oceňujete, že máte takové zázemí v podobě tohoto koníčku.
2: Když se člověk má po mateřské kam vrátit a vlastně někde na něho někdo čeká a můžete dál pokračovat v tom normálním životě, tak je to strašně důležitý. A často se potkávám s maminkama, které tohle štěstí nemají. Klíčový pro nějaké udržení kvalitního sociálního života je patřit do nějaké skupiny.
0: Význam spolkového života je nesporný a to vám pravidelně připomínáme v cyklu Tady to žije. Vy si nejen reportáž z tohoto týdne, ale i všechny další můžete zpětně poslechnout na našem webu anebo v aplikaci Můj rozhlas. A třeba se k některé partě také přidat. Rozhodně ale zůstaňte s Českým rozhlasem Brno při poslechu dalších částí tohoto pořadu.

0: Hostem poradny pro zdraví bude ve středu 17. června chirurg Tomáš Paseka a probereme léčbu těžké obezity metodou bariatrie, tedy chirurgického zúžení žaludku, případně další úpravy trávícího traktu. Která další přidružená onemocnění bariatrie řeší? Pro koho je taková operace vhodná? A jak je nutné před a po operaci měnit životní styl a stravovací návyky? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: V nedělním odpoledni si připomínáme zajímavé reportáže právě končícího týdne. A na řadě je další díl cyklu Modré majáky. Kolega Zdeněk Truhlář navštívil s mikrofonem základnu Jihomoravské záchranky v Brně Bohunicích a zajímal se o velkokapacitní sanitku. Tento speciální vůz slouží u událostí většího rozsahu, popisuje na jednom ze zásahů záchranář Václav Jordán.
1: Koncem února byl vyslaný velkokapacitní speciální vůz Atego 155 na požár bytového domu tady v Brně, kde bylo ošetřeno celkem 13 pacientů. 3 z těch pacientů byli odvezeni do nemocnice.
2: Popisuje jeden z případů nasazení velkokapacitní sanitky člen týmu specializovaných činností Václav Jordán.
1: Tady ten vůz Atego sloužil v tomto případě jako mobilní ošetřovna, takže v podstatě taková ambulance, do které byli pacienti přinášení, přivádění, tam byli vyšetření a podle stavu naléhavosti byli buď ponecháni na místě nebo transportováni jinou posádkou do nemocnice.
2: Kabina v podstatě velikosti kamionu, jinak velké skříňové vozidlo. Hned za kabinou si všímám takového aparátu, který vypadá možná jako šnorchl, ale asi to šnorchl nebude, že?
1: Šnorchl to není, tady to auto nepotřebuje šnorchl. Je to osvětlovací stožár, který my můžeme vysunout, rozsvítit a dálkovým ovládáním natáčet světla, něco podobného, jak mají hasiči na cisternách.
2: Také si tu všímám různých dvířek na boku vozidla, té skříně velké. Co je uvnitř?
1: Je to velkokapacitní speciál tady tento vůz pro 8 pacientů, kdy 2 jsou ležící, zbytek sedících. A v souvislosti s tímto množstvím pacientů je tento vůz vybaven i větším množstvím zdravotnického materiálu a pomůcek. Je tady například 6 desetilitrových lahví s kyslíkem pro transport více pacientů, když potřebují kyslíkovou terapii. V dalších dvířkách máme transportní pomůcky, což jsou s kuprámi, zase jich tady 5x tolik než v běžném voze. Jsou tady rozlišovací plachty pro mimořádnou událost a jsou tady 2 taktické boxy, jeden pro stavění krvácení a druhý pro infuzní terapii, kde je zase velké množství materiálu.
2: Ještě tu máme vzadu poslední malá dvířka.
1: V posledních malých dvířkách jsou zásahové batohy, tak jak ve všech standardních vozech záchranné služby Jihomoravského kraje, takže je tady batoh z léky, batoh s kyslíkem, s kyslíkovou terapií a batoh chirurgický, kde jsou obvazy.
2: No a když se díváme na ten velký vůz zezadu, tak jsou tu dvířka, ale také nákladová rampa.
1: My když budeme potřebovat dostat pacienta do vozu, který nebude úplně mobilní, můžeme použít tuto rampu a zároveň tato rampa nám slouží k výjezdu nosítek z toho vozu.
2: My se po těch schůdcích dostaneme až do toho velkého zadního prostoru. Po jedné straně jsou sklápěcí sedačky, je jich tu 5, na druhé straně lavice a uprostřed 2 nosítka. Mohou se tímto vozidlem pacienti i převážet nebo vyloženě slouží pouze na to ošetřování v místě nějaké události?
1: Tady toto vozidlo je využíváno jak mobilní ambulance, takže na ošetření pacientů na místě, případně nepřízně počasí, poskytnutí nějakého zázemí, teplého, suchého a v případě potřeby je možné pacienty transportovat i do nemocnice.
0: Velkokapacitní sanitku Jihomoravské záchranky se záchranářem Václavem Jordánem prohlédl kolega Zdeněk Truhlář. A ještě doplním, že všechny díly cyklu Modré majáky najdete na našich internetových stránkách brno.rozhlas.cz anebo v mobilní aplikaci a na webu Můj rozhlas. Dva večer.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Svět prehistorických zvířat v životních velikostech můžete poznávat v Dinoparku Vyškov. Modely největších ještěrů, jací kdy na Zemi žili, doplňuje řada informačních panelů se zajímavostmi o jejich životě. S mikrofonem se do parku vydal také náš kolega Zdeněk Truhlář.
2: Doslova jako ve filmovém Jurském parku se ocitám v Dinoparku ve Vyškově. Kolik je tu dinosaurů?
3: Určitě

0: výšku bych řekl. Má 12 metrů a na délku asi 30.
1: Hned pod ním je také Triceratops. Tento model je, řekl bych, opravdu živoucí, protože je vidět dýchání a také pohyby hlavou.
0: Taky to není žádný drobeček. Byl to biložravec, ale na obranu má právě ty tři rohy, které má na hlavě, a proto je to Triceratops.
1: Minuli jsme také Tyrannosaura Rexe, kterého určitě i malé dítě pozná, ale teď tady kolem nás proběhl další takový menší dinosaurus, tak vy tu máte opravdu živé dinosaury?
0: Ano, my tady máme skoro živé nebo zdánlivě živé dinosaury, je to robotický dinosaurus Stegosaura, je to mládě, protože ten dospělý dorůstá do 9 metrů a tady tento má tak asi metr a půl.
1: Procházíme kolem Dilophosaura, který dokonce také plive, a pokračujeme dále parkem přes malý mostek. A tady se něco děje, celé se tu chvěje.
0: Tohle je dupací most, ano, zde simulujeme zemětřesení v Druhohorách. Když kráčí dinosaurus a pronásleduje návštěvníky Druhohor.
1: Tak to je opravdu, jak se říká, zážitek na vlastní kůži. Ale důležité je také, jak se sem vlastně lidé dostanou a kdy se mohou přijít podívat.
0: Lidé se sem dostanou takzvaným dinoexpresem. Je to takový vláček, nasednou v zoologické zahradě, v zooparku Vyškov, a dojedou sem průjezdem přes Vyškov.
1: Když sem lidé přijedou, vysadí je tady Dino Express, pak už si procházejí park sami?
0: Přesně tak, pak si prochází park sami. Jednotlivé modely jsou označeny, je tam stručný popis. Podrobnější popis se dá zjistit QR kódem, který si můžou načíst ze svého mobilu.
1: Kdy je Dino Park otevřen?
0: Dino Park je otevřen vždy v jarní, letní a podzimní sezonu. Denně od 9 do 18 hodin a na jaře jsou pouze víkendy a na ten podzim jsou víkendy. Na podzim zde máme ještě noční dinoparky, protože se nám stmívá dříve, takže od 18 do 22 hodin máme takzvané noční dinoparky, modely jsou osvětleny, takže věříme, že se tady něco dovíte, něco uvidíte, pobavíte se a rozhodně příjemně strávený čas pro malé i velké.
2: Jak bylo řečeno, jediná cesta do dinoparku je speciálním vláčkem ze zoologické zahrady ve Vyškově. Navíc už teď můžu prozradit, že právě do vyškovské zoo se Zdeněk Truhlář vrátí ve speciálním dvouhodinovém dopoledním vysílání, a to v pátek 10. července. Tak si to nenechte ujít. A to už je z dnešního ohlédnutí za zajímavými reportážemi uplynulého týdne vše. Pěkný zbytek nedělního dne vám z brněnského rozhlasového studia přeje Sandra Silná a brzy opět naslyšenou.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Za rok od spuštění radaru v Níškovicích překročili povolnou rychlost skoro 3000 řidičů. 3 ze 4 Čechů zraněných po srážce lodi v Chorvatsku opustí nemocnici. V brněnském parku Lužánky mají vzniknout nové toalety za 5 milionů korun. A zítra čekáme oblačno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Téměř 3000 případů překročení povolení rychlosti zaznamenalo za rok fungování úsekové měření rychlosti v Níškovicích na Slavkovsku. Vyplývá to z údajů Městského úřadu ve Slavkově u Brna, který přestupky vyřizuje. Jejich počet je relativně malý. Například radar u Velešovic na silnici 50 jich tolik zaznamenává za měsíc. O instalaci radaru požádali Níškovice kvůli zvýšení bezpečnosti. Na silnici první třídy číslo 54 totiž chybí chodník a lidé tudy chodí k autobusové stávce na kraji obce, říká nezávislý starosta Dušan Horák.
3: Já to hodnotím pozitivně, protože fakt se doprava sklidnila. My jsme to neiniciovali, aby se vybíralo moc, ale aby se opravdu sklidnila doprava a ten účinek to mělo. Takže za nás dobře a že se vybírá málo, to je blbý, ale svědčí to o tom, že to mělo smysl.
1: Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce Plachetnice s katamaránem nejsou v ohrožení života. 3 z nich by měli propustit. 4. zatím v nemocnici zůstane. Na palubě menšího plavidla cestovala 8členná česká posádka. 3 lidé zemřeli, 1 se stále pohřešuje. Do pátrání po něm se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a také vrtulníková jednotka. Příčiny neštěstí se vyšetřují. Brno hledá firmu, která navrhne projekt nových veřejných toalet v Lužánkách za 5 milionů korun. Aktuální toalety ve středisku volného času jsou v havarijním stavu a potřebují rekonstrukci. Týdně je využije bezmála 2,5 tisíce lidí. Nové toalety by měly být bezbariérové a ekologicky šetrné, popisuje radní Petr Bořecký z KDU ČSL.
4: Záchody jsou součástí takového spojovacího krčku, tak se dělal stavebně technický průzkum celé té části toho objektu. Stáváme, jsou to celé projektové dokumentace, která by měla být v ideálním případě do konce roku hotová a následně se pak bude řešit realizace. Pravděpodobně by se to mohlo realizovat příští rok v létě.
1: Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, ráno a dopoledne místy přeháňky. Odpoledne potom většinou polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz na průtahu obcí Bohdalice Pavlovice na Vyškovsku. Srazila se tam 2 osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Šohajku a Valčík Ladislava Prudíka Antonína Perničky s písničkou Je krásně. A já myslím, že to určitě všichni mi potvrdíte, že to tak je. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Roland, slaví své jmeniny, a na Slovensku Vasil, tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200. Budu se na vás velice těšit, ale předtím teď ještě budeme předávat ty polední e-maily, na které nedošel čas, takže se budu velice těšit samozřejmě na vás, na telefony i na ta přání. Tak pojďme na přání, které tady mám první a já bych ho chtěla předat, neboť dnes oslavuje krásné jubileum 60 let klarinetista a saxofonista Královopolky pan Milan Váša. Celá Královopolkou a všichni její příznivci mu přicházejí popřát pevné zdraví, pevný nátisk, rodinnou pohodu a těšíme se zase na shledání po letní přestávce v září na tanečních podvečerních v Semilase. Tak tedy živio. Tak jsem tam slovíčko jaksi jinak uletělo, ale nevadí, tak snad jsme tomu rozuměli všichni. Takže to bylo jedno přání, přátelé, ale pojďme tady na další, které tady mám. Tak, rádi bychom dali zahrát skvělému dědečkovi, manželovi a tatínkovi, panu Antonínu Hušťavovi, k včerejšímu svátku. Vše nejlepší, hlavně zdraví, přichází popřát manželka Terézia a děti s rodinami a k přání se také připojuje celá rodina Hušťavova a Šimkova. Tak, předali jsme a hrajeme písničku Roztrhaný fjartůšek, Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská a Gloria.

a budeme pokračovat, přátelé, ve vašich e-mailech. Tak zdravíme vás všechny v rozhlase a prosíme o hudební přání pro našeho bratra a synovce Antonína Ludíka z Uhřic u Morkovic. Přejeme hlavně zdraví, moře lásky od svých nejbližších, pohodu a spokojené žití. Přeje bratr a sestra s rodinami. No a já pokračuji. Tak dobrý den, chtěli bychom zahrát paní Vlastě Ondrouškové z Kudlova k dnešním krásným narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti, vitality, božího požehnání a ti stále baví pozorovat svět kolem sebe. To vše ze srdce přejí rodiny syna Lubomíra a dcery Vlasty. Tak a pokračuji v přáních. Prosíme o písničku pro pana Antonína Slačálka ze Šumic. Toníku, přeji ti hodně zdraví, to ti přeje kamarád František Pindák ze Šumic. Tak snad to jméno pana Antonína bude správně. Takže to bylo další přání, které jsme dali a pojďme tady na další. Tak ahoj, chtěl bych touto cestou popřát všem Antonínům a zejména Tondovi Habartíkovi z Kunovic u Uherského hradiště hodně štěstí, zdraví a lásky, spokojenosti v pracovním i osobním životě. Zahrajte mu prosím nějakou pěknou písničku na přání Honza. Tak také dáme pryč a už hrajeme písničku Když jsem byla u maminky, Jarmila Šuláková a Broln.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ano, přátelé, a pojďme předávat e-maily. Zahrajte pěknou písničku našemu strýci, panu Toníkovi Novotnému z Dolních Dubňan a jeho synovi k jejich včerejším jmeninám. Přejeme jim hlavně hodně zdraví, štěstí a radost dětí a vnoučátek. To jim přeje Radek, Marcela a Míša Šlesovi a jeho sestra a teta Marie Mašová z Jezeřan Maršovic. S pozdravem Radek Šles, Jezeřany Maršovice. Tak to jsme předali a pojďme pokračovat. Tak mám tady další přání. Vše nejlepší k dnešním narozeninám, hlavně hodně zdraví panu Josefu Stejskalovi a poděkování za vše, co pro naši rodinu udělal a také jeho manželce Božence. Tak to vinšuje švagrová Jana a celá naše rodina. Tak to bylo další přání a pojďme ještě jedno připojit. Zdravíme vás všechny v rozhlase a prosíme o hudební přání pro našeho bratra a synovce Antonína Ludíka z Uhřic u Morkovic. Přejeme hlavně zdraví, moře lásky od svých nejbližších, pohodu a spokojené žití. Přeje bratr a sestra s rodinami. Tak a já dám písničku Budu trucovat. Václav Štěrba, Miloslava Gurská a Legruti.

vážení milí, polka dozněla, pojďme na další přání. Prosím, zahrajte pěknou písničku do malebné vesničky Letonice panu Antonínu Skokanovi k jeho včerejšímu svátku. Toníku, zdvíháme skleničku vínečka, přejeme ti na tvůj svátek, stolek plný štamprdlátek a k tomu hodně zdraví, pohody a dobré nálady a toto a ještě víc ti přejí Maruška a Pepa a samozřejmě posíláme pozdrav a tímto i písničku tvé drahé Mirečce jen tak pro radost. Tak písnička další, nedošel Šohájek, Zdeněk Baťka napsal i otextoval a Kumpánovi muzikanti.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ano, přátelé, a pojďme tady předávat vaše přání. Já tady mám přání od Jardy Wolfa, několik přání, a to první je pro Petra Houště v tomto znění. Přeji ti hodně zdraví, štěstí, radosti a mnoho dalších krásných let s muzikou. Ať se ti daří v osobním životě i v čele dechové hudby Straňanka, ať ti zpěv přináší radost a posluchačům krásné zážitky. Děkuji za vše, co pro dechovku děláš, a přeji mnoho úspěšných vystoupení a spokojených posluchačů. Tak to bylo jedno přání, no a je tady ještě jedno přání, tak pojďme na něj. Tak, tady to mám, ano. Milý Antoníne, tvým narozeninám ti přeji pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho radosti v životě. Ať ti trumpeta stále krásně zní, ať se ti daří v čele Boršičanky a ať ti hudba přináší jen samé krásné chvíle. Děkujeme za radost, kterou rozdáváš posluchačům svou muzikou. Vše nejlepší k narozeninám a mnoho hudebních úspěchů přeje Jarda Wolf, a to přání je pro Antonína Koníčka. Tak samozřejmě, no a já ještě musím poděkovat Jardovi, neboť mi také poslal přání krásné k narozeninám a já moc děkuji, já moc si toho vážím. Tak přátelé, dáme písničku Pod Lanžhotem černý les, pánové Prajka, Marek Prajka a Lukáš Prajka a Palavanka.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak vážení a milí, jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já už tady mám další přání, budeme předávat, tak pojďme na to. Dobrý večer, včera měla narozeniny paní Marie Šmehlíková z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk s maminkou. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Tak a je tady dobrý večer, včera měl svátek kamarád a muzikant pan Antonín Kadlček z USA. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, božího požehnání přeje celá rodina, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Dáme písničku Pavlovické zvony a Moravěnka.

0: Tak přátelé, valčík nám dozněl, půjdeme na další přání, která tady máme. Tak se dívám, jestli nevoláte, ale ano, máme tady telefon, výborně. Tak halo, halo, kdo se k nám dovolal tady? Pořád blahopřání s písničkou.
1: Dobrý podvečer.
0: Dobrý podvečer, prosím, už jste ve vysílání.
1: Děkuji moc čas. Já bych chtěla tímto pozdravit a popřát k narozeninám paní Hedvičce Jelinkové z Lipovce. Je krásným narozeninám. Hedvičko, hodně zdraví, zdraví, zdraví. Víš, že už nic jiného nepotřebujeme. Také bych chtěla pozdravit paní Boženku Suchomelovou do Medlovic a do Hoty paní Martičku a Martu Hrdovou a pana Fany a Františka Gleskovým do Hoty. A do Opatovic paní Jiřinku Jelinkovou a do Blanska pana Václava Jelinka. Všem přeju hodně zdraví, zdraví, zdraví a vám paní Navrátilová taky a vaši zvukové mistry. A všem posluchači.
0: Výborně. Tak ať se vám daří, pěkný paní podvečer vám přeji.
1: Já to musím něčeho schovat, víte, protože já nevidím a co tam zapomenu, tak to už nevydoluju.
0: Ne, moc pěkně jste to řekla. Tak
1: vám moc.
0: Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a já si vezmu ještě jeden telefon. Vidím, že nám to tady bliká. Tak halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Marie Moravec.
0: Vítejte, paní Marie.
2: Já bych chtěla...
0: Jejda, je potřeba ten...
2: Moment, já už jdu.
0: Jo.
2: Ano. Ano. Já už jdu.
0: Ano. Tak.
2: Už jdu.
0: Jejda, ono se to nějak pořád.
2: Tak, už je to.
0: Už je
2: já
0: to.
2: Já bych chtěla poslat písničku do Lanžota, Nivnice, do Miroslavy a do Otíc.
0: Ano.
2: Jsem jmenovaným, přejeme krásný podvečer.
0: Ano.
2: A krásné další dny. A písnička je paní Navrátilová také pro vás.
0: Děkuji.
2: Možná k svátku, nevím.
0: Ne, anebo já ho mám 8. prosince. Je to slava.
2: Tak k narozeninám vám přeji všechno nejlepší a hlavně zdraví, zdraví.
0: Děkuju.
2: A zase zdraví. Nic jiného už si nemůžeme ptát.
0: Máte přesně pravdu, dobře jste to řekla, ano. Zdraví, zdraví, zdraví. Taky pěkný večer, naschledanou.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak vážení a milí, pojďme si předat zase e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak dobrý večer, včera měl svátek kamarád a muzikant pan Antonín Turčín z Uherského Hradiště. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina. A také muzikanti dechové hudby Boršičanka Antonína Koníčka, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Brněk. Tak předali jsme a ještě další přání tady mám. Tak dobrý večer, včera měl svátek kamarád a muzikant pan Antonín Daníček z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk s maminkou. Tak dáme písničky. Písničku Lidová, už jsem obešel Svatobořice a mistřiňanka Antonína Pavluše.

0: Tak, vážení a milí, pojďme dál, budeme číst. Tak, ale vidím tady telefonek. Tak prosím, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý den, paní Navrátilová, Chrástková.
0: Vítejte, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Už můžu?
0: Ano, už jste ve vysílání, ano.
1: Včera měl krásné narozeniny Pavel Karlík z Dolních Dunajovic.
0: Ano.
1: Je to močikovný kluk, skládá krásné písničky.
0: Ano, ano.
1: Natáčí nové CDčko, tak mu přejeme, ať se mu to vydaří. Přejeme mu hodně štěstí, lásky a hlavně hodně zdraví.
0: Ano, určitě. Hrajeme jeho písničky, ano, mám je
1: ano.
0: Také.
1: Jo, jo.
0: Ano.
1: A za jeho celou rodinu mu to přeje Chrásková.
0: Ano, výborně. Tak paní Chrásková, děkujeme za zavolání, ať se vám daří a pěkný večer.
1: A vám
0: večer.
1: Taky přeji hodně zdraví.
0: A děkuji, ano, všichni to potřebujeme.
1: Jo, jo, všichni, jo.
0: Ano, tak naschledanou a pěkný
1: děkuju
0: večer.
1: Děkuju vám moc, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a já bych tady ještě předala. Chtěla jsem jenom říct, že Jarda Wolf děkuje za pozdrav Marušce Hanákové. Moc ho to potěšilo. Ano, tak to je tady jedno přáníčko. No a pojďme tady ještě jedno tady mám. A je to pro pana Toníka Ilíka ze Starého Města k jeho včerejšímu svátku. Všechno nejlepší k svátku Toníku, hlavně zdraví, spoustu radosti, rodinné pohody, skvělých zážitků a také moře nádherných okamžiků. Posíláme tuhle gratulaci, ať si užiješ i legraci. Přejeme i štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. Vše nejlepší přeji Duvkovi a Zezulovi. Tak, předali jsme a hrajeme další písničku. Krásný sen. Richard Plachý, František Kohoutek, Adam Bořanka.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Ano, přátelé, máme tady ještě prostor. Pojďme, máme tu poslední zpívanou písničku, ale já se zeptám jenom, můžeme ještě jeden telefon vzít? Ano, výborně. Tak jo, tak já tady ještě vezmu takhle napřímo telefonek. Tak, pojďme na to. Jejda. Tak, halo, halo, kdo se k nám dovolá?
2: Dobrý den, paní Navrátilová, tady Bětka Svobodová z Petrova.
1: Tak, já dobrý večer.
2: Dobrý, no konečně jsem se. Já bych si chtěla popřát a písničku nechat zahrát kapelníkovi Antonínovi Koníčkovi, včerejším narozeninám a také
1: no,
2: svátku. Přeju mu všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a někdy zase nashledanou. A chtěla bych ještě popřát Toníkům do Znorov Tondovi, no, já si vzpomenu, do Petrova, Tondovi Podhorskému, Tondovi Koštuříkovi, také do Petrova a do Sudoměřic Tondovi Janečkovi Bratrancovi. Všem přeju všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví a božího požehnání a nech jich písnička potěší. Moc děkuju.
1: Ano, určitě pěkný večer.
2: A už jsem si vzpomněla do Znorov Tondovi Mirošovi.
1: Dobře, tak jste
2: a
1: hodná, děkujeme.
2: Přeju vám všecko nejlepší. Nemohla jsem se dovolat spíš.
1: Ano,
2: byla
1: ano,
2: jsem
1: ano.
2: Vrně, ano, včera ano. A dneska i u Antonínka a Antonínek všech pozdravuje.
1: Ano, dobře, tak rozloučím se, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: No přátelé, já tady mám e-mail, který teda je adresován na včerejší sobotu, ale já myslím, že jak se říká opakování matka moudrosti, pojďme ho přečíst ještě jednou. Písničku k svátku posílám těmto Antonínům. Antonín Pavluš, dlouholetý kapelník Mistříňanky, Antonín Ryza, zpěvák Lidečanky Antonín Šobáň, duo Morava Uherské Hradiště, Antonín Boček, Veselý nad Moravou, Antonín Čech, Chvalčov, Antonín Koníček, kapelník Boršičanky, Antonína Koníčka, Antonín Pernička, skladatel krásných písniček a 14. června mají narozeniny Petr Houšť, kapelník Straňanky, Antonín Koníček, kapelník Boršičanky a Antonína. Tak všem jmenovaným hodně štěstí, pevné zdraví, lásky, pohody, hodně úspěchu v osobním i muzikantském životě vám přeje Hanka z Hulína. Tak a posílám už písničku Hezky od podlahy Jaroslav Jankovec nebo Pánové Jankovec, Motl Melíšek, Josef Zíma, Irena Číšková a Malá česká dechovka.

Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku, pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase. Rozloučíme se orchestrální skladbou vámi oblíbenou Václav Horák, Návrat z Francie, kterou pro nás hraje Tůfa Ranka. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cimbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás, váš Jan Kosík.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Zemřel Ivan Rektor, bývalému prorektorovi Masarykovy univerzity v Brně bylo 77 let. Předseda hnutí SPD Okamura chce okamžitě zrušit dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny. Studenti se budou v Žarošicích věnovat dramatické tvorbě inspirované židovskou dívkou. A zítra čekáme oblačno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Ve věku 77 let zemřel bývalý prorektor Masarykovy univerzity v Brně a neurolog Ivan Rektor. Informovala o tom Masarykova univerzita. Rektor působil také jako dlouholetý přednosta první neurologické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Stál i u zrodu výzkumného centra CEJTEC. Loni v lednu Ivan Rektor převzal zlatou medaili Masarykovy univerzity za celoživotní přínos pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost a rozvoj univerzity v oboru neurovědy. Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura by okamžitě zrušil dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny. Řekl to dnes v televizi Prima. V Česku bylo k únoru asi 400 tisíc Ukrajinců v režimu dočasné ochrany.
3: I když ty Ukrajince ukončíme, rozhodně naše vláda nebude dělat to, že tady budeme schválně nechávat, aby jsme neměli tady islámské migranty. My chceme zredukovat v případě konce dočasné ochrany, být na mě taky ukončím okamžitě.
4: Řekl Tomio Okamura. Na výrok ostře reagoval předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj Ukrajinci zajišťují Česku mimo jiné výjimku z migračního paktu EU.
5: Ukončit Ukrajince, to je slovo, dočasná které ochrana, vyjde z úst předsedy poslanecké sněmovny. Tak jenom dokazujete, že když vás někdo pojmenovává jako komerčního fašistu, tak opravdu to sedí.
4: Vláda plánuje pravidla pro dočasnou ochranu zpřísnit. Novelu na konci května poslala sněmovně. Podle dat ministerstva práce začaly příjmy na odvodech od uprchlíků pod dočasnou ochranou převyšovat výdaje na jejich pomoc už na začátku roku 2024. Josef Číš, Český rozhlas.
2: Studenti ze Žarošic na Kyjovsku se od dneška spolu se studenty z Rakouska a Norska věnují příběhu židovské dívky a oběti holokaustu Ruth Majerové. Osudy dívky, která do Žarošic jezdila na prázdniny z rodné Vídně a později emigrovala do Norska, v minulosti stvárnili třeba jako komiks. Teď mají za úkol vytvořit dramatické scénky inspirované jejím deníkem. Projekt má název Žarošický Velbloud. Vysvětluje jeho organizátorka Táňa Klementová.
6: Když byla v Žarošicích v létě 36, tak si napsala, že je tam tak krásně, že bude tu krásu do sebe nasávat jako velbloud a uloží si do svých tukových zásob a pak z toho bude žít, až se vrátí do Vídně, kde se narodila, kde chodila do školy.
2: Pobyt studentů potrvá do čtvrtka.
1: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, ráno a dopoledne místy přeháňky, odpoledne potom většinou polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda omezuje provoz na D1 na kilometru 195 ve směru na Vyškov. V pravém pruhu se tam srazila dvě osobní vozidla. Nárazově se tady můžete zdržet. A zpomalte na silnici 43 u obce Česká. Řidiči tam v pravém jízdním pruhu hlásí nějaký předmět na vozovce. Vypadá to jako malá lednička. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a dva dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomayerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem 4. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může být. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
2: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesněji řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Kuřák a má rakovinu plic.
2: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déle trvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
2: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a častokrát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta, když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované dvě kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě naši, každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
3: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Tak ale jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice nebo to, ale opravdu prostě, ne, že bych byla jako vysloveně vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci leta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No, ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
2: další
3: přejde,
2: virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to už jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo, ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní Mníšku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou, to bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná, ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCT jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: No, pán Bůh.
1: Tak vy jste věřící
3: a manžel. Já jsem věřící a manžel. Ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. A já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnilo hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji jít večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu, jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se to dobře vstřebávalo. A jednak právě díky těm bolestem svalů a i vlastně té kyčli jsem byla spíš nepohyblivější. A navíc ono je to i jako vedlejší účinek, že bohužel prostě všichni vypadáme jak nejstarší těhotný prostě, kdo to bere.
1: Takovýhle vhled do biologické léčby, paní doktorko Dresslerová, za tu dobu, co vysíláme pořád Cesta k uzdravení, slyšíme poprvé. Aha. Tak to je v pořádku, taky to je tím, že vy jste vědkyně a umíte o těch věcech samozřejmě přemýšlet i jinak. Já vám za to děkuju, protože to je taky důležité říct, že ty léky mají nějaké vedlejší účinky, ale naštěstí jsou tady a zachránili vám život.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hol tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patricie je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit i od těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale ten zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku, třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
2: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá. Ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
2: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkology. Jste vítáni.
3: Jestli můžu?
1: Samozřejmě.
3: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Zmínila bych tady Hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii Šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
3: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě, bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
3: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
2: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To asi já bych ráda poděkovala právě Patrici, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patrici strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuji a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
2: Děkujeme, bylo to příjemné.
3: Děkujeme moc.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Na Slovensku právě skončil festival Hanahar. Jak bude vypadat židovský svět za 100 let? A pozveme na výstavu Pohlednice z Terezína. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Dnes začínáme pohledem na Slovensko, a to na oblast středního Pováží. Právě tam totiž končí festival židovské kultury s názvem Hanahar. Jeho už šestý ročník se letos zaměřil na dvě témata – lidskost a zvědavost. A my už jsme ve spojení s ředitelkou festivalu Máriou Volárovou. Jak se vám letošní festival vydařil?
2: Myslím, že vydaril dobre, je to vždy pre nás taký sviatok, celý rok sa na ten festival tešíme a tešíme sa, že sa rozrastá aj do ďalších.

0: Jak bude vypadat židovský svět za 100 let? To je otázka, kterou si položil jeden z dnešních nejvýznamnějších židovských demografů, Sergio Della Pergola. Jeho analýza se věnuje nejen židovské demografii, ale i identitě a budoucnosti židovské komunity jako globální menšiny. Pod názvem Židovský národ v roce 2126 ji publikoval Londýnský institut pro výzkum židovské politiky. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Autorem studie je významný židovský demograf Sergio Della Pergola a nezakrývá, že představovat si židovský svět za 100 let je trochu podezřelé. Kdo by na prvním sionistickém kongresu roku 1897 dokázal předvídat Shoah? Kdo by čekal, že pouhé 3 roky poté vznikne stát Izrael? A koho by ještě nedávno napadlo, jak silně se po masakru Hamásu v Izraeli 7. října 2023 promění pocit bezpečí židovských komunit? Della Pergola však neimprovizuje. Židovskou budoucnost posuzuje z přísně odborných východisek. Jsou jimi demografický vývoj, migrace, asimilace, předávání identity a vztah k většinovým společnostem. Dále náboženská proměna, Izrael, diaspora a také schopnost židovského světa společně rozhodovat. Před druhou světovou válkou žilo na světě asi 16,5 milionu židů, po jejím skončení přibližně 11 milionů. V loňském roce Della Pergola odhadl světovou židovskou populaci na 15 milionů 800 tisíc, tedy stále méně než před Shoah. Celkově dnes Židé tvoří méně než 2 promile lidstva a přitom se v mnoha ohledech často těší jeho zvláštní pozornosti. Židovská diaspora je podle studie kulturně tvořivá, společensky často vlivná, ale zároveň zranitelná. V mnoha komunitách populace stárne, rodí se méně dětí, stále četnější jsou manželství s nežidovskými partnery. Židovství tak stále častěji vyžaduje volbu, vzdělání, komunitu a vědomé přihlášení. Současně je však patrný i opačný pohyb. Zájem mladších lidí o judaismus, návraty k židovství, vznikají skupiny, které se k němu hlásí zvenčí. Budoucí židovský svět tedy nemusí být jen menší nebo větší, ale může se stát více rozvrstveným, a to i nábožensky. Samostatnou kapitolu představuje Izrael. Jak studie dokládá, má mladší populaci, vyšší porodnost, žije v něm přibližně 46% všech židů světa. Poskytuje suverenitu, jazyk, státní instituce. Již kolem roku 2035 by se mohl stát domovem většiny světové židovské populace. Vůči diaspoře s její zkušeností menšiny, schopností pohybovat se mezi kulturami i citlivostí k tomu, jak většinová společnost židy vnímá, by to znamenalo zásadní posun. V každém případě Izrael a diaspora se navzájem potřebují, ale ne vždy si rozumějí. Do tohoto obrazu dle studie vstupuje nárůst ultraortodoxní populace, antisemitismus, možné migrační vlny i otázka vedení. Budoucnost židovského národa tak závisí na tom, jak se jednotlivým částem židovského světa podaří spojit paměť, realismus, víru, vzdělání a schopnost společně rozhodovat. Sergio Della Pergola svou studii Židovský národ v roce 2126 začíná talmudickým varováním rabiho Jochanana. Ode dne, kdy byla zničena svatyně, bylo proroctví odňato prorokům a dáno bláznům a dětem. Jeho studie však nepředstírá, že ví, co bude za 100 let. Jenom připomíná, že některé otázky je pozdě klást až za 99 let.
0: Židovský klezmer má i oslavnou píseň Skrip, klezmer, skrip. Na 80 let staré nahrávce ze Spojených států zpívá opět Aaron Lebeděv.

0: их зогах ясны и явны.
1: Všední fotka vrat nebo dveří, zároveň ale detail, který odkazuje na silnou paměť místa i lidských osudů. V Terezíně je k vidění speciální umělecká instalace německých autorů Clary Tabordy a Petra Bayera. Jmenuje se Pohlednice z Terezína. Snímky zachycují dveře, které byly svědky smutné historie, každodennosti i dramatických událostí druhé světové války. Pokračuje Lucie Hejzlová.
2: Tady ten, což je teda dům, který patřil jejímu tatínkovi. Pak jsme našli ještě druhý vchod, kde jsem bydlel já. No. A jsem překvapený tady tou formou, kdy to je takhle vlastně daný za sebe, že jo, takový had okolo zdí a myslím si, že to jako působí dobře. No.
3: Hodnotí jako jeden z prvních návštěvníků pan Lukáš. Zhruba 400 fotografií je nainstalovaných v souvislém asi 60 metrů dlouhém pásu po celém obvodu výstavní cely. S focením začali Clara Tabor a Peter Bayer v roce 2024. Museli si osvojit techniku a sjednotit podmínky při focení.
4: Museli pochopitelně zajistit, aby ty dveře byly volné, prostě prosty aut, lidí, takže bylo to i logisticky dost náročné a pomáhal jim náš jeden z našich kolegů, takže museli s tím lidmi domluvat, aby vlastně třeba s tím autem pohodili.
3: Přibližuje zákulisí fotografické instalace mluvčí památníku Stanislav Lada.
4: Oni vnímají tu symboliku na té úrovni, že vlastně ty dveře byly že prostorem, kudy vlastně lidé přicházeli, odcházeli. Na jednu stranu to byl vlastně prostor, který těm lidem, když byli uvnitř, skýtal nějakou že samozřejmě negativní izolaci, ale zároveň i nějakou jako ochranu před tím životem, který byl jakoby mimo.
3: Peter Bayer vysvětluje, že během druhé světové války nacisté nutili vězně, aby z Terezína posílali pohledy svým rodinám a známým. Doručené byly ale třeba až po jejich smrti v Osvětimi. U 41 vrat se návštěvníci zároveň dozvědí, co v budovách za druhé světové války bylo nebo k čemu domy sloužily. Pohlednice zároveň posloužily jako netradiční pozvánka na výstavu.
4: Asi 600 těch pohledů se poslalo vlastně na všechny naše kontakty jako památníků.
3: Říká Stanislav Lada s tím, že svou pohlednici našli ve schránkách i zdejší obyvatelé. Instalace bude k vidění ve výstavních prostorách 4. dvora v Malé pevnosti do konce letošního roku.
1: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Jeruzalémský památník obětem Shoah Yad Vashem zřídí první vzdělávací centrum mimo Izrael, a to v Mnichově. Cílem je posílit vzdělávání a připomínání holokaustu v době rostoucího antisemitismu a zkreslování historických skutečností. Instagram může zájemce o témata, jako je zdraví a fitness, rychle nasměrovat k antisemitským konspiracím a nacistické propagandě. Na základě sledování dvou testovacích účtů to uvádí nově zveřejněná studie americké nevládní organizace Hnutí proti antisemitismu. Život a dílo karlovarského rodáka Waltra Zernera připomene hudebně literární večer v pražské jeruzalémské synagoze. Program na paměť tohoto židovského spisovatele, dadaisty a světoběžníka zavražděného za nacistické okupace proběhne 16. června. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Při zásahu u spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí a zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3%. Zítra bude polojasno, během nepřechodně oblačno, místy i přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tout. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
2: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
0: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíc zasahovali na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako mu to je u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2 až 3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
3: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
0: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce zrostly aspoň o 5 nebo 6%. Sport. Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu, třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky. Počasí. A zítra bude polojasno, během nedopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Dvě auta se srazila v Těšnovském tunelu v Praze, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Kolona se tvoří na D1 mezi 65. a 63. kilometrem ve směru Praha za sjezdem na Kutnou horu. A v Praze Hloubětíně se tvoří kolony na křížení k Belské s Poděbradskou. Průjezd omezují následky srážky 3 osobních aut směr k Belská z města. Kolona od Českobrodské zdržíte se 15 až 20 minut. Opačně se popojíždí od Kolbenovy. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tady hitparáda Česká 12.
4: Česká 12.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a před námi jsou tři novinky týdne a 9 největších hitů, tak jak jste je zvolili vy svým hlasováním. A k tomu mám také hosta, už sedí tady naproti mě a jmenuje se Martin Dozrál. Je to zpěvák a také kytarista skupiny Venuše, skupiny, která dostane za malou chvíli ocenění Zlatá česká dvanáctka za písničku Loďky. Novinky dnes budou mít skupina Botox, Pavel Calta a Honza Nedbal. To je na úvod všechno, dobrý den.
4: České dvanáctky.
5: Skupina Venuše teď dostane zlatou českou dvanáctku, a to za písničku, která se jmenuje Loďky, a se mnou ve studiu je ten, který za skupinu převezme tu cenu, a to je zpěvák a kytarista Martin Dozrál. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím, díky za pozvání.
5: Oficialita je tady, je připraven certifikát, je připravena i ta krabička, vždycky krásně tady se s tím hraju a za chvíli si s tím budete hrát vy. Ale máme teď příležitost představit kapelu, to znamená představme nejprve kapelu Venuše a pak to album, ze kterého je ta píseň.
6: Takže ještě jednou zdravím, já teda zastupuju jako zpěvák a kytarista skupinu Venuše z Olomouce a je nám ctí, že tady můžu teda převzít tu cenu. Jsme skupina, která hraje rockovou hudbu vlastní, českou a složená vlastně z letitých kamarádů, krom teda juniora, a to je bubeník Tomáš Vejmola. Takže hrajem, jak se dá, a věříme vždycky, že to bude co nejlepší, hlavně u posluchačů, že?
5: Ta písnička je z alba, které já samozřejmě jsem slyšel, ale teď máme příležitost dopředstavit to album.
6: Album je debutová věc Venuše, které se teda nahrávalo loni ve studiu Shopa, a myslím si, že se nám podařilo zachytit v tom albu tu energii té kapely, tak jak vycházíme prostě z těch starých poctivých rockových žánrů, který nás inspirovali, a prostě můžu se pod to podepsat, že to tam všechno je.
5: A teď ta písnička, jak vznikala?
6: Písnička Loďky vznikala v nějaké melancholii, si myslím, na přechodu nějakého ročního období, kdy já mám většinou nějaké takové zadumání, zachmuřelý, a je to prostě abstraktní píseň, neopředená na žádnou skutečnou událost, ale tak to nějak vyplynulo. Vždycky mi napadne první verš a z toho se mě v hlavě prostě vybaví nějaký příběh, tak o tom to je v podstatě zase holka kluk a nějaká ta láska.
5: Klasika. Klasika. My za chvilku tu písničku samozřejmě uslyšíme. Dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka a ještě také mohla dokonce dostat i platinu, protože tam bylo pár vítězství, že jestli si dobře vzpomínám. Tak tady je nejprve certifikát od družstva Granát a tady je ta krabička, která ukrývá mikrofonek, který je takhle ozdoben těmi českými granáty, je jich tam 12, proto Zlatá česká dvanáctka. Takže gratulace veliká.
6: Krása, moc
5: díky. Pojede vlakem, jo?
6: Ano. Zacestuje si dneska. Jo, moc děkuju. Děkujem.
5: Děkujeme i vám, že posloucháte. Krás. A hodně úspěchů. Mějte se hezky.
6: Moc díky. Ještě jednou díky za pozvání. Mějte se pěkně.

Ocenění Zlatá česká dvanáctka roku 2026 je předáno, přesně řečeno jedno z těch ocenění, protože už jich je více a skupina Venuše už má za písničku Loďky právě Zlatou českou dvanáctku. Já jenom ještě dodám, že v hitparádě ta písnička Loďky byla 16 týdnů a 4x zvítězila. Teď už je tady první dnešní novinka, jmenuje se My dva a tohle je skupina Botox.

Jedna ze tří novinek dnešní hitparády skupina Botox a píseň My dva napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Novinka, která zazní teď, se jmenuje Klidně zemřu láskou a napsal si ji sám pro sebe Pavel Calta.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pavel Celta, Klidně zemřu láskou, druhá dnešní novinka a ta poslední písnička, která nově zazní v hitparádě Česká 12, se jmenuje Léto pod peřinou. Zároveň je to 75. novinka letošního roku, zpívá Honza Nedbal.

0: Vánočná dvanáctka, rekapitulace.
1: Můžeme začít hlasovat pro novinky, protože už všechny tři novinky zazněly. Hlasy posíláme na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, tedy jak pro novinky, tak pro největší hity tohoto žebříčku. A pozor, hlasovat pro každou z těch písniček můžeme ale jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka se jmenuje My dva, Botox, hit Mezera 12. Druhá novinka Klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit Mezera 11. A SMSku hit Mezera 10 má třetí novinka Léto pod peřinou, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla a zpívá Honza Nedbal. Jdeme na žebříček hitparády Česká 12. Před námi je 9 největších hitů týdne a ten žebříček se sestavili vy svými hlasy a hlasujte i dnes. Na 9. místo se stoupil duet Starší kluk a mladý pán, zpívají Petr Janda a Jan Smigmátor.

Starší kluk a mladý pán, hit, který je už 10 týdnů v této hitparádě, předminule byl 6., minulý týden to bylo 7. místo a dnes pokles na 9. Než zazní písnička z 8. místa, tak vás musím upozornit na to, že máme změnu na nejvyšší příčce, a to skutečně po dlouhých týdnech, a vyhraje písnička, jejíž název vám logicky teď neprozradím, ale prozradím vám, kdo je na tom místě 8. Je to písnička, která už je letitá, složili ji dávno Jiří Šlitr a Jiří Suchý, jmenuje se Toulaví zpěváci, a Jelen s Adélou Orlovou ji teď odprezentují.

Jeden z objevů naší domácí populární hudby v letošním roce, tedy v roce 2026, zpěvačka Adéla Orlová a skupina Jelen Toulaví zpěváci. Předminule 9. místo a ta písnička byla před 3 týdny novinkou, minule také 9. místo a dnes je to místo 8. A právě na 8. místě byl minulý týden hit, který zazní teď z místa 7. Jmenuje se Poločas rozpadu, hraje kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Sedmé místo, poločas rozpadu a skupina Genius Loci, která je v hitparádě už 4 týdny. Pojďme se podívat, které písničky v tom letošním roce zatím zvítězily. Je jich celkem 6. Takže 10krát, a to je zatím rekord, vyhrála píseň Jet Plane, kterou naspíval Ruda Sakala. 4krát zvítězil hit, který jsme dnes slyšeli úplně na začátku, protože dostával zlatou českou dvanáctku Loďky, Venuše. Potom máme tady písničku Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žal. 3 vítězství v letošním roce. Jedno vítězství má hit Když léta běží, Josef Wolter. Jedno vítězství Příběh, Premiér a Bigo. A Bez ohledu na tvůj věk, to je písnička, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha, a také má na svém kontě jedno vítězství. A to znamená mimo jiné i to, že tam dnes připíšeme do tohoto seznamu nový název písně a také nové interprety. Teď jsme u místa 6. a tady je tak jako před týdnem hit Maják Jany Vaculíkové.

Už 10 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Maják, kterou si sama pro sebe napsala Jana Vaculíková a dnes je stejně jako před týdnem na místě 6. Zbývá 5 největších hitů týdne a také připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Příští týden budeme vysílat hitparádu Česká 12 z Přerova, z tenisové akademie Petra Hudky. Už se tam moc těším a také se těším na tu atmosféru toho našeho vysílání a jestli to vyjde, pozvu i pár hostů. Každopádně teď jsme u 5. místa a tady je písnička, kterou společně napsali Adam Pavlík, Heidi Band a Vava Čechová a jmenuje se Milé ženy. Zpívá Heidi Janků.

Heidi Janku a Heidi Band Milé ženy, hit, který byl minulý týden na 5. místě, tak jako dnes a před 14 dny to bylo místo 8. Dnes už jsme slyšeli Botox, Pavla Caltu, Honzu Nedbala, Petra Jandu a Jana Smigmátora, byli tady i Jelen a Adéla Orlová, Genius Loci, Jana Vaculíková, Heidi Janku a Heidi Band a ještě dnes uslyšíme Josefa Voltra, Luďka Minku a Josefa Melena, také Rudu Sakalu a teď skupinu, která se jmenuje Holky Tonk. Veronika Doudová napsala písničku Děti jsou taky lidi a my ji teď uslyšíme právě ze 4. místa.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk, písnička, která šla z nuly na sedmé místo, minulý týden byla čtvrtá a i dnes je to čtvrté místo. Teď jsme u hitu, který drží rekordy letošního roku a je na místě třetím. Je to písnička, která se jmenuje Jet Plane, český otextovala Hana Sorosová, je v hitparádě 15 týdnů a během těch 15 týdnů 11krát zvítězila. Je to hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a může dostat i tu platinovou, protože má na svém kontě už těch 11 vítězství, zbývá ještě jedno, protože ocenění platinová česká dvanáctka se dává za 12 vítězství. A pozor, další rekord, ten hit až do minulého týdne, vyhrál 7krát v řadě. To znamená, že dnes vyhraje píseň, která na prvním místě ještě nikdy nebyla a bude to po těch dlouhých 7 týdnech. Teď jsme ale u toho třetího místa, Jet Plane, Ruda Sakala.

týden jednička, dnes třetí místo, Jetplane a Ruda Sakala. Před námi jsou dva největší hity týdne, jeden z nich už jednou zvítězil v hitparádě Česká dvanáctka a bude to ten, který my teď budeme poslouchat. Napsal ho a otextoval Roman Šándor a jmenuje se Když léta běží, zpívá Josef Wolter, který je mimochodem už po deváté na stupních vítězů a to během 11 týdnů, co je v hitparádě.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedli zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Předminule druhé místo, minulý týden místo druhé a i dnes je to dvojka. Znamená to, že třikrát za sebou je na druhém místě hit Když léta běží, což je vlastně takový narozeninový dárek. Možná si vzpomínáte, když jsem poprvé představoval tuhletu písničku před těmi 11 týdny, tak jsem říkal, že Roman Šándor jako autor hudby a textu věnoval Josefu Woltrovi tuhletu písničku k narozeninám a jak je vidět, tak to asi funguje 9x stupně vítězů během 11 týdnů. Hit, který dnes vyhraje, je také zatím jen na stupních vítězů a to první místo už do toho samozřejmě počítám. A navíc jsou to dva interpreti, kteří už vědí, jaké je to vyhrát hitparádu Česká 12 jako samostatný interpret.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit, mezera 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i hit, mezera 1 pro vítěznou písničku tohoto týdne. Představili jsme si tři novinky a máme 9 hitů v žebříčku. Znamená to, že dohromady, protože můžeme hlasovat pro každou z těch písní, ale pro každou jen jednou 12 hlasů a to se dá využít. Hlasujte hned, je to nejlepší a zavolejte i známým, napište kamarádům a příbuzným, ať také hlasují. Čím víc hlasů, tím je to spravedlivější. Mimochodem za minulý týden přišel 5. největší počet hlasů v roce 2026. A teď už hlasování. První novinka, my dva, skupina Botox, tady je SMSka hit mezera 12. Druhá novinka, klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit mezera 11. A třetí novinka, léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 10. Tady je aktuální žebříček hitparády Česká 12. 9. místo, starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 9. 8. místo, skupina Jelen a Adéla Orlová, toulaví zpěváci, hit mezera 8. 7. poločas rozpadu a skupina Genius Loci, hit mezera 7. 6. místo, maják, Jana Vaculíková, hit mezera 6. 5. milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit mezera 5. 4. místo, děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 4. 3. místo, Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 3. Místo druhé, když léta běží, Josef Woltr, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít jako vždy SMSku hit mezera 1. Novinky minulého týdne se jmenovaly Druhý rande, Martyho Banda, Holka z plakátu, skupina Slza a Jsou dny, Nikol Votrubová. Ani jedna z těch novinek se nedostaly do dnešního žebříčku a na prvním místě je dnes autorská dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Jejich hit se jmenuje Pro mámu, byl novinkou před 7 týdny a je zatím i s tím dnešním vítězstvím jen na stupních vítězů. Minulý týden to bylo 3. místo, dnes vítězství. Já gratuluji, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: U silnice do Pece Posněžkov se opravuje opěrná zeď, provoz bude až do konce léta pouze kyvadlový. Dnes je světový den dárců krve, v Česku jich chybí asi 80 tisíc. Smetanova Litomyšl pokračuje koncerty i výtvarným programem, otevřela také venkovní výstavu soch Jaroslava Róny. A zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy s možností přehánky, teploty 17 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným Dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory nebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na dnešek připadá Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem dobrovolným dárcům a taky povzbudit další lidi, hlavně mladé, aby se dárci stali. V Česku daruje v nemocničních transfuzních zařízeních krev každoročně přibližně 220 tisíc lidí. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc.
2: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
0: Dárcovství krve má podle Jukla kromě zdravotních i své věkové podmínky. Novému dárci musí být nejméně 18 let a vážit musí nejméně 50 kilogramů. Zároveň by nový dárce neměl být starší 60 let. V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevře zhruba 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty.
3: Ty mýty se mnou tahnou, že vlastně zpracovávám starověkou mytologii. Nakonec ta mytologie, to je to, co se jako opírá každá civilizace. No, si myslím, že umělci se ani z toho nemůžou nějak jako vymanit a všichni nakonec u té mytologie nějak zvláštně skončejí. Sport.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou byly třetí v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postarali se tak o nejlepší výsledek české výpravy ve druhém podniku seriálu a navázali na svůj triumf před dvěma týdny ve španělské Sevilla. V Bulharsku zvítězili Američanky Kouhenová s Niftonovou. Počasí. A zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsku do Prahy je hlášena nehoda bez podrobností a to za sjezdem nad Veselý nad Lužnicí na 103. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se od sjezdu na Kutnou horu tvoří kolona. Kilometry 66 a 63 vepředu silničáři zavřeli pravý pruh a má tam stát poruchané auto, zdržení 15 minut. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtensteinů. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. tak zůstaňte s námi. Bude to vonavé, chutné a možná i výherní.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky. Ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to jak byla krásně vypečená kachna, a mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo do sladka, takové úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho jako i s tím karamelem, opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Podpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice. Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to se jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, budeš se vidět, že jo?
0: Tak?
1: No tak jako, dá se říct, že pod šlechtu jsme dělali do tečka, že jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce, běhovala čtejnu u Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, poté měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, obdivní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba k panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jaroušku, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsy je?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sladkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štabel říkal, Jaroušku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou úctu, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňáku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, aby jsem to měl. Takový 65 deka jater, dva tousíčky na kraj najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, takové aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny dám třeba 10 deka, jo.
1: Tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičce, teda 1,5 lžičce medu, 2 lžičce sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičce oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlávku větší 2,5-kilovou červeného zelí, lžičce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr. Vždycky přidáme mletou skořici a lžičci octa.
1: Cukru tak 300 gramů.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nám zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kostičky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělá i dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, to odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme ji dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, až se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé, jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou klusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Teď ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví. A počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodině.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře míšený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci. To odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 receptový řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Víď, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno v sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021, příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883 v obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karl Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brindza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začalo dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoli. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavili zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušení je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zhraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá, upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roquefortii a pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem Nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou Svět.

0: z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
1: Kuchařské knihy?
0: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
2: A co jsi měl od ní nejradši?
0: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej.
2: Jo.
0: Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
2: Jo.
3: Jako vegana, vegoše.
2: Jo.
3: Jak říká Naděja, ty už mají skoro ty zobáky.
0: Ano.
2: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám,
0: no, jestli něco takového. No, pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no, nikdo nikdy nemůže překonat.
2: Jasně.
0: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
2: Jasně.
0: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
2: Já si taky myslím, nemyslím.
3: Vidíte, a já myslím, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
0: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, aha, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
2: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
0: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo,
2: aha,
0: protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
2: Aha.
3: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy?
0: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
3: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
0: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil, kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
3: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
0: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
2: No, ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vi, to bylo no, furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
0: No samozřejmě, to bylo, k tomu no, mám ještě blížší vztah než k jídlu. No,
3: no. Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
0: Za málo.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně. Za A. Lichtenštejnové, nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že to byli Kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Dva 20 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Při zásahu u spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumprsku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2-3%. Zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy i s možností přehánky. Teploty 18-21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
3: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
2: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíc zasahovali na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako je to u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2-3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
4: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
2: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5-6%.
0: Sport.
2: Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu. Třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Knebelová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11-7 stupňů, denní 17-21, na jižní Moravě až 24, tisíci metrek na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D8 mezi kilometry 17 a 19 směr na Prahu jezdí pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřen. Na silnici číslo 47 na 65. kilometru v okrese Přerov se provádí údržba vodorovného značení a dopravních knoflíků. A uzavřený je i úsek v Olivové v Babicích u Rosic v okrese Brno-Venkov. Je to uzavřeno po dobu výstavby podniku. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A už jsou tady hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
6: Guten Abend, Herr.
5: Počkejte, jsme v rozhlase.
6: Good evening, sir.
5: V českém rozhlase.
6: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
5: Já si myslím. Zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
6: Víte, některý herci by se měli fackovat.
5: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
6: To už mě nepotká nic takového v životě.
5: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
6: Přátelé, vás nebudu napínat.
5: Tak prozraďte už své jméno.
6: Bohužel, je mi to.
5: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se ale kdo ví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, taky později vstával. No a tehdy se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději všet vstávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no a on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co on, Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem, pan, no jak myslíte, pane Verich? A já nevím, no nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím, poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jan Hele Krejčíku, promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zas po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
3: Snad ztratí z hněvu vaší milosti, či co? Je to příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
3: Maže se a lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepit.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejc.
3: Krač.
6: A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho pokopu šátranou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žblňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Verich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst. Tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu Damu potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
7: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Ano. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta anděla a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit na spaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všecko musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všecko to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili. On se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář. Jo. A nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí, jo. A on mě povídá, jak budeš dělat? Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papá. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým. Jo. A jen jsem zahlíd toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec. Jo? Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídal, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a jde ten čant pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, víc, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Režisér Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. I sfír jeden Čechen je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich. Jeho kladný Verhältnis...
4: Jeho kladný poměr kříž. Richardek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Dejte si ty vaše švejkoviny, Richardku, ano? Doba je příliš vážná. A velká tabuli. Mají tady bez jasný.
3: Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Rule! Nejste inteligent, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Franto, jdi za ním, ať tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dej tomu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu. Kde?

A my jsme přestali něco hrát. Aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala. Nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci. A když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili? Zrada. To
2: ne, vám, tak, ne. Ale myslel, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový
1: ano.
2: zrzavý skvrnky tady a
1: tak vy, pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana člověka. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselá, aby byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtivou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě. A
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palobělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul, teď řekl tu herečku, já nechci to jméno jméno Uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil. No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no, a na, pan, na stranu?
2: Pan, pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi pět nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá. Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha. Já. A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové. Hrál Essenbacha. A pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. A ohromně říkal tak, tak co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: Řidič, jak si to... Jel, že to takhle dopadlo. Tam v té svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál

0: jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takovou, na takový balkonek a řekne tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal tak hodina H. Já se pan Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jeden, hodina H. Asi čtyřikrát. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jemnějc. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pán, pojďte se, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. Tak jsem volal. Domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá. Nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
2: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
3: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
2: No, vám se přitom nestalo nic.
3: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni zdolí a myslí si, že jim to projde. Zprostěji.
2: No tak se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dost silně vylíčila, že jste byli po cestě, v lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. Ale nic se stalo. Co se stalo?
3: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Janžurová společně s Josefem Abrahamem.
4: Já se bez kabelky nehnu.
5: Anděl, já jsem hledal, já jsem tady hledal, jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím, dovol, abych ji nenašel, já potom ráno, až se vrátíme, víš,
4: z čeho budu živat?
5: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak vydělat.
4: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
5: Co? V té kabelce jsi měla?
4: Ano, v té kabelce.
5: Já takhle. Já tak, ty jako, nevíš, že bys to takhle. Už jen dělám nezlost, ale to je teda úroveň. Dobře, no. Tak kolik?
4: Kolik? 15 liber.
5: 15 liber, jo? Mhm. 15 liber za...
4: Jo, nějaký drobný nut.
5: Drobný, no.
4: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
5: Rtěnku.
4: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
5: Z volotryska?
4: Ne, s volotryskem ne, ale byly zlaté.
5: Ne, to je škoda.
4: To broše. Jsem nesla do opravy po babičce a Alžbětě.
5: Po babičce pět, čas, no. A jo, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
4: Co nemohlo? Člověče, ty jsi rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden obžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
0: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na ten

podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava Ljubov Orlová, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené naladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál. Tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. Ta. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď jaksi nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík a ta Ladinina jako přišla jako izvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No jak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička, pád na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu Ladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Já mám dva.
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na co přijdu, tak to sežeru. Poručím se vám, pánové, poručím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral. Já ho budu zetat. Já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
7: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan.
8: No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
9: Ne, paní Vilma, ne.
8: Ale tak, pane profesore.
9: Ten taky je vysoký, to nedoporučuji.
8: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát.
10: Já jsem Polešťa! Já!
11: Vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře.
9: Byl to naprostý debil. Ten lékař.
11: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak... Ne. Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou? Byla to pravda?
9: No, jsme se vsadili.
11: No, ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
9: Strašný.
11: A paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil. A říkám, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil by Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
9: Nebylo, ale...
11: Nebylo.
9: Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: No a jako vždy, úderem 23. hodiny otevíráme náš pravidelný pořad jménem Noční linka. Krásný pozdní nedělní stále ještě večer vám všem, kteří ještě nespíte, ale naopak jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. No a samozřejmě vy víte, že před námi jsou celé dvě hodiny společného povídání a také se potkávání v našem vysílání. A i dnes nebudou chybět, myslím, velmi příjemné písničky. No a co nás čeká? Právě co se týče povídání v noční lince, tak je závěr neděle, tak si odpočineme, co říkáte. Odpočinek, to bude to správné téma. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem, nebo naopak preferujete odpočinek pasivní, třeba si dát takzvaně 20. Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? Museli jste se naučit myslet na svůj odpočinek a jak pak těžké to bylo? Nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas odpočívat se naučit, nebo to může špatně skončit třeba v pracovním procesu i s syndromem vyhoření nebo nějakou jinou nemocí. Asi si mnozí uvědomujeme, jak moc důležité je pro nás a pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. Někteří to zjistili, až když se jim přílišná upracovanost třeba vymstila, dejme tomu i nemocí, a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak jste na tom vy a odpočinek? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě připomínám i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Helena Vondráčková a její známý to hitno a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je spod Krkonoší, konkrétně z hostinného Milan. Milane, hezký nedělní večer vám přeju.
1: Hezký nedělní večer přeju já vám, paní moderátorko.
0: Děkuju.
1: Pěkně přeju všem posluchačům noční linky a začal bych, odpočinek je velice důležitý. Já odpočívám tím, že si pustím rádio a zřímu si přes den, nebo si zajdu na dobrou kávu do cukrárny, tam posedím a odpočívám. Dám si k tomu chlebíček nebo zákusek.
0: No, to je hezký odpočinek náhodou, takhle si dát nějakou dobrotu a vypnout a jen tak se koukat a pochutnávat si, že jo?
1: Ano, ano, ano. A příjemná procházka po malou chůzi taky odpočíne, taky přinese odpočinek.
0: Tak kolikrát třeba za den nebo v týdnu si uděláte takovýhle odpočinek, takovouhle chvilku pro sebe, jenom abyste si ji hezky užil, abyste se zrelaxoval a tak?
1: Na tu kávu se snažím zajít každý den a to dřímnutí asi tak dvakrát týdně.
0: No jak jste si vymýšlel tuto formu odpočinku pro sebe? Přišlo to tak jakoby samo, nebo vás to třeba naučili přátelé chodit do té konkrétní kavárny, kde to máte rád?
1: To jsem se naučil, to mě řeklo samo, to jsem se naučil sám od sebe. Tam zajdu, je tam klid, ticho. Člověk si dá o samotě kávu a je mu dobře.
0: No tak to je nádhera. Samozřejmě krásná procházka potom v přírodě pod čirým nebem na čerstvém vzduchu. Ta splní taky určitě svůj účel. A co spánek? Kolik potřebujete hodin spánku pro to, abyste byl odpočatý?
1: Takových 8-9 hodin.
0: A to zvládnete, aby to tak vyšlo každý den?
1: Ano, to zvládnu.
0: No tak to je dobře. Tak to vám moc přeju.
1: Třeba hodinku, dvě, no, dvakrát týdně.
0: Jo. Takže takové to po obědě, třeba na chviličku nohy nahoru, jak se říká, jo?
1: Ano.
0: Tak to je dobře. Tak moc vám to přeju, abyste si užil třeba i teď nedělní odpočinek s naším večerním vysíláním a jinak samozřejmě, abyste vždycky našel pro sebe tu správnou chvilku a tělo se zrelaxovalo a bylo vám prostě na světě dobře.
1: Tak jo, děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, Milané, naschledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Vašo Batejdl v Noční lince se svojí písničkou Mal som rád býtníkou. Tolik písnička, no a teď pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Prvně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu.
0: No.
1: No já odpočívám. Dneska jsem si odpočinul, že si jdu zaplavat, tím pádem všecko, co je v těle, je zablokované, tak jedno za dva týdny jdu plavat, to pomáhá.
0: No to je krása.
1: Protože mám v háji záda. Doktor mě to doporučil.
0: Ano,
1: ano. S klukem skládáme pucle se synem, to nás oba baví.
0: Jo, tak to je taky příjemný relax, to je pravda.
1: Tak jdu na bohoslužby jako každou sobotu, protože tam přijdu na jiné myšlenky, že vlastně vypadnu z toho pracovního kolotoče.
0: Takže no, pravidelně tak, každou sobotu chodíte, jo, do kostela na bohoslužbu.
1: No a hodně mě pomáhá, že třeba, jako samozřejmě, že v práci to nejde, ale doma, jo, tak jak říkal neboš ti děda, že po dobrým obědě je dobrý se natáhnout a po špatným ani nestávat.
0: Jo, jo, to,
1: to je... To mi děda, jako to už nežije, no.
0: To je hezké úsloví, děda měl pravdu.
1: Tak jsme vůbec moudrý muž, no. A mě, když mě to zprávoval, tak všechno zprávil, no. Zase jako hodně jsem se od něho naučil, no.
0: Tak na něj rád vzpomínáte a naučil vás, jak pěkně odpočívat, že jo?
1: Jo, jo. Akorát to smutné, že mě chybí, tak to víte, už není na světě.
0: No jo, tak to věřím, samozřejmě.
1: Že na mě taky chybí, ale tak musím žít dál, no co jiný, ono. Vdova vdovců je spousta, a to už by bylo jiný téma, no. Akorát jsem si odpočinul nejvíc, třeba u manželky v náruči večer, to bylo tak krásné, strašně mě to chybí, no. Tak, ale to už jako, no, to už je, asi jedno, to už nezměním, no. A jinak ještě se chci zeptat, jestli bych tam nemohl nechat jako potom mimo eter svoje číslo, někdo třeba se našel, že by si se mnou chtěl zahrát Čobrdo, mě to strašně chybí, my jsme s manželkou hráli Čobrdo a to byla strašná sranda, no.
0: Jo, dobře, tak pak se domluvíme, jinak pojďme ještě k tomu tématu, jinak třeba co se týče procházek a takových výletů do přírody a teď budou léto, prázdniny, hezké počasí, dlouhé dny, tak odpočíváte třeba i aktivně, Roberte?
1: No, já jsem Olomoučák a jedno za čas mě se líbí třeba určitý místo. Já nevím, třeba, jestli to znáte v Olomouci.
0: Trošku.
1: Ale já chodím podél řeky. Mně se třeba líbí takové hmyzdě víc, třeba, jak jsou to Moravy s Trusovkou, nebo prostě za městem na Novosadech, jak teče řeka. Já chodím k řece. Někdy, když je teplo, tak se v té řece i vykoupu, ale
0: to
1: se mě žena utopila, tak už jsou takové jako opatrné. Jo?
0: Rozumím,
1: tak,
0: rozumím.
1: Radši jenom do malé vody, že? Protože ne, že bych teda nebyl plavec, jenom, že tam je jedno riziko, když jdu na bazén, tak tam je paní plavčice, paní učitelka, což je dobře. Když to v té řece tam nikdo není, tam je člověk odkázaný sám na sebe. V momentě, když se něco zvencne, tak to může být docela malé. Jako.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže radši jenom v malé vodě, když jsou v řece.
0: No. Dobře, no tak jo, tak vám každopádně přeju.
1: Já jsem si vás chtěl zeptat, jak odpočíváte vy? Jedete třeba se někde projet na kole, vidíte, na to jsem se chtěl zeptat.
0: No, tak jezdím na kole, ano, to je pravda.
1: Je perfektně, já taky občas jedu.
0: Teď jsem to v těch deštivých dnech trochu vynechala, ale jinak velmi ráda, když mám volný den nebo odpoledne, alespoň to zcela určitě.
1: No a na závěr.
0: No.
1: Teď nezdržuju.
0: Nezdržujete.
1: Pozdravuji tu i paní Ludmilu.
0: Ano.
1: Je právě nechat to číslo do Brna. Paní Vlastínku, voláme si, ona na mě číslo má. Pak Oldu Včelaře, no všechny linkaře zkrátka.
0: Dobře.
1: A držte mě palce v žebikách, vůbec mě to nejde. Vždycky jednu tak těžkou otázku, že mě vyhrknou slzy, ale stanu a jdu dál.
0: Tak to je dobře.
1: Takže potom mimo eter vám nechám číslo pro paní Ludmilu.
0: Dobře, tak jo, mějte se hezky, Roberte, přeju hezký večer a hezký závěr neděle, jo?
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: písnička Kapradí a s ní tady byla, jak jste určitě mnozí poznali, skupina Činasky. Jinak máme 23 hodin a k tomu 20 minut přesně a na telefonu Aničku zo Sološnice. Krásný večer, Aničko.
1: Aj vám krásný, aj všetkým poslucháčom, ktorí ešte teda začali počúvať.
0: Jo, děkuju.
1: Televízia to je 0 bodov.
0: Mm-hmm.
1: Užívame si takto, jak sa dá rádio. Ja proste od rána do večera.
0: Jasne.
1: Aj radšej mám rádio. No, a čo je moje oddychovanie?
0: No, povieste, jak to umíte.
1: Cez deň vôbec, absolútne, ale si lahnem na ojdačku.
0: Jo.
1: Dobrem si knižku, prečítam si, jak je tak, nezaspím ja absolútne. No a už ten výstražný prs ostal hore, že abych si dávala pozor, že není všetko len robiť, ale treba odpočívať. No. Takže,
0: no, někdo je opravdu celý den pořád, jak se říká, jak na baterky, nezastaví se, že jo, jede.
1: Já jsem přesně, mi dneska kamarádka vynadala, hovorí, nauč se odpočívat, děvčat.
0: No, vlastně, vidíte no, to.
1: Ano, naučím se odpočívat, hovorím ještě dost, keď bojím tam. No, ale ještě se nechystám, doufám, že jsem
0: no, to nechystám. Takže no, s tím máte taky problém vypnout aktivity zkrátka.
1: Áno, ja som strašne, viete čo, hyperaktívna, ja musím mať všetko, ňuňo.
0: Jo,
1: no.
0: Rozumiem.
1: Mi povedal, že na čo sadíš toľko kvetov, musíš okolo toho robiť, ale ja milujem kvety. Nech sú, jaké chcú, ale mám okolo celej chalupy, lebo ja nesadím zeleninu, absolútne nič. Jedine rajčiny, to teda áno. No a v druhom kute mám zas maliny, no nádherné, už začali rodiť konečne, že sa dočkám aj toho.
0: Mm-hmm.
1: No, takže stále mám aktivitu 100%.
0: Jo. No. A kdy přijde takový ten signál, že už byste si měla jít třeba lehnout k té knížce, nebo sednout pod strom?
1: S chrbticou, viete čo, s chrbticou a sú problémy, takže jak som spadla, som mala ten úraz.
0: Jo, jo.
1: Od tej doby si, ale robím, sadnem si chvíľu a zase robím a zase si sadnem, takže no.
0: Takže je to dôležité. Víte, jak na sebe zkrátka, řekla bych.
1: Áno, švagrina mi prišla včera a donesla mi plný košík čerešní.
0: A
1: hovorím, na čo mám s tým teraz robiť, dievča zlaté? No za vás však ty vieš. No tak zavarila som, polovicu som zavarila, niečo som dala susedom, lebo nemajú čerešne.
0: Jasne.
1: No tak hotovo. A napiekla som kysnuté koláče s čerešňom, tak jedným som dala druhým.
0: Ja.
1: Ale ty si nesadneš ani na chvíľu.
0: No to ale musela byť dobrota.
1: No, takže Jituska, pozdravte toho nášho rybára.
0: Dobře, až ho uslyším, určitě ráda vyřídím, samozřejmě.
1: No, už sa dlho neozval.
0: Áno,
1: takže
0: áno.
1: Takže aj Noriku poznám, však aj jej zavolám.
0: Dobře.
1: Skrátka ešte, kto si na mňa pamätá, nech si spomenie. A život je krásny, ideme ďalej.
0: Áno.
1: Čo bude, tak to nám ukáže.
0: Tak jo.
1: No. A viete čo, ešte jednu takú perličku smutnú. Donesla mi kamarátka vedľa ďateľa. Malého, mladého, krásneho, vyfarbeného. A ja hovorím, no čo mám s ním robiť? Že mačky mu chytili ich krídlo, niečo sa stalo, ale ja som nevidela. Tak som ho dala do skleníka.
0: Ano.
1: A viete čo, tam mi behal hore dole, lebo tam už nemám nič. A predstavte si, ešte ja som mu dáždelky vyťahovala z UVM, som mu dala aj sa napapkal. A ráno idem a on už bol vystretý. Takže mi bol aj doplač, čo som si ho tam pochovala.
0: No jo.
1: A hotovo. A ja hovorím, musím strašne striehnuť, lebo pak až na stromy vyletela hore, tam majú zase, jak sa volajú, tie kominariky majú tam hniezdo. Taký pozor dávam, hovorím, tak toto je hrozné.
0: Áno.
1: Takže prajem všetko dobré, všetkých pozdravujem a dúfam, že sa na budúce dovolám ešte.
0: Dobre, no, tak ja ďakujem moc za návštevu. Mějte se moc hezky, Aničko, přeju krásné dny.
1: Všetko dobré.
0: Budu se těšit. Naslyšenou, dobrou noc. Tak zdravíme na Slovensko a teď už přichází Marta Kubišová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Magdaléna a Marta Kubišová, tolik písnička. No a na telefonu máme Olina z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline, zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny ostatní.
0: Děkuju moc krát.
1: Takže, jestli můžu začít.
0: Můžete určitě, prostor je váš.
1: Dneska jsem se zapřesáhl, že volat nebudu, ale jak jsem slyšel Roberta, mě vyprovokoval.
0: To je dobře.
1: Tady paní, teď jsem mluvila předtím chvilečku, mm-hmm. jak se učí, máme se učit odpočívat. Já s tím odpočíváním opravdu mám problém.
0: Taky problém.
1: Pořád mám takový pocit, že něco musím ještě dělat a tak
0: dále. Jo, něco stihnout, dodělat a tak dále. Rozumím.
1: A jak signálem je to, že jsem unavený, je to, že při obědě, že mi spadne hlava do polívky, tak to je špatné. To trochu přiháním, ale je to tak, manželka mi říká, prosím tě, běž si lehnout.
0: Jo.
1: Tak jdu si směrem lehnout a teď uvidím tamto, ještě to udělám. A potom je večer, potom přijde 23. hodina.
0: No jo, vy chodíte pozdě spát, to je pravda, to už jsme se tady říkali.
1: No tady už na mě čeká Korinka, takže...
0: Půjdete na výlet.
1: Udělat kolečko takový malý.
0: Ano, ano.
1: A tak to je takové pohodové. Takže spím takových, no, kolem těch 5 hodin.
0: To je málo, vystačíte s 5 hodinami stále?
1: No, tak asi nevystačím, ale když poslouchám do 1 hodiny noční linku,
0: jo.
1: Automaticky se budím 6:30. Nevím proč.
0: A už to pak nejde dotáhnout dál.
1: Já možná, kdybych lehl, tak jo, ale tak já už zase veznu, já nevím, noťas nebo... mobil a už tam něco lupkám pustím si rádio a už přemýšlím, co budu dělat a to je takový, jak vám začne štortovat v hlavě, tak to už je konec.
0: Já vím, to je pravda, člověk začne přemýšlet moc.
1: No, přesně tak. Ale opravdu se musím snažit, slibuji vám to tak se celým národem.
0: Jo, přidejte k těm 5 hodinám ještě něco málo, to je fakt.
1: Určitě něco tam přidám. Takže tak, takže to nebudu jako to prodlužovat, to svoje povídání, ale jak říkám, budu vás poslouchat, já budu ještě chodit po venku.
0: Dobře.
1: Po Kopřivnici. Zdravím Roberta.
0: Děkuju.
1: Zdravím paní Jirinku tam z divadelnici, teda jak já ji říkám. Milana z Nového Čína.
0: Ano.
1: To se zkrátka všechny.
0: Dobře.
1: To člověk tak poslouchá, tak ty podle toho hlasu už pozná, kde kdo je, odkud je. Takže František Židlochovice, za toho jsem neslyšel, myslím, 2 dny, nebo 3 dny.
0: Třeba se ozve, uvidíme.
1: Třeba se ozve.
0: Děkuji,
1: mějte se moc krásně. Těším se na další povídání s vámi.
0: Nápodobně. Někdy. Užijte si pozdně večerní procházku, určitě pod hvězdami, doufám, že neprší u vás.
1: No. Je zataženo tady.
0: Zataženo, no.
1: Celkem se ochladilo trošku, ale...
0: Slibují nám oteplování meteorologové, tak uvidíme. Jestli už to dostane takový ten letní švih.
1: Ještě dodělávám, teď já jsem dneska točil med.
0: Aha.
1: Takže ještě tady mám v nádobách, tak to musím nějak trošku pochránit, aby mě to nantáhlo vlhkost, takže
0: zavřu
1: chvíličku.
0: Ano.
1: A je vynikající, takový tmavý.
0: Takže jako první květový do tmava. No tak to je krásné.
1: No tak ono, jako spousta včelářů říkalo, že v tom mají jako medovicový ten tmavý. Ale měl by to být květ, takže nevím, kde to ty holky natahali. Někomu vyloupili nějakou cukrárnu s karamelem možná, nevím. Je opravdu dobrý, takže těším se.
0: Moc přeju, moc si ho užijte a samozřejmě ať slouží hlavně na zdraví a vůbec i pro chuť. Děkuju za návštěvu, mějte se hezky,
1: mějte
0: taky.
1: Hezky.
0: Naslyšenou, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Čechomor a jejich proměny. No a na telefonu máme ze středních Čech paní Ivetu. Krásný večer, Iveto.
1: Vám taky všem městovcům.
0: Děkuju za všechny.
1: Já jsem byla donucená se naučit odpočívat jiným rázem.
0: No.
1: Prostě mě k tomu donutilo zdraví.
0: Jo,
1: hlavně záda. Milovala jsem zahrádku, tak mám jeden takový malý zvýšený závonec.
0: Jasně.
1: Tam se chvíli vrtám a pak mám pergolu, tam mám starý křeslo a stoleček.
0: Ano.
1: Stolečí papíčko. A okolo sebe mnou čata. No a abych byla trošku užitečná, tak se jim snažím trošku jako uložit a tak pohlídat mnoučátka. No, mal bych okolo sebe 10, takže jako se nenudím.
0: To teda vám řeknu. To máte přímo mateřskou školu teda doma.
1: Mám ten jámasaný život.
0: To teda jo.
1: Takže a po večerech mě chytla teď to neřeknu, prostě starý rodokmeny. Takže jsem se sednul k počítači a my začne noční linka, tak se hledám ve starých matrikách, teď oni to trošku překopali, tak to bylo takový složitější, ale prostě mě to chytlo a dostala jsem se do takového půlky 18. století. Takže jako je to takový zajímavý, je to někdy jako detektivka.
0: Jo, a no, vlastně je to takový váš relax, odpočinek, že se tím bavíte a tak.
1: A tam zapomenu na všechno, u toho zapomenu na všechno.
0: Jo.
1: A nebo se tam pletení a nějaký ty rukavice a spravování, protože děti toho roztrhají strašně moc, takže mi to vždycky dcera přinese, jedna, druhá, třetí. No a tuhle jsem se o sobě dozvěděla úžasnou věc.
0: No.
1: Jedna z mých dcer má trošku problémy se sluchem a neslyšela zvonek. A malý 2,5letý synek mi říká, mám to zvoní. No tak šla otevřít a to a pak mu vysvětlila, říká, ale když někdo zvoní, tak mi to musí říct, já mám rozbitý ouško, tak mi to řekni a já půjdu otevřít.
0: Ano, ano.
1: On se zamyslel, vzal mámu za ruku a říká, pojď, babička opalí. Protože když má nějakou díru na punčeše, tak
0: jo, babička opraví všechno.
1: Tak babička opraví i uši.
0: Tak to vidíte, jak jste doceněna svými potomky, svýma vnoučatama.
1: Takže se nevidím. Prostě myslím si, že nuda je asi pro nás starý lidi to nejhorší, co by mohlo.
0: Tak to asi jo, ale ten odpočinek je velmi důležitý samozřejmě, abyste měla chvilku fakt jenom třeba pro sebe. Nemusí být třeba dlouhá, ale prostě chvilku. No.
1: Po obědě si sednu s tím kafem, pokud je hezky, tak pod pergolou a tam
0: tak to jsou ty vaše chvilky hezké, tak to je fajn.
1: A potom říkám, potom u toho počítače, u toho zapomenu na všechno. Když se do něčeho dostanu, do nějakého, a teď si s tím nějaký ty vztahy správný, a to mám vždycky z toho obrovskou radost.
0: A děláte pro svoji rodinu nebo i pro přátele třeba nebo na zakázku?
1: Ne, jenom pro svoji rodinu.
0: Jenom pro svoji rodinu, zkrátka. Pro zábavu a tak.
1: Taková rozvětvená, taková chujerovská rodinka trošku.
0: Jo.
1: Takže.
0: Tak máte co dělat stále.
1: Je stále co hledat. No, děda byl ze 13 dětí.
0: No tak to jo, tak tam máte po čem pátrat.
1: Babička byla ze 6 dětí. Jako tam je opravdu po čem pátrat.
0: To je pravda, to je pravda.
1: A je to, říkám, je to už občas ty matrikáři a páni faráři to byli škrabalové a používali latinu, němčinu.
0: Jo, že to nejde rozluštit.
1: Patlají to dohromady. A někdy sedím nad jedním nápisem, co to je, jak se ten předek jmenoval, třeba taky 300 hodiny, než to slovo rozluštím. No. A nebo čím byl, jo, protože v těch starých matrikách je napsáno dokonce, v kolik hodin se narodil, čím byl jeho rodiče a tak dále. V dnešních matrikách není, tam se už naši potomci, naši budoucí jaksi, děti a vnuci, tam se už nedozvědí nic.
0: Ano, až budou pátrat po svých potomcích, po svých předcích. No tak ať vám tahle ta práce jde dobře od ruky, ať vás těší a moc děkuju za návštěvu, paní Iveto.
1: Chce to najít si ten správný koníček a pak to je takový to ten relax daleko, daleko příjemnější.
0: Daleko příjemnější a člověka těší. Mějte se moc hezky, ať vám to dobře jde. Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jedna dokonce filmová písnička Mít svůj kout s Jitkou Zelenkovou. No a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitučko. Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům a pánovi chci poděkovat za pozdrav a tím ho taky zdravím.
0: Dobře, ráda vyřizuju. Dobře, ráda moc vyřizuju samozřejmě a už se vás ptám, Františku, jak pak vy taky velmi aktivní a akční a neustále činný zapomínáte nebo nezapomínáte na svůj odpočinek?
1: No, paní Dučko, já to řeknu tak. Já v současné době si moc teda jako neodpočinu, ale taky musím říct, že se moc fyzicky nenadělám, jo? No, maximálně tak jen tam někdy zaskočím, někdy něco nastroju, nebo doma poseču trávu, jo? A jinak, víte, člověk potřebuje ten v těch letech, jak jsou já, protože víte, z Jedinčina, no, dvější éry se stavěly domy své pomoci všechno a když jste se do toho nechala vtáhnout, jo, a prostě když se všechno naslibovalo lidem, že jim postavím, že jim budeme stavět, no tak to byl teda záhul, jak se říká, fyzické, jo, protože to sobotu, nedělu se někde stavěli domky po práci, jo, takže tak si myslím, že mám nárok, taky si jsem tam trošku odpočinul a taky to využívám. Soboty, neděle jsou rád, že mám volno, že můžu manželce to slíbit, že ju nekam zavezu, že nekam pojedeme, jo, no. Tak takhle je to se mnou, jako jo, no, taky to rád odpočívám, víte, když, a když takhle, třeba včera, sobota, tak se měl jednání stavební, aspoň 3 hodiny.
0: No vidíte, jo, tak ani o víkendu jste vlastně se z toho nevyvlík, z těch povinností.
1: No, musíte k zákazníkovi, jo, paní byla ze Švýcarska a máte v Židlochovicích domek, no, tak 3 hodiny jsme jednali, já říkám, ať něco namaluju na plánek, ať já, když tam nebude, tak ať můžu podle toho plánku nějak reagovat, jo, stavět a tak, no.
0: Jo.
1: No a říkám, zase na to, jo, no takže a i když nic nedělám, tak on to někdy umoruje. Taky, jo, sedu k obědu, s tím oběd a najednou usnu za chvíli v té křesle, jo.
0: Ano.
1: Proberu se za hodinu, bolí mě zadek, jo, víte, protože usnu z křesle, že, takže, ale víte, ale mě litovat, že jaký ta pracuje furt, ta musí vařit, plánovat, co udělá, no, takže litovat,
0: to pořád obskakuje pěkně.
1: Horší, jak chlapi, dokážeme hledat, co využít, neužít, no a tak. Víte, taky v té hospůdce jsem tam, ale teď už málo, jako, jo, protože když nemáte pravýho zedníka kovanýho a musí o to dělat pomocnic, tu zednickou pana, tak musíte s nima spůrt být na té stavbě, jo?
0: Ano.
1: No. A oni teda všechny práce nemůžu s nima dělat, nějaké omítky a to ne, jo, ale takový nějaký zámkový dlažby a zateplování, to oni kluci zvládnou, ale musím být s nima celý den, jako jo.
0: Jo.
1: Protože mohli být potvory taky rádi odpočívali, ale v práci, jako jo.
0: Tak je musíte trošku ohlídat taky, jasně.
1: No samozřejmě, to je takový můj úkol, jo, když chci ho vidět firma prostě trošku klapala, tak musím hlídat, no.
0: No je, to tak je. Dobře, Františku, no.
1: Tady v novém zákazníku, víte, a tak vlastně tam musí být s nima celý den, no.
0: Jo, tak si potom, až večer přijde ten správný odpočinek, dobře.
1: Ano, taky rád lenoštím, samozřejmě, víte. Zajedneme si s manželkou třeba tady do cukrárny tam, a i když mám cukrovku, ne jako trošičku, když mám, tak mám taky rád sladky.
0: Tak na chvilku, včera, na dobroty.
1: No, tak

0: A je, říkám, tak ty si rád odpočnu, no, no asi samozřejmě, jak jsou svátky, nějak když 104 dní svátky, to beru teda, víte to. No.
1: Jo, to si užijete, tak to je dobře. Tak Františku, nezapomínejte na sebe taky, na svůj odpočinek a jinak přeju hezký večer a moc děkuju taky za návštěvu, ano?
0: Ano, děkuju, paní Tučko.
1: Mějte se hezky, dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

那每当

0: Dluhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, starý dobrý olympik a slzy tvý mámy. No a těsně před půlnocí pozdravíme paní Ivetu do Teplic. Krásný pozdní večer, Iveto.
2: Vám také, paní Jitko, i všem posluchačům noční linky.
1: Děkuju za všechny.
2: Tak já třeba odpočívám tak, že ráda tečtu knihy. Třeba i historické, nebo tečtu zajímavou knihu Trůn bohyně Isis, je to o životě Kleopatry.
1: Aha.
2: Nebo ráda čtu i o životopisné knihy umělců, zpěváků, herců. Tak ráda chodím na procházky do přírody, kde poslouchám zase zpěv ptactva.
1: No je, je krása.
2: Nebo koukám, jestli někde po stromě se nešplhá nějaká veverka. No, pak ráda poslouchám hudbu, mám hodně LP desek, ještě z mladších let, takže mám gramorádio, tak si pouštím jak české interprety, tak zahraniční. Pak ráda chodím třeba na nějaký pěkný film do kina, teď jsem byla naposledy na filmu Michael o Michaelovi Jacksonovi.
1: Ano, líbil se vám.
2: Tak mě upoutal, že jsem byla dvakrát na něm.
1: Jo, dokonce už to stihla.
2: Ano, i ten jeho synovec ho tak krásně stvárnil, no prostě se mi to líbilo. Opravdu to bylo krásně natočeno, takže všem doporučuji, že...
1: Zavzpomínala jste si na legendu. No,
2: I na české filmy taky zajdu, a takže i tak, když jsou tyhle ty různé ty hudební filmy, tak taky ráda na to zajdu.
1: Ano, ano.
2: No a tak teď jsou taky v módě ty omalovánky pro dospělé, že to jsou ty různé mandaly, ornamenty a přírodní různé, tak to si taky...
1: Takže si koupíte a ráda si zamalujete takhle pěkně, jo? Vidíte to?
2: To mě prostě bavilo i v dětství prostě, že mamička vykupala omalovánky, takže...
1: To je dobrý nápad, jak ráda, relaxovat, no. Vidíte to? Hezké doporučení.
2: Pak třeba něco uháčkuju, že... Říkám, že až budu v důchodu, tak budu háčkovat zvířátka dětem do nemocnice. No, že?
1: Jo.
2: No, takže jsou všelijaké způsoby. No, takže...
1: Víte, jak na sebe a jak si odpočinout zkrátka sama se sebou, tak to je fajn. To je fajn. No a co se týče spánku třeba?
2: No tak to taky to. Třeba v sobotě neděli, když třeba je špatné počasí, tak se uvaří, poklidí a pak třeba se taky odpoledne třeba dám hodinku spánku. No a přes tím jako to chodím třeba tak v kolem 11. a když zrovna neposlouchám linku, tak do té 12. hodiny taky spám.
1: Aby to bylo těch 7-8 hodin aspoň.
2: No, aspoň těch 7 hodin.
1: 7 hodin pro tělo.
2: To regenerovalo. No.
1: Umíte takové to, že si jdete přes den lehnout na chvíli?
2: No říkám někdy, třeba o víkendu.
1: O víkendu,
2: jo,
1: ano,
2: když
1: ano.
2: Když je špatné počasí, tak třeba v sobotu, že jo.
1: Na chviličku,
2: po
1: jo.
2: Po obědě potom, no, že si člověk trošku takhle taky, no, dříme.
1: Tak to je dobře, protože to tělo si vlastně řekne a proč to nevyužít, že jo.
2: Ano, ano, ano. No potom právě to je taková ta spací nálada, že jo, když venku prší. A
1: ano,
2: tuká,
1: na výlet to nejde, nebo jde, ale tak jako tam, divně.
2: Tak. Tak potom je tak, si dá takhle ten doušek spánku taky, no.
1: Tak to potěší.
2: Nebo mám hodně těch hrnečků, je porcelánový šlaký, tak když si do toho pak jdu, že to jdu utřít prach z toho, no, tak to je taky takový menší relax.
1: Jo, utírání prachu.
2: No.
1: Tak konec konců je to potřeba.
2: Jaký mám tam ty náměty na tom hrnečku, kytičky nebo nějaký ornamenty, že jo, tak se tak na to podívám od toho a...
1: Prohlídnete, zjistíte, co tam chybí, nechybí, co je potřeba opravit a tak a je to.
2: Ne, to já mám všechny jako dobrý, nemám nějaký poškozený, no. Já se prostě prohlídnu, nějaký vlastně ty hrnečky, všaký motivy mám, no.
1: Připomenete, co to tam vlastně máte. Dobře, no tak paní Iveto, taky přeju příjemné chvilky, které si takhle pěkně naplánujete pro sebe, abyste se hezky zrelaxovala a odpočinula.
2: Tak relaxovat nebo prostě něco dělat, nějaký koníčky, že jo, aby se nenudil.
1: Jasně.
2: Aby prostě ten život měl nějaký prostě...
1: A člověk měl z toho radost.
2: No, nějakou radost, no. Aby prostě ho prožíval hezky ten život. No.
1: Přesně tak. Mějte se hezky a děkuji moc krát.
2: Také, ano.
1: Naslyšenou, dobrou noc.

0: Tak se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne. No a ať už chceme, nechceme, tak je tu pondělí s datem už 15. června. Jsme přesně v polovině červnového měsíce. No a na prahu nového dne nám všem přeju krásný vydařený pondělní den, ať se nám povede i co se týče počasí, ať sluníčko na nás nezapomene. No a pokud máte před sebou takové ty pondělní nějaké pracovní povinnosti, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky a jak vždycky dodávám, hlavně s radostí, úsměvem a ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat a budeme povídat na téma odpočinek. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem, nebo naopak preferujete odpočinek pasivní, třeba si dáte 20. Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? A museli jste se naučit na svůj odpočinek myslet a jak pak těžké to třeba pro vás konkrétně bylo, nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas naučit se odpočívat. Mnozí si uvědomujeme, že je moc důležité pro nás, pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. No a někteří to třeba zjistili, jak když se jim přílišná upracovanost vymstila třeba i nějakou chorobou a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak jste na tom s odpočinkem právě vy? Telefon i teď po půlnoci 731 800 900. Můžete využívat také náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Žárlím, tak dospívali jsme, vy jste doposlouchali a na telefonu máme z Vysočiny paní Jarmilu. Krásnou noc, Jarmilo.
1: Dobrý večer všem z noční linky.
0: Mm-hmm.
1: A zdravím i vás.
0: Děkuju.
1: A strašně vám děkuju za tento pořad, protože to je úplně super.
0: No, děkujeme moc za přízeň.
1: Takže dlouho jsem měla docela pauzu, protože jsem byla v nemocnici a teď jsem se vrátila nedávno.
0: Mm-hmm.
1: Takže je mi to tady všechno takový vzácný, protože jsem už od podzima neviděla pomaly chalupu a to bylo. Takže já to mám tak daný, že prostě taky neumím odpočívat.
0: Neumíte,
1: ale vzhledem teďka k nemoci
0: ano.
1: Se to učím, protože, jak mi řekl pan docent, naučte se poslouchat svoje tělo.
0: Mm.
1: A je to pravda.
0: Ano, ano,
1: protože když přijde nějaká nemoc, tak fakt přehodnotíte všechno, ano. Celý ten žebříček a prostě tím takový ty problémy, co se zdají nevříkat, nevím, tak jsou úplně hloupostí a prostě se na tím musíte mávnout rukou nebo prostě pustit jedním uchem tam, druhým ven. A já ještě, abych teda řekla, narodila jsem se v lednu 63, kdy byla velká zima a naši se chodili na mě dívat, jestli dejchám, takže jsem asi byla takovej otužilec. A teďka, jako mám hodně zájmu, hodně koníčků už ve školy a všechno, takže mě baví, jak se říká, vlastně celý svět, jo.
0: Hmm.
1: Ale tím, že teda právě jedno pro druhý, prostě si naplňuju ten den a ale když už mě bolí zádech nebo tak, tak už vím, že musím brzdit a že už prostě si musím sednout nebo lehnout, protože mám taky problémy se zádama.
0: Hmm.
1: A Navíc teda se mi stala taková nepříjemná, jako jak to někdo má, ten osud je docela nevyzpytatelný nebo nám nadělí. Přišla jsem do týdne o 7 lidí.
0: Jej.
1: Z toho 3 z rodiny a z toho 4 známí plus jako spolužačka.
0: Mm-hmm.
1: Takže ten osud fakt byl krutej a zachoval se tak, že prostě jsem se z toho složila s tím, že teda jsem skolabovala a takže teďka prostě mě dávají páni doktoři dohromady a já se snažím se, opravdu se snažím jako tak nějak to svoje tělo poslouchat s tím, že bych radila taky všem, aby jim se nevzdávali. A brali to, jak to je, když je někdo obézní nebo silnější, ať je, oni jsou ty lidi veselí, mají dobrou náladu.
0: Jo.
1: A když prostě, že jo, do přírody ráda chodím, nebo na houby, já jsem vášnivá houbařka.
0: No to je krásný takže, relax tohle, ano.
1: To je úplně nádherný.
0: Ano,
1: a dala
0: ano.
1: jsem si taky za to, že když si něco z lesa odnesu, kousek mechu nebo něco, tak zase sbírám odpadky, takže mám igelitku.
0: Mm-hmm.
1: A zase ty takový
0: pomáháte lesu.
1: Tak to zase beru doma. Mám toho kolikrát až.
0: Jo, já vím, to asi všichni, když se podíváme kolem sebe, tak bohužel tohleto, no.
1: A jinak ráda mám zvířata, prostě psy, kočky, mám Minu, teďka jí říkám Aleška, protože můj přítel si vzal život, tak jsem ji přejmenovala na Alešku.
0: Mm-hmm.
1: A ona je tak věrná a prostě, když mě je špatně, tak prostě za mnou přijde a úplně mě tak prostě vycítí tu bolest a je se mnou jak
0: jo,
1: prostě
0: pomáhám.
1: Kamarád.
0: Tak to je
1: no
0: dobře.
1: A jinak když jdu na procházku, tak prostě jdu s tím stylem, že teďka jak nemám posečenou zahradu a zahrádku, tak obejdu zahrádku, natrhám nějaký trávy, kytky, co vykvetlo, protože jsem od podzimu ani nezrabala lupeň, protože jsem byla v nemocnici, že?
0: Jo.
1: Takže dělám kytky s tím, že teda potom, když to taky někomu dám a prostě udělám někomu radost, nebo tak nějak sousedka se mi tady starala o kočičku, tak zítra teda si snad dovezu už auto a mám tam věci pro ní a to tak jich chci dělat radost. A tak mám z toho taky takový dobrý pocit, protože dělám radost dalším a ráda dělám radost druhým a ráda peču, prostě všechno možný. Takže ty malůvky a takový to taky, mám strašně ráda kamínky a to prostě všechno, já mám ráda a když i nějaký kamínek najdu na zemi, tak si ho vemu, protože ten jak vypadne do voka,
0: dělám
1: tak
0: radost, ano.
1: Mm-hmm. Takže zase použiju do nějaký vazby nebo nějaký šišku nebo něco, že jo, takže
0: ano.
1: Já chodím na procházku tak, že kolikrát jdu s půlkou kabelou kamení, takže jsem udřená, ale tak jako spokojená, šťastná, jo. Protože zase budu moc tvořit.
0: Že si něco přinesete nový.
1: Ale rodina mi tak nevěří, protože teďka mám tady problémy, nejde mi ani voda. Mm-hmm. Provodu tady, anebo mi syn doveze, nebo děti, ale jakože jo, tak člověk potřebuje, ta voda, to je základ.
0: No. Tak paní Jarmilo, držte se, přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, opatrujte se a nezapomínejte na sebe, na svůj klid a na svůj relax, protože je velmi důležitý určitě pro vás. I zrovna teď třeba, když máte tohle těžké období. Jinak moc děkuju za návštěvu a přeju vám hezkou noc a děkuju moc krát, jo?
1: Taky děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: Všechny zdravím a ať jsou hodně silní.
0: Taky, nápodobně. Budu se...
1: To pomoc, nebo prostě ať se to jako daří všem.
0: Dobře, tak já budu se těšit zase na slyšenou v noční lince. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Janek Ledecký, skupina Žentour a písnička Proklínám. No a na telefonu máme Libušku z Měchovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás ještě jednou zdravím, Libuško, všechny posluchače.
0: Děkuju moc i na podobně vás.
1: Já
0: taky.
1: Bych řekla, že já už jsem nějak buď na to zvyklá, nebo jako se najím a jsem taková, ona, tak se chvilku jdu lehnout, protože to nějak vyžaduje.
0: Jo.
1: A no jo, já taky usnu na 2 hodiny.
0: No tak zase, když si to tělo řekne, tak co by ne.
1: A pak je mi ale víte lepší, jako jo, cítím se dobře.
0: No tak vidíte to, jak to pomáhá krásně, jak to funguje, no, že jo?
1: Unavé, ano, ano. No tak to jako to, a pak stanu, uděláme si zase s tou kafu, abych se trošku, jak se řekne, spružila, abych se probudila. No, takže jako... No, asi je to zvyklý to tělo, no, že se, no, přijde i únava, jo, i únava taková.
0: No je, je, ano, ano.
1: No, no, no.
0: Takže klidně během dne, proč, si ne, proč se nenatáhnout a nedat si chvilku, že jo, odpočinek, spací,
1: no,
0: a tak.
1: No, jistě, no, tak to snad nic nestojí. Takže to, no, ale jako nejlepší věček se může projít, že, aby to člověk to, no, ale já teda... No já si říkám, chvilku, a jsou to 2 hodiny jako nic. Takže je to takhle, no.
0: No a přes den, kromě toho spánku, třeba máte ráda takové to posezení nebo nějaká procházka tam u vás třeba po okolí v přírodě, no, aby tak člověk...
1: No posezení, jo, to si třeba to... No já nemůžu jít někam na procházku, jako se z toho teď tak naskoduje, až opatně... Takže já bych ráda šla, mě to láká, nejde to ještě, no.
0: Jo, jo, jo.
1: No, no, no, takže to, ale jako sice tak nějak doma, že, nebo venku si tak nějak odpočine taky, no.
0: Tak to je dobře.
1: No, no, nebo když někdo přijde, tak jsem taky ráda si popovídat, no, tak jako, tak nějak je to krátka, no. Když jsou hodní lidi, tak jo, jsou zlí, tak ne. Dneska se najdou, víte, no, zklamala jsem se. Bohužel, no, a známe se od školy, no. On se mnou nechce mluvit, no. Nevím proč.
0: No jo, ale... no tak stane se někdy, no. To člověk nevymyslí, no, tyhle věci, to je pravda. Bohužel.
1: No, no, no, no. A to čeká mrzí, víte, protože je takový nepříjemný pro vás.
0: No, ano, ano, ano, to je pravda.
1: No, no, tak co se dá dělat, no. Tím se nic nedělá, jestli se umoudří, nevím. No, takže to taky trošku, já vám přeju hezkou dobrou, no, hezký
0: nápodobně
1: návrat domů.
0: Děkuju, děkuju.
1: Domů návrat. A jak je v Praze? Prší?
0: Pršelo chvilku odpoledne a jinak teď zatím nic uvidíme, jak se vyklube pondělí,
1: no,
0: po ránu.
1: No, tady tak nějak, no, tady tak nějak nepršelo. No předtím ano, no, taky přehánky byly, no. Ale oni hlásili, že už pak příští tedy má být teplo.
0: Že už přijdou konečně takové skoro letní, no, chvilky, to je pravda.
1: No, no, tak to mějte hezky a máme vás rádi obě.
0: Děkuju.
1: Opatujte,
0: děkuju,
1: no,
0: děkuju nápodobně. No. Hezkou noc přeju, Libušku, a budu se těšit zase příště. Mějte se hezky,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Ano.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Míra Špinarová, Slunečné pobřeží, to vše v noční lince, kterou právě teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu pozdravíme až na Valašsko Pepína. Krásnou noc, Pepíno.
1: Tak teď vás zdravím a i posluchače, kteří ještě nespí.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak se vede a jak umíte odpočívat? Prozraďte na sebe.
1: Tak odpočívat. My tady na té polosamotě, co neuděláte, nemáte, že? Takže musíte se jako hýbat, nutit jako se, že? Máme jako koně, že? Takže ráno už po té půl čtvrté, 4 hodiny už ho krmení, že? A dostal šrot nebo obez. A potom s ním už zase jedu do Hůšťa, že pro dřevo a s ním musíte...
0: No to jsou ty aktivity, tomu já rozumím, ale já se dneska spíš ptám na ten odpočinek. Jestli umíte odpočívat a tak, zkrátka udělat si třeba po obědě chvilku.
1: Jo, po obědě, jak je pěkně, tak venku pod lípu.
0: No.
1: Nebo na berandě, že na takže tak volnější. Teď jsme měli sena, takže to byl takový relax. Už máme nasušené seno.
0: Už jste to všechno zvládli takhle, no vy jste tady akční.
1: Jo, to je. Tak musíte, dokud je počasí. Vám nic nedá, nikdo zadarmo, že?
0: Takže to je pravda, ano.
1: To pěkně sušilo, takže... Dneska se trošku ochladilo, tak aj trochu přitápíme v těch kachlákoch, kde tam náhle.
0: Jo, aby se příjemně odpočívalo a potom spalo, že jo, dobře.
1: Přesně tak. Takže to je. No a bylinky jsme sbírali, protože teď do toho konca května, aby byly, teď se sušá, takže je to pěkně v tínku.
0: No je, tak tam máte voňavo teď krásně.
1: Jo, to je parádička. A tu je jako pěkně za každou počasí. A i když prší, tak sledujete zvěř, jak zapase a takže ptáky, ptáci, že to nám až do verandy léce, takže to je veselé. No a včelky, že a tak to.
0: Takže užíváte zkrátka teď toho krásného období dlouhých dnů a tak, jo?
1: Jo, je to pěkné, no.
0: No a kolik potřebujete spánku pro to, abyste byl dobře odpočatý, Pepíno?
1: Kolik, tak syn mi povídá, že spím málo, ale tak těch 6,5 do 7 hodin, ale jako to je v pohodě.
0: Stačí vám to?
1: No, jo, stačí. Takže my chodíme večer brzo spať.
0: Aha.
1: My tak kolem 7:30, 8 hodin uspíme. Už klid.
0: A to už jako teď vstáváte, že je 12:30, už jste vyspaný?
1: No, teď už tak přemýšlám, co budu ráno dělat.
0: To
1: už ve 3 hodiny už komut, kokrá a to už víte, že už máte za chvíli vstávat.
0: Aha, máte čas na ráno.
1: To už je také veselé. Už kukačky začnu kukat, že? Takže počítáte, kolikrát zakuká a už to je takové veselé.
0: Rozumím.
1: No a drůbež, co máme, že a tak ten...
0: Takže zkrátka, pořád je co dělat u vás a mezi tím nějaký ten relax, abyste na sebe nezapomněl. Dobře.
1: Tak se opatrujte.
0: Nápodobně, Pepíno, moc vám děkuju, přeju krásné dny.
1: Prosím. V duši.
0: Ano, nápodobně taky tak a krásné dny na Valašsko. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byl Pavel Bobek, jak jste určitě všichni poznali. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Olomouce paní Ivetu.
1: Ano, děkuji.
0: Krásnou noc, Iveto.
1: Nádhera písnička, krásnou noc.
0: To je dobře.
1: Já volám z Radíkova, Iveta.
0: Ano.
1: A Olomouc z Radíkov.
0: Ano, ano.
1: A teď chci říct, to je krásné téma. Já mám 3 pejsky, jo?
0: Jo.
1: Tak chci povídat o tom, jak říkáte, odpočinek, jo? Takže já spím ráno 5.00 nebo 5.30, ten malinký, já mám 3 pejsky, malinký ho mám, takový štěňátko.
0: Ano.
1: Tak v 5.30 on tady začne skákat na posteli, on je u mě, jo, tak on mě zbudí, tak ho dám na terasu, jo, on se vykaká, vyčurá, jo, tak probíhá den, začíná den, teď třeba musím jít do obchodu, po doktorech přes den, pak se vracím, jo.
0: Ano, ano.
1: A teď ještě mám tady Belgičáka krásnýho, velikýho, jo, fenečku, to mi dala kámoška, to jsem nechtěla, a je už u mě 3 roky, tak ta fenečka, tak se vracím třeba z obchodu nebo po těch doktorech, a teď chci říct k tomu odpočinku, já se vracím, a teď oni je vítají, jo, je vypustím. A teď jsem tak unavená už po těch opuskách, tak se tady posadím na terasu, dám si tady něco dobrýho. Oni se mnou samozřejmě papají, že? Dám si tam nějaký rohlík s nějakým salámem, pomazánkou. Oni se mnou papají a potom ten odpočinek, jo? Pak už jsem tak utahaná, že potom si umyju ruce, jo, do domu, umyju si ruce a říkám, a už mě dejte pokoj, jo, tak se tady natáhnu a teďka zaberu a spím. To je můj odpočinek.
0: Krása.
1: To je relaxace.
0: Ano, ano.
1: Pustím si rádio.
0: Ano.
1: Jo, rozhlas Brno. Já vás ráda poslouchám.
0: No, děkujeme.
1: Tak si to pustím.
0: Tak to umíte krásně si odpočinout, vyspat se, dospat se.
1: No, pustím, umiju si ruce, to je hlavní. Potom se tady natáhnu na gauč, oni kolem mě, jo. Teď se tady složí kolem mě. Teď hraje ta hudba, rádio, rozhlas, Brno, jo. Bore kapitánčík a tak dále.
0: Jo. Ano, ano.
1: A relax.
0: Ano.
1: A teď se natáhnu a su tuhá. Usnu třeba ve dvě hodiny a su mrtvá,
0: a,
1: jo.
0: To je dobře,
1: nebo
0: si to takhle
1: užijete. Alexandra, ta Alex, jo. Alexa host, to mám ráda. No a tak dále.
0: Dobře.
1: A prostě se natáhnu a jsou tvrdá a spíme všichni.
0: Ano.
1: Všichni oni a to je dobrý.
0: Tak to je dobře. Doufám, že jaký s pejskama děláte nějaké hezké vycházky, abyste se podívala po okolí.
1: Jo. Už jako bolí mě páteř, ale s tím malinkým chodím.
0: Chodíte.
1: Jo, tady mám štěňátko takový malinký. Takovou šeltinku malinkou. A to je darebáček. A vždycky kamarád mě volá, co dělá ten malej? A říkám, zlobí bábu.
0: Jo.
1: Já mu říkám, zlobí bábu. My se tomu řechtáme. No, on má rok a půl, no.
0: Tak
1: je malý šeltináček, no.
0: Jo, tak máte.
1: Mám tady Belgičáka velikýho. Belgičák, ale on je hrozně hodnej.
0: Tak to je
1: on
0: dobře.
1: On bude mi teď 8, ale to je miláček. Černý, velký. Lidi se ho bojí, jo, ale on je hrozně hodnej. On by neublížil. Jo, krásný. Pak mi tady kámoška dotáhla fenečku. Mně bylo líto, musela být do útulku. Mně bylo líto, tak jsem si ji vzala. No,
0: jo, rozumím.
1: Už mám tady 3 roky. Ona je vděčná holčička.
0: No je, tak
1: taková
0: tam máte
1: černá fenečka, no. Taková středně velká. No, takže tak.
0: Dobře.
1: Takže to je můj relax, jo. Tak. Já přijdu z toho obchodu třeba, se vrátím z toho Lidlu, přijedu, Oni je vítají, já je miluju.
0: No je, je, jo? Tak to tam máte krásný takhle.
1: A potom si umyju ruce, umyju si ruce hlavně.
0: Mm-hmm.
1: A potom je vypustím na tu zahrádku.
0: A
1: tady
0: můžete
1: mám.
0: Si lehnout, dobře.
1: No, no, no.
0: Tak paní Iveko.
1: A pak se natáhnu.
0: Ano, ano, už jsme říkali takhle, aby jsme to neopakovali. Paní...
1: Jo, jo, zdravím všechny.
0: Moc vám děkuju, přeju krásnou noc a budu se těšit
1: ano,
0: zase příště.
1: Ano, já taky, zdravím všechny.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Zradíková.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byla Věra Martinová a její písnička Dál jen vejdi. No a teď se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, tak se pojďme podívat také do pošty, protože píšete k našemu tématu odpočinek. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu, jak mohu, hned ležím, ale ještě píše dál. Odpočinutí je zdravé a tak zajdu na kafe za přítelem, po obědě si velmi rád dám šlofíka a nebo se zajdu podívat třeba, co kolem roste, na procházku. No ale měl jsem za to, že jak budu v důchodu, budu mít času habaděj a řeknu vám, že opak je pravdou, ale vem to čert, tak to byl pan Bohumír. Já děkuju moc, pane Bohumíre, a

0: Aneta Langerová a Voda živá, tak pomalu půjdeme do finále té nedělně pondělní noční linky, ale pojďme se opět podívat ještě do pošty, než si dáme třeba další muziku, protože to vypadá, že už jste mi pomalu usnuli při tom povídání o odpočinku a o spánku a o tom, kolik třeba hodin spánku potřebujeme. Ale Milan z Valašska třeba dodává k tématu. Moc zdravím všechny a děkuju za milý pořad, který je součástí mého odpočinku. A to dost často odkudkoliv. Milá Jitko, zdravím všechny. Děkuji také za výbornou muziku a jinak přeju hezké dny a hodně štěstí a z Valašska zdraví všechny Milan. Tak Milane, to jsme moc rádi, že noční linka slouží právě k vašemu večernímu relaxu a odpočinku. Také vás moc zdravím, také přeju hezké dny. No a na řadě je teď s písničkou Iveta Bartošová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Iveta Bartošová a písnička Dej mi ruku. No a než se rozloučíme, tak se ještě jednou podíváme do pošty. Tentokrát do e-mailu, kam se dopsal také pan Mojmír Kříž ze Světa, který tématu vlastně na závěr našeho povídání dodává. Odpočívat mě učí moje krásná společnice Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. No a když si jdu lehnout, přesvědčí se čenichem, že jsem to já, přitiskne se koží a hřeje a přede. Jinak všem přeju krásný večer. Zdraví Mojmír Kříž ze Světa. Pane Mojmíre, také vás moc zdravím. Přeju také krásné dny a tentokrát už nebo teď zrovna krásnou noc. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, krásné sny a úspěšný, krásný celý červnový týden. No a jinak samozřejmě, pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme přichystánu spoustu nočních pořadů, takže si určitě u nás vyberete. Tak děkuju moc krát, dobrou noc a zase příště brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Benérem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byť strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Řížskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy o tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou sílou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe schromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Konen, jenž byl rytmistrem ujízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich loupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem, a pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most Klusatí několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stál a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natáhnouti.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Fritsch a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegrlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fritschem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad dvě léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem. Jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Fritsch.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tuze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí, prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tůze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásným květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a Main, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a Main, jsou jako v zahradě, plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramný strach. Předně, jak Bůh popřeje úrodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. V Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Ostávali jsme při huti, co se pracují sklenice. A můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba. A stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli. A to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout. A nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš. To je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic, a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějakej obchod si zavedli. Třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde, bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jaký dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátký čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz, to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman, byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uved a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím. A přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůze hodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz a kor měďáků, ten se každej mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadal. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselýho mysle. Otec řekl, dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci, já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátký čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbily. Otec jí psal, zač je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červojiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta Májovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama doved orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda nějakého staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích. prostě nebude závislej na tom, co kde, těžko nějak tak se žene.

0: Jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostávala laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území.
0: Trval na svém Vierči.
1: Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před indiány na obou stranách řeky.
0: Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
1: Je-li to v mé moci?
0: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my. Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
1: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utábořeni nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
1: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
0: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich mužtí členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální a přece mnozí umírali vysílením.

budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům. Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid. Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit. Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš. V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.